sehr.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr ten je jinačí, je zvajec divoký.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: za co bych stál.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla.

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral se britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílý a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala

Pavel Novák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer řízený Josefem Vobrubou vydal suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá velšan Tom Jones. What's new, pussycat?

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo,

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, single s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk vekřový. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

Porovnávám po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977 a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte, po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
1: Ano, podzim hezký. Podzim.
2: Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
1: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Heger to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživil, ano, až knižních, ano, a člověk přemýšlel, že je
1: zná, ale
0: že
1: je
0: nepůjde. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Hegra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Hmm. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: Ale
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou
1: to se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky,
1: ne,
0: zornice, barva
1: nejsou.
0: Je stejná.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: co
1: ne,
0: měníš?
1: Ne.
0: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo Humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Stasi. Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám moc zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Děkujeme. Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Zdravím, že vás oba zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo, promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude pinfarkt.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka, pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulózní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tobě, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humor jada v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebe, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla a říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevěřila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, takový,
4: stroj?
3: No takový padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. A ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hřejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... 4x jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jasno. Tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když tak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem mi dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: A jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.

0: Richard Genster jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
1: Palačinky, no.
0: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
1: ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
0: se
1: holdoval.
0: Se přikláněl k té chuti?
1: Úplně jsem nepropadl, ale jo. Jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem, a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, nebyla vůbec báječná kuchařka.
0: Vidět moje Prahu.
1: Bábink. No?
0: Aha, večerní.
1: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
0: Ne, já myslím, že přesto byly noviny. To
1: možná,
0: je taky u některého těsta
1: možná,
0: se říká,
1: že jsem si nevšim.
0: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
1: No. Říká se, proč se to musí tahat.
0: Ano,
1: to
0: ano.
1: Zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
0: Když už jsme u jídel, tak prosím vás, pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
1: Ano.
0: Richard Genster, když ano. Se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
1: to určitě,
0: nějaká práce s ním, to určitě,
1: tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
0: No,
1: to vlastně ještě...
0: ty barevné přiléhavé kraťásky.
1: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale...
0: Svítivě žlutý nebo zelený.
1: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě, jako když se, oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších, a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
0: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
1: Těšíme se.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat? Tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnej.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře, dobře, zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. No, padne pak dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, tak, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtenštejnska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtenštejnsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalosti cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl, řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, ale teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtnajska, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNka, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali. Mm-hmm.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, o jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, jo? Natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 011 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Tady Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý den,
2: do
4: Ivan
2: Krvina.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv otázky, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal, a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Co zbývá dodat? Třeba teda nějaký vtípek utekl. Ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky. Možná.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Technické služby ve Frýdku Místku dokončily nové parkoviště. Volnočasové centrum v Ostravě Hrabůvce je kompletně opravené. Zdravotníci Havířovské nemocnice dnes očkují lidi proti covidu. Bude oblačno s teplotami 11 až 15 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Na sídlišti Riviera ve Frýdku Místku vzniklo nové parkoviště. Technické služby tam dokončily rekonstrukci vnitrobloku v ulici Václava Talicha. Lidé tam najdou 29 parkovacích míst. Stavba teď čeká na kolaudaci. Práce včetně nové zeleně a veřejného osvětlení vyšly na 9,7 milionů korun. V úpravách dalšího vnitrobloku na Riviéře chce radnice dále pokračovat, říká mluvčí magistrátu Jana Musálková-Jekelová.
2: V plánu radnice je opravit na největším a druhém nejstarším sídlišti ve městě postupně celkem 4 vnitrobloky. Do všech 4 plánujeme položit nové chodníky, vysázet zeleň a umístit nové dětské herní prvky, mobiliář, jako jsou lavičky či odpadkové koše.
0: Po 5 letech skončila celková přestavba volnočasového centra v Ostravě Hrabůvce. Obvod za rekonstrukci zaplatil 33 milionů korun. Bývalou základní školu na ulici Majora Nováka využívají děti na volnočasové a sportovní aktivity. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové práce trvaly tak dlouho, protože nechtěli dětem kroužky rušit ani omezovat.
3: Stavební úpravy postupně zahrnuly vstupní vestibul, 4 třípodlažní pavilony, tělocvičnu a spojovací chodbu. Všechny pavilony teď nejen lépe vypadají, ale taky se dají úsporněji vytápět a jsou bezbariérové.
0: Havířovská nemocnice dnes začíná očkovat zájemce proti COVID-19. První dávky vakcíny dostanou dnes lidé od 12 hodin. Zdravotnické zařízení bude očkování opakovat 22. října. Je nutná rezervace termínu. Vakcinace je jedním z účinných způsobů, jak snížit riziko závažného průběhu onemocnění a jeho komplikací. Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické soustavy podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc dodatkem zaplatí nevratnou kauci.
4: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, lokálně během dne až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů, na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz je ráno na silnicích v kraji bez vážných komplikací. Pokud o nějaké víte, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Lucka Kociánová nabídla první zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu, což znamená, že začíná dnešní čtvrteční dobré ráno s datem 15. října. Kromě Lucky u mikrofonu i Petr Soukup, my oba vám přejeme krásný den.

že jednou z nejatraktivnějších a také nejnavštěvovanějších památek v Moravskoslezském kraji je zámek v Hradci nad Moravicí? Vedle panovníků a hodnostářů evropských dvorů hostil také mnohé slavné umělce. Hradec navštívili například Ludwig van Beethoven, Ferenc Liszt nebo Josef Mánes. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Práci hledá v Moravskoslezském kraji více než 7,5 tisíce lidí se zdravotním handicapem. Je to nejvíc ze všech krajů a číslo se pořád mírně zvyšuje. Organizace, které těmto lidem pomáhají, hledají způsob, jak tento trend otočit. O tom budeme podrobněji mluvit v reportáži. Už za 10 minut.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je po ránu oblačno, v Novém Jičíně teď teplota vzduchu 5 stupňů Celsia, teplej je třeba v Chuchelné na Opavsku, už teď tam naměříte 9. Meteorologové od dnešku tvrdí, že den bude převážně oblačný, během dne se může částečně vyjasnit, nejvyšší teploty nepřesáhnou 15 stupňů, na horách v těch vyšších polohách pak naměříte okolo 8 stupňů Celsia.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava a skupina Slza 5 hodin 23 minut. V celé republice stále přibývá nezaměstnaných, kteří mají různá zdravotní omezení. Úřad jich registruje aktuálně přes 46 tisíc a nejvíce dlouhodobě v Moravskoslezském kraji. Například v Ostravě anebo na Karvinsku je nezaměstnaných lidí s postižením zhruba tolik jako na celé Vysočině.
1: Teď šiju pytlíky pro školní statek Opava.
2: Alžběta pracuje už několik let v chráněné šicí dílně. Jinou práci nenašla.
1: Ne, já mám lupenku a s ní nemůžu skoro nikde.
2: Lada, ta sedí hned vedle u šicího stroje. Jinou práci předtím taky hledala marně.
3: Tím, že já mám taky problémy zdravotní, tak jsem zkoušela nejdřív nějaký úklid, ale to bylo jakože špatné.
2: Obě měli štěstí a práci mají. Na rozdíl od více než 7,5 tisíce nezaměstnaných lidí s handicapy v Moravskoslezském kraji, číslo se dlouhodobě stále mírně zvyšuje a řešením by mohlo být více otevřít těmto lidem běžný pracovní trh, pokud to zvládnou. Podmínky ve firmě by se musely jenom trochu přizpůsobit. Myslí si Eva Krestová, vedoucí ostravské organizace Spirála. Věnuje se pomoci lidem s duševními nemocemi a chce se více zaměřit na přímé jednání se zaměstnavateli. Je to, jak říká, nutný trend poslední doby.
4: My tady máme specifické pracovní prostředí, specifický průmysl, specifické zaměstnavatele. Takže možná, že my si musíme taky najít ty správné cesty, jak s nimi budeme mluvit a jak s nimi budeme tu spolupráci navazovat.
2: Zkušenosti v Ostravě teď předává Nikol Plunciová, která se této oblasti věnuje na Jižní Moravě a přímo jedná s firmami. Chce to podle ní jenom vůli nějak se domluvit, překonat různé předsudky a mnozí by nebyli na úřadu práce zbytečně.
5: Chce to opravdu jako chtít zaměstnat, mít opravdu jako kdyby tu vidinu toho, že ten člověk může být zaměstnaný a jít do toho. Klienti tady s těma našima diagnózama jsou zaměstnavatelní ve velice krátké době.
2: Zhruba každý sedmý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má zdravotní postižení. Vhodných volných míst je přitom velmi málo. Na jedno připadá v přepočtu 8 uchazečů. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Na 80. léta jsme teď vzpomínali s dvojicí Climie Fisher. U mikrofonu u toho zprávařského už je připravena Lucka Kociánová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Městská nemocnice Ostrava připravuje modernizaci a rozšíření urgentního příjmu. Pro jeho potřeby vybuduje dvoupodlažní pavilon a opraví i prostory, kde pracoviště funguje nyní. Náklady na stavbu budou zhruba 181 milionů korun. Dalších 45 milionů korun budou stát navazující projekční práce, cesty a zpevněné plochy. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Novou kuchyni mají teď v mateřské škole ve Světlé hoře na Bruntálsku. Zrekonstruovala ji obec a práce stály více než 500 tisíc korun. Zhruba polovinu ale radnice zaplatí z dotace. Bohumín mění systém využívání cykloboxů u vlakového nádraží.

0: Dosavadní schránky lidé často zneužívali k odkládání nepotřebných věcí. Někteří je navíc blokovali, přestože v nich neměli uložené jízdní kolo. Město proto testuje u 11 schránek nové řešení. Potvrdil tomu včí radnice Petr Vojnar. Fotbalista Michal Fridrich podepsal v Ostravě novou smlouvu. 36-letý stoper se dohodl s klubem na podmínkách nového kontraktu do konce této sezóny s opcí na příští ročník. Klub o tom informoval na svém webu. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, během dne lokálně až polojasno. Teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 je uzavřena část Klimkovického tunelu, a to ve směru na Ostravu. Provoz je sveden do protisměru, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Co budeme vysílat dnes dopoledne? Otázka, na kterou dám odpověď. Nejdříve ale Ilona Čáková anebo Valdemar Matuška. Pěkné ráno.

Valdemar Matuška teď byl součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 5 hodin 38 minut. Via Exulantis, neboli cesta uprchlíků, kteří z Kravařska uprchli kvůli náboženskému pronásledování. Jen ze Suchdola nad Odrou jich odešlo přibližně 300. O jejich odkaz pečuje spolek Moravian. Provozují muzeum a také propagují tuto dálkovou trasu, po níž dnes už opět kráčejí poutníci. Redaktorka Romana Kubicová natáčela o projektu Via Exulantis s Jáchymem Pantálkem, jeho vedoucím. A více už nám poví v dnešním dopoledním magazínu Křížem krajem. Ten, jak známo, začíná 10 minut po hodině 9.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Václav Smolka je na telefonní lince. Přejeme příjemné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme právě o aktuální situaci. Jak to vypadá?
2: Tak v kraji máme většinou oblačno, teploty jsou nejčastěji od 9 do 5 stupňů Celsia, tam, kde byla zmenšená oblačnost, tak je o něco chladněji, a to kolem 2 stupňů, a vítr ten je jenom slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek s datem 15. října. Jak bude v průběhu celého dne?
2: Taky nadále bude převažovat oblačná obloha, lokálně přechodně může být až polojasno. Teploty, tak ty maximální, budou nejčastěji od 11 do 15 stupňů, na horách to bude kolem 8 stupňů a vítr bude i nadále jenom slabý, severní nebo proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Počasí v noci bude jaké a co přinese zítřek?
2: Tak zpočátku noci ještě čekáme zvětšenou oblačnost, během noci ale té oblačnosti bude postupně ubývat a také se ojediněle mohou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Minimální teploty budou od 5 do 1 stupně Celsia, místy se tak budou vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra už očekáváme slunečné počasí s ranními ojedinělými mlhami nebo nízkou oblačností. Maximální denní teploty budou od 13 do 16 stupňů, na horách kolem 11 stupňů a vítr i nadále jenom slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
1: S informacemi o počasí nás teď seznámil Václav Smolka. Díky za to a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme severní Moravu a Slezsko i na internetu.

0: Zpívala nám Marcela Holanová, teď je 5:53 a Alex Minářová nám prozradí, kdo bude jejím dnešním odpoledním hostem.
1: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Opavští zelení chtějí jednat o široké koalici na magistrátu. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Vinaři dokončují letošní svatomartinské víno. Kvůli suchu ho bude méně. Dnes bude oblačno, místy až polojasno, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. V Opavě stále není jasné, kdo bude v čele tamního magistrátu. Obě po volbách nejsilnější strany a sdružení, vítězné hnutí ANO a OK Změna pro Opavu, potřebují pro potřebnou nadpoloviční většinu v zastupitelstvu podporu uskupení Zelená pro Ostravu. Pro Opavu, pardon. Zelení navrhují širokou koalici všech zvolených uskupení. To ale Změna pro Opavu odmítá.
2: Dva mandáty opavských zelených jsou zásadní a můžou rozhodnout, jestli hnutí ANO přijde o vedení Opavy a nebo ne. Vyplývá to ze složení možných koalic. Společné jednání i přes rozdílný pohled na širokou koalici zřejmě bude. Daniel Volný ze Zelených potvrdil, že hledá vhodný termín. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje například větší odpovědnost rodičů nebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by ale podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání Michala Černého muselo být až krajním řešením. Nemělo být o trest, ale o cestu k nápravě. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
3: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat. Samozřejmě, aby se nevrátil stejný dítě, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
0: Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
4: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolína Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
5: Letos je toho tak o 30% míň.
4: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
6: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína. Takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
4: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Porodnické oddělení nemocnice Agel v Ostravě dnes pořádá den otevřených dveří. Budoucí rodiče nebo i ostatní zájemci si můžou projít zázemí porodnice, získat odpovědi na své otázky a seznámit se s personálem. Lidé si taky prohlédnou modernizovaný porodní sál za 25 milionů korun, který nemocnice otevřela před několika měsíci.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, lokálně během dne až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů, na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mezi Bílou a Rožnovem pod Radhoštěma dávejte dneska pozor. Na silnici 35 v několika úsecích opravují cestáři výtluky na silnici. Projíždějte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Lucka Kociánová a Petr Soukup vám dělají společnost dnes po ránu na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Je tady pravidelný ranní program dnes s datem 15. října. No, protože máme po šesté, pogratulujeme těm, kteří mají svátek, čili Terezám. Je to ženské křestní jméno, jehož původ není úplně vyjasněn. Nejčastěji se uvádí, že pochází z Řecka a vzniklo z názvu ostrova Téra. Další možnost výkladu je, že vychází ze slov Téra nebo Terezis. Tak si můžete, milé Teresky, vybrat. Každopádně mějte pěkný sváteční den. To další nahrávka Richarda Millera je právě pro vás.

Víte, že v Moravskoslezském kraji jsou dvě unikátní vesnické památkové rezervace? Jsou v obcích Heřmanovice na Bruntálsku a v Lipině na Opavsku. V Heřmanovicích najdete typické jesenické roubené chalupy, v Lipině štítově orientované zděné stavby východosudeckého typu. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Titulní nahrávka k filmu Top Gun, Take My Breath Away, to byla kapela Berlin. 6 hodin 13 minut, čemu se budeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava věnovat v nejbližším čase. Ve Frýdku Místku vznikla petice proti chystanému dopravnímu terminálu. Město plánuje přímo k vlakovému nádraží přesunout stávající autobusové nádraží. Stavbě by ale museli ustoupit stromy v tamním parku a to se kritikům nelíbí. Reportáž od nás čekejte krátce před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Posadíme se tak, že hlava a trup jsou v jedné rovině. Pokrčíme pravé koleno a chodidlo opřeme o vnitřní stehno levé nohy. S výdechem se budeme levou paží špičkou přitahovat do předkolen k levému stehni a zároveň budeme pravou paží tlačit do pravého kolene směrem k zemi. Vydržíme 15 vteřin a vrátíme zpět. Totéž provedeme na opačnou stranu. Celý cvik opakujeme 5krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ve větší části regionu Severní Moravy a Slezské po ránu oblačno. V Ostravě teď naměříte teplotu 6,5 stupně Celsia. Východněji na Jablunkovsku, konkrétně v Horní Lomné, meteostanice udává teplotu 7,5 stupně. Co od dnešku říkají meteorologové, bude převážně oblačno, lokálně se během dne může částečně vyjasnit. Teploty v nížinách nepřesáhnou 15 stupňů, na horách pak naměříte okolo 8.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 6:23 míří Český rozhlas Ostrava do Frýdku Místku. Část tamních občanů se bojí o park u nádraží. Město tam plánuje postavit dopravní terminál. Novým komunikacím a nástupištím budou muset ustoupit tamní stromy. Petici proti tomu už podepsalo skoro 500 lidí.
1: Tak máme tady petici, která se snaží zabránit vykácení parku před vlakovým nádražím.
2: Tady, kde je ten chodník přes ten park, tak tady by měla vést v podstatě jedna z těch ulic nových, dá se říct, nebo těch uliček.
1: Prostředkem vlastně tady toho parku by měla vést ta nová ulice s těmi zastávkami.
3: Ukazuje iniciátor petice Jan Šírc. Většina stromů v parku by měla ustoupit novému dopravnímu terminálu. Kritici se obávají zhoršení klimatu minimálně po dobu, než dorostou nově vysázené stromy.
1: V létě tady bude nesnesitelné vedro, nebude se tady dát jako normálně fungovat.
3: Radnici chtějí společně s peticí předat i návrh jiného řešení dopravního terminálu.
1: Stačí udělat zastávky na okolo kolem toho parku, kdy cestující pak můžou čekat v tom parku vlastně na ten svůj autobus, čili budou v příjemném prostředí a zastávky MHD by mohly být přímo před nádražní budovou, ať to cestující nemají daleko.
3: Město si podle mluvčí Jany Musálkové-Jekelové nechalo vypracovat dendrologický posudek, podle kterého už je většina stromů v parku u nádraží ve špatném stavu.
4: Většina stromů trpí nedostatkem půdní vláhy z důvodu klimatických změn, což se projevuje jejich prosycháním. Dále jsou napadeny houbovými chorobami či škůdci a část z nich již překročila dobu své životnosti. Kácení je proto odůvodněno nejen potřebami stavby, ale i tímto nepříznivým stavem zeleně.
3: Nejcennější stromy mají podle magistrátů na místě zůstat. Samotné kácení nezačne dříve, než město získá všechna povolení pro stavbu.
4: Byla podána žádost o povolení záměru a v únoru bychom chtěli vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.
3: Se stavbou chce město začít v červnu příštího roku. S Frýdku Místku, František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Co je nového, to uslyšíte od Lucky Kociánové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Do 1. listopadu musí žadatelé o připojení do elektrické rozvodové sítě podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Změna má přispět k tomu, aby žadatelé své projekty opravdu realizovali. Podle mluvčího energetického regulačního úřadu Jana Hamrníka se to týká odběratelů i výrobců elektřiny, ale i firem a domácností, které mají bateriové úložiště nebo fotovoltaiky. Karvinští policisté obvinili 19-letou ženu z podvodu. Napříč Moravskoslezským krajem vyhledávala žena inzeráty na prodej elektroniky nebo drogerie. Při osobním předání zboží prodejcům tvrdila, že jim peníze pošle přes QR kód. Nikdy to ale neudělala, dodala mluvčí krajských policistů Nikol Bočková. Způsobila tak škodu za necelých 600 tisíc korun. V případě odsouzení hrozí pobyt za mřížemi až na 5 let. Orlová plánuje novou pěší stezku údolím Zimovůdky, která usnadní cestu mezi novou a starou částí města. Trasa podél místního potoka bude měřit téměř 2 kilometry, nabídne pohodlnější průchod také i lidem s omezenou pohyblivostí a rodičům z kočárky. Turisti v Beskydech a Jeseníkách se musí připravit na odstávky lanovek. Provozovatelé je před zimou budou ze zákona kontrolovat. Většina tak bude nějakou dobu mimo provoz. Jako první se zastaví lanovka na Bílé, a to od 18. října. Na začátek listopadu plánují údržby na Javorovém a taky na Pustevnách. Tamní lanovka nepojede od 2. 20. listopadu, potvrdil ředitel společnosti Pustevny Petr Lesy.

0: Fotbalové hřiště v Nových Heřminovech na Bruntálsku je opravené. Sportoviště zničila povodeň v roce 2024. Trávník už obec opravila dříve, ale chyběly dokončit kabiny. Téměř celou opravu zaplatila dotace z Národní sportovní agentury. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, během dne lokálně až polojasno. Teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme a provoz je bez vážných komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: velmi závažném onemocnění tromboze budeme dnes mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Hostem pořadu bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu ho pozvala Ivana Šuláková, aby se ho zeptala, zda lze tromboze předcházet, co proto musíme udělat a také jaké možnosti léčby současná medicína má. Našeho hosta se samozřejmě budete moci ptát i vy, a to prostřednictvím naší telefonní linky 596 11 22 66, ale až v čase mezi 11. a 12. hodinou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Ostravský meteorolog Václav Smolka je na telefonní lince. Přejeme příjemné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme právě o aktuální situaci. Jak to vypadá?
2: Tak v kraji máme většinou oblačno, teploty jsou nejčastěji od 9 do 5 stupňů Celsia, tam, kde byla zmenšená oblačnost, tak je o něco chladněji, a to kolem 2 stupňů, a vítr ten je jenom slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek s datem 15. října, jak bude v průběhu celého dne?
2: Taky nadále bude převažovat oblačná obloha, lokálně přechodně může být až polojasno. Teploty, tak ty maximální, budou nejčastěji od 11 do 15 stupňů, na horách to bude kolem 8 stupňů a vítr bude i nadále jenom slabý, severní nebo proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek. Počasí v noci bude jaké a co přinese zítřek?
2: Tak zpočátku noci ještě čekáme zvětšenou oblačnost, během noci ale té oblačnosti bude postupně ubývat a také se ojediněle mohou vytvářet mlhy nebo nízká oblačnost. Minimální teploty budou od 5 do 1 stupně Celsia, místy se tak budou vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr ten bude jenom slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. Zítra už očekáváme slunečné počasí s ranními ojednělými mlhami nebo nízkou oblačností. Maximální denní teploty budou od 13 do 16 stupňů, na horách kolem 11 stupňů a vítr i nadále jenom slabý, proměnlivý, do 4 metrů za sekundu.
1: S informacemi o počasí nás teď seznámil Václav Smolka. Díky za to a pěkný den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pokud i dnes ve čtvrtek 15. října budete disponovat nějakým volným časem, třeba vám přijdou vhod naše pozvánky. Turistické informační centrum Frýdek Místek pořádá pro děti i dospělé workshopy zaměřené na tvorbu s modrotiskovým vzorem. Program začíná v 10 a končí v 16 hodin. Vyrobíte si originální dekorace inspirované tradičním modrotiskem. Obec Bolatice zve na zdravotně preventivní akci Den zdraví. Koná se v kulturním domě a začíná v 16 hodin. Nabídne poradenství, ochutnávky, regionální potraviny i prevenci. Do Staré Běle zveme na přednášku s fotografiemi s Hanou Lavkovou. Ta výstava se jmenuje Tři pomníky, jeden příběh. Akce navazuje na výstavu k 90. výročí odhalení prvorepublikových pomníků Tomáše Garrigua Masaryka, Antonína Švehly a obětí první světové války. Přednáška se koná v sále Společenského centra Zlatý jelen od 5 odpoledne. A Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice zve na přednáškový večer. Ten představí život a cesty významného českého cestovatele, přírodovědce, fotografa i odbojáře Jiřího Bauma. Přednášet bude Pavel Beck od 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Novému centrálnímu stavebnímu úřadu můžou chybět tisíce úředníků. 19letá žena podle policie podváděla lidi, kteří prodávali věci přes internetové inzeráty. Studentka otevřela dětskou skupinu pro děti mladší 3 let. Dnes bude oblačno, místy až polojasno, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude zřejmě přinejmenším na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů nyní spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci je budou ochotni opustit, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
5: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
4: Aby nová soustava stavebních úřadů fungovala, bude podle Mrázové potřebovat minimálně 4 měsíce vyškolených lidí. Bez problému jich ale podle odhadů ministerstva přejde jen zhruba třetina. Rezort se proto podle ní snaží současné úředníky stavebních úřadů přesvědčit k přesunu a také připravuje na příští rok náborovou kampaň. Karvinští policisté obvinili 19letou ženu z podvodu. Napříč Moravskoslezským krajem vyhledávala žena inzeráty na prodej elektroniky nebo drogerie. Při osobním předání zboží prodejcům tvrdila, že jim peníze pošle přes QR kód. Nikdy to ale neudělala, dodala mluvčí krajských policistů Nikol Bočková.
6: Svým jednáním měla obviněna způsobit škodu za necelých 600 tisíc korun a k činům se doznala. Drogistické zboží měla použít pro svou potřebu, další odcizené věci měla prodat dál a finance použít na jídlo či ubytování. V případě odsouzení hrozí pobyt za mřížemi až na 5 let.
4: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z Evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoc zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Ve Studence vznikla takzvaná dětská skupina. Radnice ji vybudovala v místě bývalého internátu. Určená je pro děti mladší 3 let, které ještě nevzali do školky. Detašované pracoviště mateřské školy má kapacitu pro 36 dětí a stálo 41 milionů korun, které téměř z 90% město pokrylo dotací. Řekl starosta Libor Slavík z místního nezávislého sdružení.
7: Je tam vlastně i kuchyň nebo jídelna, byť jídlo tak jako do ostatních mateřských škol dovážíme, ale vydávají se obědy, děti mají zahradu, děti mají prostor ke spaní, k hraní, k různým aktivitám, takže ano, je to jakoby jedna z plnohodnotných částí mateřské školy.
3: Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, lokálně během dne až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměříme okolo 8.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V Olbramicích se v ulici Klimkovická srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem opatrně. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: www.nejlevnějšípneu.cz Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz Sponzor programu.
9: Dobré ráno, Českého rozhlasu Ostrava s datem 15. října se přesunulo už do své druhé poloviny. Po zprávách, které nabídla Lucka Kociánová, vás od moderátorského mikrofonu zdraví a pěkný den přeje Petr Soukup. Co nabídneme? Tak samozřejmě z muziky to budou nahrávky od Miroslava Žbirky, skupiny ABBA, anebo už za chvíli nabídneme Michala Tučného. Nebude chybět pravidelná zajímavost z Moravskoslezského regionu a také s Arturem Kubicou. Už za chvíli budeme sklízet podzimní zeleninu.

Víte, že ostravský kopec Landek je mimořádný z hlediska geologie i archeologie. Uhelné sloje tam vystupují až na povrch, což je světový unikát. Právě z Landeku také pochází slavná vykopávka soška Petřkovické Venuše. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Jít si zaběhat, protáhnout tělo anebo zdolat horu. Jaké sporty lidé v našem moravskoslezském regionu preferují, tak to objasní anketa. My vám je nabídneme krátce před 7:30, teď ale prostor pro Artura Kubicu.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: V říjnu je zahrada krásně upravená, ale je pořád co sklízet. Hlavně se dají sklízet pozdní švestky, jablíčka nebo hrušky. Také ořechy všeho druhu už jsou zralé, no a nezapomeňte hlavně na šípky. Sklízet můžete i kořenovou zeleninu. S čínským zelím, hlávkovou kapustou nebo salátem můžete počkat až do mírných mrazů. No a mrazuzdorný špenát, růžičkovou kapustu, pastyňák či kořenovou petržel. Nemusíte vůbec sklízet, berete si ji, až ji budete potřebovat po celou zimu, no ale je dobré ochránit ji před holomrazy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku máme dnes po ránu hodně oblačnosti, jak to vypadá s teplotami. V Českém Těšíně teď naměříte 7 stupňů Celsia. Jdeme trochu západněji do Osoblahy na Krnovsku, tam je na teploměru 9. Meteorologové od dnešku říkají, že bude hodně oblačno, lokálně se ale v některých částech regionu během dne může částečně vyjasňovat. Teploty v nížinách nepřesáhnou 15 stupňů Celsia, na horách v těch vyšších polohách na hřebenech naměříte okolo 8 stupňů.
2: O velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ve zdravém těle, zdravý duch. V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se zeptali kolem jdoucích vás, našich posluchačů, jestli sportujete a kolikrát za týden. Běhání, plavání a také turistika, to zaznívalo nejčastěji. Zároveň jste zmiňovali i méně tradiční sporty, jako třeba skateboarding, squash anebo pilates. No a co lidi ke sportu motivuje?
1: No, sportuju. Často, tak jednou, dvakrát týdně. Fotbal, hokej, squash, lyže, kolo.
2: Každé ráno. Teď relax, ale v mládí jsem aktivně sportovala. Atletiku košíkovou.
3: Každý den cvičím jogu a dvakrát týdně jednotně chodím plavat a pak cvičím další věci. Pilates a tak. Nevím, seděla mi to prostě.
4: Já nešportujem.
5: Já pouze s pejskem chodím na procházky, takže denodenně.
6: Tak já chodím hrát badminton. Protože mě to baví. Když se zadaří, tak třeba dvakrát týdně, někdy si jdu zaběhat.
7: Hokej, třikrát do týdne.
8: Je to rychle, akčné a rivalné, velmi. Milujem to.
9: Pro zábavu a často, třikrát týdně. Turistiku, kolo, procházky.
10: Jogu a snažím se procházky, ale nestíhám, ale jakékoliv cvičení nebo pilates, snažím se dělat cokoliv pro své tělo.
11: Já jsem skateboardista, teda snažím se být, ale jako je to rekreační šport. A ne, ještě hrajeme basketbal, to je taká kolektivná hra, loptová, čo má každý rád, tak třikrát, čtyřikrát do týdne.
12: Přes ten rok tak spíš ta turistika a v zimě rada lyžuju, protože to, mám se dáme zaměstnání, takže není nad to se trošku potom protáhnout.
13: Do fitka chodím, já chodím pětkrát týdně.
14: Taky tak,
13: jo?
14: Taky tak.
13: Sebe zdokonalování, posouvat své hranice někam dál.
15: Asi vypadat líp.
16: Trošku plavání, běhání. Jednou za týden, maximálně dvakrát.
17: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši Furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Krátké zprávy, Lucka Kociánová.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. O téměř 2 800 000 korun připravili stát podvodníci s dávkami pro uprchlíky z Ukrajiny. 70 žen slíbili pomoc s vyřízením příspěvků na bydlení a pak zneužili jejich údaje. Případ přes 3 roky vyšetřovali policisté z odboru hospodářské kriminality. Podle moravskoslezské policejní mluvčí Soni Štětínské má spis bezmála 5 000 stran. Obviněným hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let. Havířovská nemocnice dnes začíná očkovat zájemce proti COVID-19. První dávky vakcíny dostanou lidé dnes od 12 hodin. Zdravotnické zařízení bude očkování opakovat 22. října. Je nutná rezervace termínu. Vakcinace je jedním z účinných způsobů, jak snížit riziko závažného průběhu onemocnění a jeho komplikací. Fotbalové hřiště v Nových Heřminovech na Bruntálsku je opravené. Sportoviště zničila povodeň v roce 2024. Trávník už obec opravila dříve, ale chyběly dokončit kabiny. Téměř celou opravu zaplatila dotace z Národní sportovní agentury. První letošní premiéru ostravské opery je Requiem od Giuseppe Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské dnes o 6:30 večer uvede novou scénickou verzi. Režisérský tandem Skutr v inscenaci kombinuje hudbu s výraznou scénografií a tancem. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, během dne lokálně až polojasno. Teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Olbramicích v ulici Klimkovická se stala nehoda.

0: Voda dvou aut, projíždějte tam opatrně a my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Roman Horký Kamelot a Pálava teď v Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava je 7 hodin 39 minut. V celé republice přibývá nezaměstnaných, kteří mají různá zdravotní omezení. Úřad práce jich registruje aktuálně přes 46 tisíc a nejvíce dlouhodobě u nás v Moravskoslezském kraji. Například v Ostravě nebo na Karvinsku je nezaměstnaných lidí s postižením zhruba tolik jako na celé Vysočině.
1: Teď šiju pytlíky pro školní statek Opava.
2: Alžběta pracuje už několik let v chráněné šicí dílně. Jinou práci nenašla.
1: Ne, já mám lupenku a s ní nemůžu skoro nikde.
2: Lada, ta sedí hned vedle u šicího stroje. Jinou práci předtím taky hledala marně.
3: Tím, že já mám taky problémy zdravotní, tak jsem zkoušela nejdřív nějaký uklid, ale to bylo jakože špatné.
2: Obě měli štěstí a práci mají. Na rozdíl od více než 7,5 tisíce nezaměstnaných lidí s handicapy v Moravskoslezském kraji, číslo se dlouhodobě stále mírně zvyšuje a řešením by mohlo být více otevřít těmto lidem běžný pracovní trh, pokud to zvládnou. Podmínky ve firmě by se musely jenom trochu přizpůsobit. Myslí si Eva Krestová, vedoucí ostravské organizace Spirála. Věnuje se pomoci lidem s duševními nemocemi a chce se více zaměřit na přímé jednání se zaměstnavateli. Je to, jak říká, nutný trend poslední doby.
4: My tady máme specifické pracovní prostředí, specifický průmysl, specifické zaměstnavatele. Takže možná, že my si musíme taky najít ty správné cesty, jak s nimi budeme mluvit a jak s nimi budeme tu spolupráci navazovat.
2: Zkušenosti v Ostravě teď předává Nikol Plunciová, která se této oblasti věnuje na Jižní Moravě a přímo jedná s firmami. Chce to podle ní jenom vůli nějak se domluvit, překonat různé předsudky a mnozí by nebyli na úřadu práce zbytečně.
5: Chce to opravdu jako chtít zaměstnat, mít opravdu jako kdyby tu vidinu toho, že ten člověk může být zaměstnaný a jít do toho. Klienti tady s těma našima diagnózama jsou zaměstnavatelní ve velice krátké době.
2: Zhruba každý sedmý nezaměstnaný v Moravskoslezském kraji má zdravotní postižení. Vhodných volných míst je přitom velmi málo. Na jedno připadá v přepočtu 8 uchazečů. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Na počasí se teď v programu Českého rozhlasu Ostrava zaměříme s Evou Richtárikovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme mluvit nejprve tedy o aktuální situaci.
2: Tak nyní máme většinou oblačno nebo i zataženo. Teploty se pohybují mezi 6 až 2 stupni Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 15. říjnový den. Jak bude?
2: Dnes očekáváme velkou oblačnost, ale bez srážek. Většinou bude oblačno nebo jen přechodně polojasná obloha. Teploty mezi 11 až 15 stupni Celsia, na horách mezi 6 až 10 stupni a vítr povane slabý, severní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek. Jaké počasí můžeme čekat pak následně v noci a co přinese pátek?
2: V noci bude zpočátku ještě většinou oblačno, ale postupně bude ubývat oblačnosti a ojediněle se potom k ránu vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty klesnou na 5 až 1 stupeň Celsia, místy také počítejme s přízemními mrazíky a vítr povane pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Během zítřejšího dne už nás čeká více slunce, očekáváme jasnou až polojasnou oblohu, v ranních hodinách se ještě ojediněle můžou udržovat mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty budou něco vyšší než dnes, mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 13 stupni, vítr povane stále pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Ještě vás požádám o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1029 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 70%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Díky za to a hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz.
3: Začátek roku 1947 nepřinesl jen sníh a mráz. Ženka najde svou ztracenou kamarádku a taky nový směr života. Vzorem se jí stává nezdolná Anna Danielová.
4: UNRA měla ukončit činnost už loni v prosinci, ale spousta zboží stále leží ve skladech. Komunisti se k pomoci ze západu stavějí stále zdráhavěji. Co je to za nesmysl? Rozčílila se Ženka. Přece musí vědět, jak moc nám ty dodávky pomohly. Ženko, copak ty nevíš, že účel světí prostředky? Povzdechla si Anna.
3: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 8. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tradičně krátce před 8 ráno nabídneme v programu Českého rozhlasu Ostrava pár pozvánek. V Opavském domě umění v kostele svatého Václava v galerii Sela a přilehlých ulicích Opavy startuje výstava s názvem Bludný kámen malá domů. Vernisáž je dnes v 17 hodin a výstavu můžete vidět až do půlky února příštího roku. Středisko Střecha ve Vrbně pod Praděnem hostí muzicírování s Marií Velikou. Hudební odpoledne s podtitulem Spívej, raj, relaxuj nabídne i hru na rytmické nástroje, vše vypukne už v 9 dopoledne. V 10 hodin dopoledne začíná v budově Městského úřadu v Kopřivnici beseda pro všechny řidiče, cyklisty i chodce, a to v rámci programu pro aktivní seniory. Znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích oživí zkušený lektor Ladislav Kletenský. A literární salon Kavárna Sakura v Karviné Mizerově dnes bude hostit cestovatelskou přednášku Martiny Mnichové s názvem Nový Zéland až na konec světa a ještě kousek pěšky. Akce začíná v 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

prostě si rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tím.

0: Kvalitní matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ve Frýdku Místku vznikla petice proti kácení parku u nádraží. Studenti v Rožnově pod Radhoštěm řekli vedení města, co je ve městě nejvíce trápí. Ostravská opera dnes uvede scénickou verzi Verdiho Requiem. Bude oblačno, místy polojasno, teploty do 15 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Plánovanému dopravnímu terminálu ve Frýdku Místku musí ustoupit tamní park. Kritici proti kácení stromu sepsali petici. Chtějí městu navrhnout jiné řešení podoby terminálu. Petici zatím podepsalo téměř 500 lidí.
3: Prostředkem vlastně tady toho parku by měla vést ta nová ulice s těmi zastávkami.
4: Ukazuje iniciátor petice Jan Šírc. Město si podle mluvčí Jany Musálkové Jekelové nechalo vypracovat dendrologický posudek.
5: Většina stromů trpí nedostatkem půdní vláhy z důvodu klimatických změn, což se projevuje jejich prosycháním. Dále jsou napadeny houbovými chorobami či škůdci a část z nich již překročila dobu své životnosti.
4: Nejcennější stromy mají podle magistrátů na místě zůstat. Samotné kácení nezačne dříve, než město získá všechna povolení pro stavbu. Z Frýdku Místku, František Kuča, Český rozhlas.
1: Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Na programu jsou taky pravidelné interpelace na členy vlády a některé mezinárodní smlouvy. Bezdomovectví a lidé pod vlivem drog, to jsou podle mladých lidí největší problémy Rožnova pod Radhoštěm. Ukázalo to včerejší Mladé fórum, na kterém studenti navrhovali radnici, co by se mělo ve městě zlepšit. Na druhém místě se umístil návrh studentské kavárny.
6: Nápady studentů vítá nezávislý starosta města Jan Kučera.
7: Je to velká pomoc, kdy dospělí nevidí to město stejnýma očima jako děti a nám moc pomůže, když studenti žáci řeknou, toto bychom v Rožnově chtěli.
6: Podobné přání slyší po celé republice organizátor a koordinátor FOR Petr Herman.
8: To půjde všechno doradit a za 2 roky potom přijde opět taková zpověď pana starosty a ukáže, co se podařilo plnit nebo co je rozpracováno.
6: O konečném pořadí teď rozhodnou žáci a studenti ve všech rožnovských školách. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: První letošní premiérou ostravské opery je Requiem od Giuseppe Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské dnes uvede novou scénickou verzi. Režisérský tandem Scooter v inscenaci kombinuje hudbu s výraznou scénografií a tancem.
4: Šedesátihlasý sbor na jevišti, 4 sólisté a 2 tanečníci jako nositelé příběhu.
9: Takže se nám tam dostala taková jako mladá dvojice, která vlastně čeká dítě. Bude to takový jako videoklip na téma Requiem.
4: Říká jeden z režisérů Martin Kukučka. Po hudební stránce je podle dirigenta Marka Šedivého Requiem tím nejlepším z Verdiho.
10: Kdo se chce seznámit s Verdiho hudbou, tak bych řekl, že šáhnout po Requiem je nejlepší volba.
4: Verdiho Requiem je první zádušní mší na repertoáru ostravské opery. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, lokálně během dne až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 15 stupňů, na horách naměříme okolo 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 je uzavřena část Klimkovického tunelu ve směru na Ostravu. Provoz je sveden do protisměru, tak s tím počítejte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
12: Lucka Kociánová a Petr Soukup, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme vám pěkné čtvrteční, už 15. říjnové ráno. Co pro vás budeme mít? Už za chvíli opět jedna zajímavost z moravskoslezského regionu a také rubrika, co v učebnicích nebylo. Přemýšleli jste, přátelé, někdy nad tím, proč se nám vůbec zdají sny? Vše objasní Martin Písařík. Už za chvíli. Přejeme dobrý poslech.

že nejnavštěvovanější industriální památkou v Česku je areál Dolních Vítkovic v Ostravě. Zahrnuje rozsáhlý průmyslový areál Vítkovických železáren s unikátním souborem industriální architektury. Souboru tří na sebe navazujících celků Černouhelného dolu, koksovny a vysokopecního provozu se někdy také říká Ostravské Hradčany. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: 8 hodin 11 minut, jsme Český rozhlas Ostrava a před půl devátou se společně vypravíme do Frýdku Místku. Tam totiž vznikla petice proti chystanému dopravnímu terminálu. Město plánuje přímo k vlakovému nádraží přesunout stávající autobusové nádraží, přičemž by stavbě museli ustoupit stromy v tamním parku. A to se kritikům nelíbí. Reportáž už za 10 minut.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Dalibor Janda teď byl součástí ranního programu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Počasí.
0: V 8 hodin a 16 minut probereme aktuální počasí v regionu. Je převážně oblačno v Třinci, teď teplota 7,5 stupně, trochu chladněji je v Opavě. Naměříte tam necelých 6 stupňů Celsia. Prognoza na dnešek říká, že ty teploty dnes příliš stoupat nebudou. Mělo by být hodně oblačno, nicméně v průběhu dne se v některých lokalitách může začít částečně vyjasňovat. Pršet by nemělo, teploty ale relativně nízké, do 15 stupňů. Na horách pak naměříte okolo 8.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodin a 21 minut. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava a my teď zamíříme do Frýdku-Místku. Část občanů se bojí o park u nádraží. Město tam plánuje postavit dopravní terminál. Novým komunikacím a nástupištím budou muset ale ustoupit tamní stromy. Petici proti tomu už podepsalo skoro 500 lidí.
1: Tak máme tady petici, která se snaží zabránit vykácení parku před vlakovým nádražím.
2: Tady, kde je ten chodník přes ten park, tak tady by měla vést v podstatě jedna z těch ulic nových, dá se říct, nebo těch uliček.
1: Prostředkem vlastně tady toho parku by měla vést ta nová ulice s těmi zastávkami.
3: Ukazuje iniciátor petice Jan Šírc. Většina stromů v parku by měla ustoupit novému dopravnímu terminálu. Kritici se obávají zhoršení klimatu minimálně po dobu, než dorostou nově vysázené stromy.
1: V létě tady bude nesnesitelné vedro, nebude se tady dát jako normálně fungovat.
3: Radnici chtějí společně s peticí předat i návrh jiného řešení dopravního terminálu.
1: Stačí udělat zastávky na okolo kolem toho parku, kdy cestující pak můžou čekat v tom parku vlastně na ten svůj autobus, čili budou v příjemném prostředí a zastávky MHD by mohly být přímo před nádražní budovou, ať to cestující nemají daleko.
3: Město si podle mluvčí Jany Musálkové-Jekelové nechalo vypracovat dendrologický posudek, podle kterého už je většina stromů v parku u nádraží ve špatném stavu.
4: Většina stromů trpí nedostatkem půdní vláhy z důvodu klimatických změn, což se projevuje jejich prosycháním. Dále jsou napadeny houbovými chorobami či škůdci a část z nich již překročila dobu své životnosti. Kácení je proto odůvodněno nejen potřebami stavby, ale i tímto nepříznivým stavem zeleně.
3: Nejcennější stromy mají podle magistrátů na místě zůstat. Samotné kácení nezačne dříve, než město získá všechna povolení pro stavbu.
4: Byla podána žádost o povolení záměru a v únoru bychom chtěli vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele.
3: Se stavbou chce město začít v červnu příštího roku. Z Frýdku Místku František Kuča, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Školy nejspíš budou moct v některých případech dočasně vyloučit agresivní žáky z výuky, zvažuje to ministerstvo školství. Opatření by mělo chránit ostatní děti, ale i učitele. Škola by k němu ale měla přistoupit jen v krajním případě, kdy už selhaly všechny preventivní kroky. Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu méně než běžně. Může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. Skončila další část modernizace školního statku Opava, potvrdil to Moravskoslezský kraj. Za více než 50 milionů korun se podařilo v Opavě dokončit modernější posklizňovou linku a vybudování nových sil pro uskladnění obilovin. Studenti budou mít více možností naučit se pracovat s nejnovější zemědělskou technikou. Porodnické oddělení nemocnice Agel v Ostravě dnes pořádá den otevřených dveří. Budoucí rodiče nebo i ostatní zájemci si můžou projít zázemí porodnice, získat odpovědi na své otázky a seznámit se s personálem. Lidé si taky prohlédnou modernizovaný porodní sál za 25 milionů korun, který nemocnice otevřela před několika měsíci. Fotbalista Michal Fridrich podepsal v Ostravě novou smlouvu. 36-letý stoper se dohodl s klubem na podmínkách nového kontraktu do konce této sezóny s opcí na příští ročník. Klub o tom informoval na svém webu. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude převážně oblačno, během dne lokálně až polojasno. Teploty dnes vystoupají na 11 až 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v ulici Cingrova stala nehoda dvou aut. Projíždějte místem velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy nabídla Lucka Kociánová. Zhruba 50 školáků a studentů se včera radilo na radnici v Rožnově pod Radoštěm na téma, co ve městě zlepšit. O výsledcích vám více povíme už za pár minut. Pěkné ráno.

0: Dělají se ve společnosti Českého rozhlasu Ostrava, což nás samozřejmě těší. Pouť místo jediného historického kolotoče ve městě, anebo studentskou kavárnu, ve které dotuje kafe radnice. I takové nápady měli studenti na Mladém fóru, které každé dva roky pořádá město Rožnov pod Radoštěm. Své návrhy včera probírali ve Společenském domě přímo s úředníky a vedením radnice. Ty nejlepší si pak odhlasovali a dostane je k projednání rada města.
1: Vy totiž budete u těch stolů diskutovat. Každý z vás by měl přijít na to, co se vám tam Rožnově líbí.
2: 6 kulatých stolů a u každého sedí studenti z rožnovských škol a mezi nimi jeden úředník z radnice. Mladé fórum zaplnilo po 2 letech Společenský dům v Rožnově pod Radhoštěm, aby studenti opět řekli radnici, co chtějí ve městě. Nejdřív si ale připomínají, co se jim ve městě líbí.
3: Máme tam rozvoj zimního stadionu, výstavbu toho kulturního centra u podskalky u školy.
2: Čte témata ze seznamu Sebastian a jedno přidává jeho spolužačka.
4: Přednádražní prostor.
2: Říká Eliška, já se přesunu k dalšímu stolu, kde se ještě pořád píše. Tady to hodnocení, co se líbí, je daleko delší.
5: Valašské muzeum v přírodě, dřevěné městečko, výstavy soch, adventní osvětlení, dobrá produkce kulturních akcí a dostatek zájmových kroužků.
2: Čte seznam jedna ze studentek u velkého stolu hned u dveří.
6: Podle mě líbí se bude převažovat.
2: Říká Jirka, který teď bere do ruky fix a připisuje další téma, tak jako všichni tady v sále. Úředníci radnice u stolu nejen zapisují, ale studentům rovnou říkají, co město zvládne a na čem už se pracuje. Podle koordinátorky zdravého města Hany Ondruchové se přání mladých v posledních letech výrazně mění. Zatímco dříve chtěli hlavně fast foody, teď to jsou překvapivě kolotoče.
7: Mysleli takovou tu klasickou pouč z kolotoči a na to se vlastně reagovalo tím, že se organizují každoročně dny města, kdy aspoň nějaká část těch kolotočů přijede.
2: Přání měli nejspíše proto, že jediný kolotoč ve městě je ten historický ve Valašském muzeu v přírodě. Koordinátor Mladého fóra Petr Herman potvrzuje, že studenti přicházejí s originálními nápady napříč celou republikou. Jedno přání slyší skoro ve všech městech.
8: Dost často se vyskytuje jeden námět, který považuji za důležitý. Žádost radnici, aby byla možnost zřízení nějakého klubu nebo místa setkávání pro ty mladé. To je jeden z takových výrazných momentů.
2: A na tohle si stěžují i mladí v Rožnově. Čajovna nebo komunitní prostor sortu pro mladé chybí. Radnice ta o tom ví, co dělá s dalšími nápady studentů, vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
9: Je to velká pomoc, kdy dospělí nevidí to město stejnýma očima jako děti a nám moc pomůže, když studenti, žáci řeknou, toto bychom v Rožnově chtěli.
2: Studenti vybrali 12 témat, které je ve městě trápí, o pořadí potom hlasovali, nejvíce hlasů dostalo bezdomovectví a nárůst lidí pod vlivem omamných látek. Hned na druhém místě byla studentská kavárna.
1: Vy máte odpracováno a teď to je na nás.
2: Starosta Jan Kučera všechny body okomentoval a pak studentům poděkoval. O konečném pořadí teď budou hlasovat všichni studenti a školáci ve svých školách. Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hykl, Český rozhlas.

0: počasí.
1: My jsme se v počasí ještě nezaměřili na hory, tak začneme na západě, konkrétně ve Siníkách na Pradědu. Tam je oblačno, teplota 1 stupeň Celsia. V Beskydech na Lise je teplej, ale ne o moc. Teploměr tam ukazuje 2,5 stupně. Kdo se dnes na hory vypraví, tak by měl ve vyšších polohách počítat s teplotou někde okolo 7-8 stupňů Celsia. V nížinách bude teplej, ale ne o moc. Čekejme převážně oblačno, v některých lokalitách se v průběhu dne vyjasní. Nebude pršet a teploměr ukáže 11 až 15 stupňů.
2: O velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Kandidát v Ostravské Hrabové zpochybnil průběh voleb u soudu. Řekneme více ve zprávách, ty vám nabídne za 6,5 minuty Lucka Kociánová a pak už začnete trávit dopoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s Vladimírem Šmehlíkem. Loučí se Petr Soukup. Hezký den.
1: Zasmějte se s námi.
2: A to takový staříček povídá. Svět se neskutečně změnil. Já si ještě pamatuji na sousedovic Blaženku a na můj a její první políbek. A když se tak bavím s mojí vnučkou, tak ta už si málem ani nepamatuje jméno svého prvního manžela.

0: A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kandidát v Ostravské Hrabové zpochybňuje průběh voleb u soudu. V Česku dál pokračují povolební vyjednávání. V 5 krajských městech už je o novém vedení jasno. Zdravotníci Havířovské nemocnice dnes očkují lidi proti covidu. Bude oblačno, teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kuciánová. Lídr neúspěšné kandidátky v Hrabové napadlo u soudu výsledky voleb v tomto krajském ostravském obvodu. Správní soud krajského soudu v Ostravě podnět ve středu přijal. Zatím o něm nerozhodl. Jana Dvořák, který vedl uskupení Hrabová pro lidi, napadá u soudu průběh voleb kvůli postupu úřadu při posuzování kandidátů.
2: Podle Jana Dvořáka úřad postupoval diskriminačně, když vyškrtnul kandidáta z jeho uskupení, zatímco stejný člověk na konkurenční kandidátce zůstal. Tvrdí, že voliče o tomto kandidátovi vůbec neměli hlasovat. Tajemnice úřadu Jana Tajchmanová pochybení odmítá a říká, že se události odehrály úplně jinak. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: V 5 krajských městech z 13 už je po volbách rozhodnuto o budoucím novém vedení. V Ústí nad Labem včera vítězné uskupení Jedno Ústí oznámilo, že povládne samo. Primátorem se stane jeho nezávislý lídr Tomáš Vohryska. Hnutí ANO tam po 8 letech vládnutí skončí v opozici. Dohodnutá koalice je už taky v Karlových Varech, Olomouci, Liberci, Plzni a Hradci Králové. Naopak ve Zlíně se povolební vyjednávání po včerejšku vrací na začátek. Nový blok tam vytvořili kandidátky Společně pro Zlín, ODS a Zlín srdcem s Piráty. Pokračovat dnes budou taky jednání v Praze a Brně. Havířovská nemocnice dnes začíná očkovat zájemce proti COVID-19. První dávky vakcíny dostanou dnes lidé od 12 hodin. Zdravotnické zařízení bude očkování opakovat 22. října. Je nutná rezervace termínu. Vakcinace je jedním z účinných způsobů, jak snížit riziko závažného průběhu onemocnění a jeho komplikací. Na Varšavském mezinárodním filmovém festivalu má dnes premiéru film režiséra Václava Marhoula Doznání. Je v pořadí už čtvrtým Marhoulovým celovečerním filmem. V roce 2019 režisér získal mezinárodní uznání za film Nabarvené ptáče, který se dostal do užší nominace na cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný jazyk.
3: Have you ever seen a child starve to death, professor?
4: No.
3: I have.
5: Děj filmu Doznání se odehrává v jedné z moskevských věznic v roce 1938, tedy v době stalinského režimu. Doznání řeší to, zda si má člověk uchovat lidské hodnoty, jako je důstojnost, sebeúcta a morálka, i za cenu vlastního života i životů blízkých. Václav Marhoul film natočil na 35mm negativ a do hlavních rolí obsadil například Nicka Noltyho, Jennifer Jason Leighovou nebo Breda Dourifa. Do českých kin dorazí Marhoulovo Doznání příští rok. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, lokálně během dne až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů, na horách naměříme okolo 8.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě se v Palackého ulici zdržíte, je tam porouchané nákladní auto. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Čtyři a čtvrt minuty po 9. hodině, tak tohle byla Lucie Kuciánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Peťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je čtvrtek 10. října a už jste někdy slyšeli slova jako Hernhut, neboli Ochranov, nebo Hvězda moravských bratří. Dnešní magazín Křížem krajem nás zavěje právě k těmto příběhům, moravským exulantům. Podrobnosti události sdělíme za malou chvíli. Samozřejmě nebude chybět ani rubrika Jak nenaletět a přineseme také reportáž a tele spojíme se s Janovicemi u Rýmařova a s tamním státním zámkem. Povíme si, co tam mají nového. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Víte, že jeskyně Šipka ve Štramberku je místem unikátních archeologických nálezů? V roce 1880 našel gymnaziální profesor Karel Mašek se svými pomocníky téměř na dně této jeskyně ve skalním výklenku spodní čelist neandertalského dítěte. Český rozhlas Ostrava. Milujeme Severní Moravu a Slezsko.
1: Milujeme Severní Moravu a Slezsko a taky se po ní rádi touláme. Dnes si nasadíme na hlavu třírohý klobouk a na záda batoh, do ruky podrobnou příručku a připravíme se na dálkovou trasu Via Exulantis. Ta vede ze Suchdola nad Odrou do německého Hernhutu. Více se dozvíte v magazínu Křížem krajem za malou chvíli.

0: Tohle byl Bryan Adams, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: Via Exulantis, neboli cesta uprchlíků, kteří z Kravařska uprchli kvůli náboženskému pronásledování. Jen ze Suchdola nad Odrou jich odešlo přibližně 300. O jejich odkaz pečuje spolek Moravian. Provozují muzeum a také propagují tuto dálkovou trasu, po níž dnes už opět kráčejí poutníci. Redaktorka Romana Kubicová natáčela s Jáchymem Pantálkem, vedoucím projektu Via Exulantis.
2: Ten proces probíhal několik let, oni k němu byli vlastně donuceni tím, že na počátku 18. století se tady jako přiostřilo to pronásledování, že zdejší šlechta musela potírat ty tajné evangeliky a byla tady několikrát vyšetřování. Oni dostávali různé tresty, včetně vězení nebo nějakých pokut a vždycky, když se blížilo nějaké vyšetřování nebo právě nějaké skončilo, tak se rozhodli, že odejdou.
3: A kdo byl úplně první člověk, který se takto rozhodl odejít? Známe jeho jméno?
2: První exulante byli ze Žiliny u Nového Jičína. Byla to celá rodina, která se jmenovala Jaške. Ale první exulanti tady ze Suchdola, tak tři z nich měli identické jméno. Ti se jmenovali David Ničman a každý potom měl nějakou přezdívku. A k ním se přidal ještě Johan Telčík a Melchior Zeisberger. Byli to většinou takový mladí kluci, kteří neměli moc co ztratit, ještě neměli manželky nebo rodiny, takže se jednoho dne na Velikonoce roku 1724 rozhodli, že ze Suchdola odejdou. A byli většinou z takových dobrých selských rodin. Jeden byl dokonce synem rychtáře.
3: Takže maminka napekla buchty, tatínek dal požehnání, anebo utekli tajně pod rouškou noci?
2: No, u těch rodičů to je složitější, protože třeba syn toho rychtáře Telčíka, tak jeho otec byl asi naštvaný, že ten syn se účastní tady toho, čemu se tu říkalo duchovní probuzení, že ti lidé se začali scházet po chalupách, číst si z Bible. A radil mu a těm jeho přátelům, ať radši jdou tancovat do hospody a už se nezabývají takovými věcmi. A to možná byl ten impuls, proč oni se rozhodli odejít, že ta víra pro ně byla důležitější.
3: Když se rozhodli, že odejdou, věděli, kam mají jít?
2: Jim pravděpodobně poradil Kristián David, to byl člověk, který zprostředkoval kontakt mezi moravskými nekatoliky a hrabětem Zinzendorfem v Hernhutu, který právě se snažil tyto lidi dostat na své panství, takže on jim pravděpodobně řekl asi nějaké klíčové body, kudy mají jít, ale třeba vzpomínají na to, že v polské Nise se ještě rozhodovali, jestli mají jít spíše na sever do Lešna, kde tušili, že nějaká historická tradice jednoty bratrské, kde žil Komenský svého času, anebo do Hernhutu, o kterém jim povídal Kristián David.
3: No dobře, já se setkávám s lidmi, kteří vůbec neví, že nějaký Hernhut existuje, tak kde přesně leží?
2: Hernhut najdeme v takovém tom styku české, polské a německé hranice, vlastně severně od Liberce. Je to takové menší městečko, asi má dohromady s těmi okolními vesnicemi nějakých 5000 obyvatel, ale významné je třeba tím, že před 2 lety byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO pro ten dopad, který má celosvětově, protože z Hernhutu právě odcházeli členové jednoty bratrské do celého světa zakládat misie.
3: Ale to už je jiný příběh, který si třeba budeme povídat někdy příště. My jsme na začátku, vy Exulantis, která znovu už ožila a ožívá čím dál tím víc, protože chopil jste ji pevně do svých mužných dlaní a rozhodl jste se ji nejen celou absolvovat, ale také vlastně jakoby propagovat, je to tak?
2: Ano, my jsme rádi, že tu Via Exulantis podnikají třeba místní, protože máme tady sbor křesťanský baptistů, kteří třeba se rozhodli tu Via Exulantis absolvovat s dětmi postupně. Takže letos šli tu první etapu někde do okolí Budišova nad Budišovkou, příští rok chtějí popojit třeba až na polské hranice a takhle možná někdy dojdou do Hernhutu. Ale jinak jsou to i lidé ze širšího okolí, které třeba vůbec neznáme, oni se nějak dozví o té Via Exulantis. Zaujme je ten příběh, protože ta cesta je výjimečná tím, že má nějaký historický příběh, skoro 300 let starý.
0: Říká o nadčasovém poselství Via Exulantis Jáchym Pantálek ze suchdolského spolku Moravian. A jak poznáte poutníka, který po ní kráčí, tak i to se dozvíte v magazínu Křížem krajem hned po písničce.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedovelliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Je 9:23 a ladíte magazín Křížem krajem. Už před písničkou nás Jáchym Pantálek ze spolku Moravian seznámil s historií cesty náboženských uprchlíků z Kravařska. A protože se jejich spolku podařilo oživit tuto tradici dálkové pouti ze Suchdola nad Odrou až do německého Hernhutu, kráčejí po ní postupně další a další zájemci. Redaktorka Romana Kubicová se zajímala o to, kolik kilometrů je čeká.
4: Pokud se budou držet té naší trasy, kterou jsme přizpůsobili turistům, aby byla i zajímavá, ale nejen historicky věrná, tak se můžou nachystat na 465 kilometrů.
5: To je pěkná dávka kilometrů, takže průměrně netrénovaný český, moravský, slezský občan, kolik je schopen denně ujít?
4: Já si myslím, že v dnešní době těch 30 kilometrů je reálných. Ti exulanté kdysi byli zvyklí trochu více chodit, protože celé dny trávili na polích, nebo ti Suchdolané docházeli třeba do Těšína, do evangelického kostela, kterým byl nejblíže. Tam teda chodili tajně přes víkend, takže ti byli zvyklí ujít třeba 70 kilometrů denně.
5: To jste, doufám, neskoušel.
4: Já ne teda, oni měli tu nevýhodu, že si sebou nic nenesli, že často opravdu jako utíkali před nějakým nebezpečím, takže popadli, co měli a měli to v tom trošku jednodušší, no, když to my si dneska neseme spoustu oblečení a někdy i zbytečných věcí.
5: Také myslím, že nebyli naši předkové příliš nároční na to, kde si lehnou, že?
4: Oni v tom deníku, který psali z té trasy, vzpomínají, že často spali někde na slamě, nebo když je někdo nechal přespat uvnitř, tak byli velice rádi.
5: Zatímco my si povídáme, vy v ruce držíte průvodce poutníka, první vydání Via Exulantis, to je váš počin?
4: Ano, na tom jsme pracovali asi nějakých 6 let, kdy jsme podnikli několik expedicí, abychom tu trasu detailně zmapovali a mohli tam posílat lidi.
5: Všechno poctivě máte projité, všechno poctivě zadokumentované, vnesené do map, tak která krásná místa třeba jenom na úrovni našeho kraje tady poutníky čekají?
4: Mě nejvíce zaujal asi úsek tady v okolí Vítkova, Budišova nad Budišovkou, někdy se tomu taky dneska říká krajina Břidlice, kde opravdu procházíte krásným údolím. A je tam několik zapomenutých dolů na Břidlici a celý ten kraj mi působí tak zajímavě, dobrodružně možná trošku. Ale potom, když se dostanete vlastně ke Krnovu, tak potom už pokračujete takovým velice svérazným polským venkovem, který si myslím, že vypadá hodně podobně jako před těmi 300 lety. Některé ty vesnice opravdu působí takovým dojmem. Totiž, když člověk se na tu Via Exulantis vydá, tak my mu půjčíme třírohý klobouk, to je součást zdejšího kravařského kroje. A říkáme tomu poutníkovi, že ten klobouk je kouzelný, protože dneska už je těžké potkat někoho, kdo chodí v třírohém klobouku a když se právě někde v té polské vesnici zjeví takový poutník, tak lidé se s ním často dávají do řeči a několika lidem už to třeba našlo nocleh nebo oběd zdarma a někdy navázali vztahy s těmi lidmi.
5: Takže jak se poutníci po svatojakubské cestě označují mušlí poutnickou, tak vy vlastně máte třírohý klobouk a nikdo neprotestuje, že ho má nosit.
4: Dobrovolníci si ho teda půjčí. My jsme ten třírohý klobouk dali i do loga, které má Via Exulantis. V něm zároveň je zobrazena hernhutská hvězda a kopečky s cestou.
5: No a jakým značením se má poutník řídit? Máte taky vlastní značky anebo vedete vlastně trasu po turistických cestách?
4: Ta trasa většinově využívá už stávající turistické značení, ale někde jsme se na některých místech jsme se rozhodli doplnit o směrovky, které značí Via Exulantis.
5: Takže vzít si sebou příručku, půjčit si třírohý klobouk a dobře se dívat kolem.
4: Přesně tak.
5: Dodává Jáchym Pantálek, poutník, správce Vii Exulantis a vůbec nadšenec a pečovatel o odkaz moravských bratří ze Suchdola nad Odrou Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
3: Tak co vy, troufnete si dojít ze Suchdola až do Hernhutu? No pokud ne, máme pro vás i bližší cíl a bližší tip na výlet. Tím bude Štáblovický zámek v centru stejnojmenné obce na Opavsku. Ten láká o víkendu rodiny s dětmi. Na dětské návštěvníky tam totiž čeká princezna, která je provede po zámeckých interiérech. My se na zámek vypravíme v magazínu Křížem krajem už zítra, a to s redaktorkou Ivou Havlíčkovou.

9 hodin a 35 minut, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. I dnes pro vás máme připravenou rubriku Jak nenaletět. Dnes o umělé inteligenci. Ta totiž umí pomáhat i škodit. Když se s ní radíme o zdraví, může nám tvrdit úplné nesmysly. Jak nenaletět si povíme už za malou chvíli.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice nebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a už zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Státní zámek v Janovicích u Rýmařova zve na den otevřených dveří, co nabídne třeba prohlídky běžně nepřístupných zákoutí zámku a taky sérii přednášek a besed. Nabídneme podrobnosti už za okamžik.

0: 9:49, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Sobota bude na zámku v Janovicích u Rýmařova velmi rušná. Správa památky zve zájemce na den otevřených dveří. Chce veřejnosti nabídnout příběh zámeckého sídla Harachů, jejich panství a okolní krajiny v průběhu staletí. Více se o akci dozvíme od kastelána Petra Slabého, kterého už teď zdravím po telefonu a vítám v dopoledním vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, já zdravím vás.
0: Pane Kasteláne, avizujete přednášky odborníků a o nejnovějších výzkumech a objevech na Janovickém zámku. Co vše tedy pro zvídavého návštěvníka chystáte?
1: Ono je potřeba asi to uvést takto. Očekává se, že Janovický zámek v nejbližších letech projde zásadní obnovou a samozřejmě ta obnova vždycky musí vycházet z nějakých poznatků, které předtím musíme učinit o té budově a o všem, co s ní souvisí. A zkrátka zabýváme se intenzivně průzkumem zámku a všech pramenů, které se zámku týkají, už od roku 2018, tedy Národní památkový ústav se tím zabývá. No a teď bychom to rádi prezentovali veřejnosti a taky jim ukázali místa, která teď ještě jsou v autentickém, tak říkajíc, nálezovém stavu, než projdou právě tou obnovou. Takže ten den otevřených dveří byl tímto inspirován, nebo tyto skutečnosti ho jaksi nastavili a my chystáme jednak přednášky či semináře, no a jednak taky praktické ukázky, které by měly návštěvníkům ty teoretické informace dokreslit.
0: Takže lidi vlastně navštíví místa, kde byly udělány nějaké nálezy památkáři. Součástí toho programu jsou i speciální prohlídky zámku, cílené do běžně nepřístupných částí, a to taky s odborným komentářem ke stavebnímu a historickému vývoji. Do jakých míst se tedy člověk na zámku podívá, které není úplně běžné?
1: No to je právě to, o čem jsem mluvil, že to bude dokreslení těch teoretických informací, to jsou ty praktické ukázky, o kterých jsem mluvil. No a samozřejmě vezmeme návštěvníky tam, kam se běžně nechodí na prohlídce, ať už jsou to partie jako ve spodních částech objektu, které jsou běžně nepřístupné a slouží třeba k našim účelům technickým, nebo potom to budou místa, kde jsou patrné nějaké poruchy. No a také samozřejmě, co je velmi vyhledávané a populární u nás, tak to jsou půdní prostory nebo podstřešní prostory, lépe řečeno. Momentálně se vytváří projekt na opravu střechy nebo na obnovu střešního pláště, abych to řekl přesněji. No a v souvislosti s tím byly učiněny nějaké poznatky, takže to bychom rádi návštěvníkům ukázali.
0: Mm-hmm. Pojďme si to tady ještě upřesnit. Sobota, den otevřených dveří, kdy přesně tady ta akce bude začínat?
1: V 10 hodin dopoledne v zámecké kapli.
0: A je třeba se nějak registrovat, nebo může kdokoliv přijít?
1: My jsme to neomezovali zatím nějakou registrací. Mám pocit, že kdo přijde, tak se k nám dostane.
0: Tohle berte, milí posluchači, jako pozvánku na zámek do Janovic u Rýmařova ještě předtím, než projde zásadní obnovou. A můžu vřele doporučit, byl jsem tam před několika lety a rozhodně to stojí za to. Pane Kasteláne, moc děkuji za rozhovor pro Český rozhlas.
1: Já děkuji. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

Tak tohle Eva Farná, vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 3 minuty vám Lucie Kociánová v našem vysílání nabídne aktuální zprávy.

0: Blíží se 10. hodina, připraveny jsou zprávy a Lucie Kociánová.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Návrhy na nové zdroje rozpočtu EU jsou pro Česko podle premiéra Babiše nepřijatelné. Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení. Zvažuje to ministerstvo školství. Provozovatelé lanovek v kraji chystají pravidelnou údržbu. Jako první se zastaví lanovka na Bílé. Dnes bude oblačno, teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Návrhy Evropské komise na nové vlastní zdroje budoucího rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl před začátkem jednání lídrů unijních zemí v Bruselu. Předsedovi české vlády hlavně vadí, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do rozpočtu EU.
3: Když se to vezme celkově, tak my samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
1: Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně vyloučit žáka z běžné výuky. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může pomoci v akutních situacích. Měl by ale přijít na řadu až poté, co škola vyčerpá všechny možnosti prevence a zapojí rodiče i další odborníky. I během vyloučení musí děti zůstat zajištěné vzdělávání a potřebná podpora, například terapeutická pomoc.
4: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že o to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
1: Turisti v Beskydech a Jeseníkách se musí připravit na odstávky lanovek. Provozovatelé je před zimou budou ze zákona kontrolovat. Většina tak bude nějakou dobu mimo provoz. Jako první se zastaví lanovka na Bílé, a to od 18. října. Na začátek listopadu plánují údržbu na Javorovém a taky na Pustevnách. Tamní lanovka nepojede od 2. do 20. listopadu, potvrdil ředitel společnosti Pustevny Petr Lesy.
5: To budeme dělat rentgen lana, to znamená, jestli tam nejsou zlomy, máme naprosto v pořádku, budeme měnit závěsy na sedačkách a také se bude dělat pravidelná revize elektroinstalace a pravidelná mechanická revize.
1: Porodnické oddělení nemocnice Agal v Ostravě dnes pořádá den otevřených dveří. Budoucí rodiče nebo i ostatní zájemci si můžou projít zázemí porodnice, získat odpovědi na své otázky a seznámit se s personálem. Lidé si taky prohlédnou modernizovaný porodní sál za 25 milionů korun, který nemocnice otevřela před několika měsíci.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, lokálně během dne až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 11 až 15 stupňů, na horách naměříme okolo 8.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frýdku Místku se v ulici Ostravská srazila dvě osobní auta. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Čtyři minuty po 10. hodině, tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava s datem 15. října. Na Moravu i do Slezska vás zdraví Vladimír Šmehlík. No a teď po 10. samozřejmě začínáme začínáme moravskoslezským rozhlasovým kvízem, protože i na dnešek mám pro vás jednu ze záludných otázek. Pak, když je dobře odpovíte, můžete vyhrát úžasnou knihu Příruč výletníka. Pochopitelně nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a taky vás pozveme do divadla a do Národního divadla Moravskoslezského, a to na Verdiho Requiem. Tolik aktuálně naše nabídka, tak tedy hezké dobré dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Víte, že jednou z největších turistických atrakcí na Rýmařovsku jsou Rešovské vodopády? Tyto největší vodopády v Nízkém Jeseníku leží u Rešova v údolí říčky Huntavy. Vodopády tvoří asi 200 metrů dlouhá, zhruba 10 metrů široká kaňonovitá soutěska. Její stěny se tyčí do 20-metrové výšky. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.
1: 10 hodin a téměř 8 minut. Každý den, několikrát denně je pro vás připravena rubrika Víte, že. A máme pro vás celou řadu zajímavostí ze severní Moravy a Slezska. A taky máme pro vás moravskoslezský rozhlasový kvíz. Připravte se, protože už po další písničce tady bude otázka, která vám může přinést krásnou víru.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava, slyšíme se? Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
2: Ano.
1: Tak kdo pak se nám dovolal do kvízu? Dobré dopoledne.
2: Tady Lenka z Ostravy.
1: Lenka z Ostravy, dobře, dobře, tak možná otázka bude pro vás dneska jednoduchá, je ostravská, tak můžu?
2: Můžete.
1: Jdeme na to. Přímo před budovou Českého rozhlasu Ostrava je umístěna socha známého rozhlasového redaktora, písničkáře a autora protest songů. Podle něj je symbolicky pojmenováno i celé nároží u rozhlasu. Víte, o koho jde?
2: Ano, ale počkám si na možnost.
1: Dobře, dobře. Tak za A je to Karel Kryl. Za B Jaromír Nohavica, nebo za C Miroslav Žbirka.
2: Tak za A Karel Kryl.
1: Je to přesně tak a Karel Kryl vám teďka doručí příručku výletníka. Moc blahopřeju a zůstaňte na telefonu, prosím.
2: Naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: O velmi závažném onemocnění trombóze budeme mluvit v naší pravidelné čtvrteční lékárně. Jejím hostem bude Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie fakultní nemocnice Ostrava. K mikrofonu jsem ho pozvala, abych se ho zeptala, zda lze trombóze předcházet, co proto musíme udělat a také, jaké možnosti léčby současná medicína má. Naslyšenou v lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin a téměř 24 minut, tak Moravskoslezský rozhlasový kvíz dnes dopadl velmi dobře. Hnedka na poprvé jste věděli, že přímo před budovou rozhlasuje socha našeho bývalého redakčního kolegy Karla Kryla. Další otázku na zítra už připravujeme, máte se rozhodně na co těšit, kvíz tady bude zase po 10. hodině. No a za malou chvíli rozhlasové pozvánky a kulturní tipy pozveme do Ostravy, do Hlučína i do Frýdku Místku.

Tak tohle byla Hanka Zagorová, vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Národní památkový ústav v Ostravě vás zve na komentovanou prohlídku výstavy z archeologického depozitáře. Výstavou provedou její kurátorky, historička Romana Rosová a archeoložka Tereza Tichá Krasnokutská. Prezentuje nálezy z archeologického výzkumu ve dvoře městské spořitelny v Opavě, spojené zejména se stolováním opavské šlechtické rodiny v období renesance. Komentovaná prohlídka výstavy začíná v Národním památkovém ústavu v Ostravě v 17 hodin. Národní památkový ústav najdete na Fifejdách hned u točny trolejbusů náměstí Republiky. Míříme dál do Hlučína. V kulturním domě v Hlučíně začíná v 19 hodin koncert s názvem Tenkrát na západě. Grande Moravia Ladislava Pavluše nabídne program složený z nejkrásnějších filmových melodií skladatele Ennia Morriconeho. Kulturák v Hlučíně dnes od 19 hodin. A pozvánka ještě do rytířského sálu zámku ve Frýdku Místku, respektive do Frýdeckého zámku. Tam si můžete zajít na písňový

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Pokud chcete objevit Verdiho, přijďte na Requiem. Tak mluví dirigent Marek Šedivý o zádušním mši v podání slavného Itala. Národní divadlo Moravskoslezské uvádí Requiem ve scénické verzi režisérského tandemu Skutr. František Kuča nás v reportáži pozve do divadla už za malou chvíli.
2: Pojďte všichni.

Hodina a půl mistrovské hudby, monumentální sbory i scénický tanec, zápas se strachem, se smrtí i hledání světla a života. Nová scénická verze Requiem Giuseppe Verdiho je první premiérou Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě.

0: Monumentální zvukové stěny se střídají se skoro šeptajícími sbory.
1: Partitura je vlastně na Verdiho výjimečná v tom, že když se do ní podíváte detailně, tak vlastně zjistíte, jak detailně popisuje dynamiku, a to především tu slabou dynamiku. On tam jde vlastně až k 5P, což znamená vlastně piano, piano, piano, piano, pianissimo, což je opravdu neuvěřitelně jakoby slabý zvuk.
0: Podle dirigenta Marka Šedivého je Requiem jedním z vrcholů Verdiho díla.
1: On už vlastně má za sebou většinu svých oper, v podstatě to komponuje souběžně s Aidou a má před sebou svoje vlastně vrcholná díla, jako je Otello a Falstaff. A je to opravdu takový ten zhuštěný koncentrát toho nejlepšího z Verdi, a přitom to trvá 90 minut.
0: Tak trochu Giuseppe Verdi v kostce.
1: Takže vlastně, kdo se chce seznámit s Verdiho hudbou, tak bych řekl, že jako šáhnout po Requiem je nejlepší volba.
0: Režisérské duo Scooter se snažilo dostat do čistě biblického textu obyčejného člověka. Uprostřed všeho sledujeme taneční pár, mladé rodiče, kteří čekají potomka. Jaký je jejich konkrétní příběh, to už si musí dosadit samotní diváci.
2: Nás zajímalo jakoby to uchopit, co, kde tam ten člověk je, protože my tam nemáme žádného konkrétního mrtvého jako v tom textu nebo v tom libretu, o kterém by se zpívalo. A vlastně jakoby ten přicházející porod a strach z toho nového jakoby dítě, strach z toho, že to, co tomu dítěti jediný můžu slíbit, že jednou umře, je děsivý, ale zároveň je v tom jako nějaký jakoby prožitek jakoby nějakých hezkých okamžiků toho života.
0: Říká jeden z režisérů Martin Kukučka. Čtyři solisté pak stvárňují prarodiče. Uprostřed 60-hlasého sboru se tak odehrává rodinný příběh.
2: Ten kluk má svoje rodiče, což je bas a soprán, a ta holka má taky svoje rodiče, co je mezzosoprán a tenor, a vlastně se tam takhle jako potkávají v takových jako různých zajímavých vztahových situacích, které někdy víc připomínají vlastně nějaké jako vzpomínky na tu realitu a někdy víc člověk prosívá nějaký jakoby vnitřní strachy.
0: Kulisy tvoří prostor z bílého mramoru, který trochu připomíná síň krematoria. Uprostřed je prosklená místnost, chvíli nemocniční pokoj, chvíli obývák.
3: To jsou dva prostory, které vlastně vedou spolu dialog, a stejným způsobem vlastně vedeme nějak dialog i my mezi tím jakoby biblickým, metaforickým, obecným, o čem se zpívá v tom textu, a mezi jakoby konkrétními výjevy ze života, které můžeme zažívat i my dnes.
0: Dodává druhý z režisérů Lukáš Trpišovský. Verdiho Requiem je zároveň první zádušní mše na repertoáru ostravské opery. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Pátek přijde k nám do studia zpěvák s titulem Juder, kterého ale více než paragrafy vždycky zajímala muzika. Janek Ledecký vás mimo jiné pozve ke sledování dokumentu, který zachycuje jeho vystoupení na Hlučínské štěrkovně. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová.
2: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10 hodin a 49 minut ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Připomínám, že je úterý 15. října. Od mikrofonu vás stále zdraví Vladimír Šmehlík. No a tuhletu hodinku samozřejmě nemůžeme uzavřít jinak než tradiční rubrikou Dvakrát měř a jednou řeš. Tradiční seriál plný dobrých rad všeho druhu pro vás připravuje redaktor Artur Kubica. Dnes se zaměří na sklízení podzimní a zimní zeleniny. Začínáme za malou chvíli, teď ještě kapela Jelen.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: V říjnu je zahrada krásně upravená, ale je pořád co sklízet. Hlavně se dají sklízet pozdní švestky, jablíčka nebo hrušky. Také ořechy všeho druhu už jsou zralé. No a nezapomeňte hlavně na šípky. Sklízet můžete i kořenovou zeleninu. S čínským zelím, hlávkovou kapustou nebo salátem můžete počkat až do mírných mrazů. No a mrazuzdorný špenát, růžičkovou kapustu, pastyňák či kořenovou petržel. Nemusíte vůbec sklízet, berete si, až ji budete potřebovat po celou zimu, no ale je dobré ochránit ji před holomrazy. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze Severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme Severní Moravu a Slezsko i na internetu.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Ve Frýdku Místku vznikla petice proti kácení parku u nádraží. V Česku přibývá neziskových organizací i zaměstnanců, kteří v nich pracují. Volnočasové centrum v Ostravě je kompletně opravené. Dnes bude oblačno, teploty do 15 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Plánovanému dopravnímu terminálu ve Frýdku Místku musí ustoupit tamní park. Kritici proti kácení stromů sepsali petici. Chtějí městu navrhnout jiné řešení podoby terminálu. Petici zatím podepsalo téměř 500 lidí.
5: Prostředkem vlastně tady toho parku by měla vést ta nová ulice s těmi zastávkami. No.
6: Ukazuje iniciátor petice Jan Šírc. Město si podle mluvčí Jany Musálkové Jekelové nechalo vypracovat dendrologický posudek.
7: Většina stromů trpí nedostatkem půdní vláhy z důvodu klimatických změn, což se projevuje jejich prosycháním. Dále jsou napadeny houbovými chorobami či škůdci a část z nich již překročila dobu své životnosti.
6: Nejcennější stromy mají podle magistrátů na místě zůstat. Samotné kácení nezačne dříve, než město získá všechna povolení pro stavbu. Z Frýdku Místku, František Kuča, Český rozhlas.
4: V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. Neziskové instituce v roce 2024 tvořily 1% HDP v Česku. Po 5 letech skončila celková přestavba volnočasového centra v Ostravě Hrabůvce. Obvod za rekonstrukci zaplatil 33 milionů korun. Bývalou základní školu na ulici Majora Nováka využívají děti na volnočasové a sportovní aktivity. Podle mluvčí Ostravy jihu Ilony Honusové práce trvaly tak dlouho, protože nechtěli dětem kroužky rušit ani omezovat.
8: Stavební úpravy postupně zahrnuly vstupní vestibul, 4 třípodlažní pavilony, tělocvičnu a spojovací chodbu. Všechny pavilony teď nejen lépe vypadají, ale taky se dají úsporněji vytápět a jsou bezbariérové.
4: Ve Vsetíně si dnes můžou ženy vyzkoušet, jak správně dělat samovyšetření prsu. Den pro růžovou stužku nabídne praktické ukázky na speciálních modelech i informace o prevenci rakoviny prsu. Kde a v kolik hodin, říká mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
9: Možnost vyzkoušet si samovyšetření prsu na modelu bude ve čtvrtek dopoledne do 11 hodin v poliklinice vsetínské nemocnice u lékárny Duo. Ve Smetanově galerii pak najdou stanoviště až do 14 odpoledne. Budeme rádi, pokud lidé přijdou v růžovém.
3: Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně oblačno, lokálně během dne až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 11 až 15 stupňů. Na horách naměříme okolo 8.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Ve Frýdku Místku v ulici Ostravská je nehoda, projíždějte tam opatrně, na místě se srazila dvě osobní auta. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Čtyři a půl minuty po 11. hodině, tak tohle byla Lucie Kociánová a zprávy. Lucie se pro dnešek už rozloučila s mikrofonem Českého rozhlasu Ostrava. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne Lenka Blažijová. Naproti mě v protějším studiu už se chystá lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Tu vám nabídnu za malou chvíli. Tu dnešní lékárnu připravuje Ivana Šuláková, která si pozvala k mikrofonu Jaromíra Gumulce, primáře kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. V dnešní lékárně bude řeč o trombóze. Ještě předtím ale Václav Neckář a taky oblíbená rubrika Víte, že? No a taky třeba kapela Pet Shop Boys. Příjemný poslech dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

Víte, že v oblasti Pusteven v Beskydech se můžete projít stezkou v korunách stromů? Panoramatická stezka Valaška je dlouhá 660 metrů. Lesní úsek je dlouhý 440 metrů a zbytek tvoří chodník na 22 metrů vysokou kaskádovitou věž. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Ivana Šuláková. Tento týden si zdravotníci na celém světě připomněli Světový den trombózy. Připadá na 13. října a jeho cílem je zvýšit povědomí o tomto závažném onemocnění, kterému lze snadno předcházet. Jedním z propagátorů účinné prevence je i host naší dnešní lékárny, Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. Vítejte u nás, pane doktore, dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Možná bychom mohli začít tím, co to vlastně je ta trombóza, co se při ní v těle děje.
2: Ten systém krevního srážení je nastaven tak, abychom nevykrvácili se zraním. A trombóza je to srážení tam, kde nemá být, v cévě, v žíle, v tepně, která pak zabrání toku krve a udělá to paseku v těch okolních tkáních a orgánech.
1: Já jsem si tak trošku načetla něco k tomu problému a vím, že jsou různé typy trombózy. Kde se tedy ty krevní sraženiny tvoří nejčastěji?
2: Velmi často se tvoří v žílách dolních končetin. Je to dáno tím, že tam gravitací ta krev teče pomaličku a stojíme, nechodíme po čtyřech. Ale může to být v tepnách, to pak vede k infarktu myokardu nebo k mozkové příhodě. A co se dneska hodně skloňuje, je to, že může být i v těch drobných cévách, v těch mikrocirkulaci takzvané, a to pak dělá celou řadu poškození orgánů a může to dělat těhotenské komplikace jako preeklampsie a HELLP syndrom a ztráty plodu a podobné věci.
1: Nicméně tím závažnějším stavem jsou ty hluboké cévní trombózy. Ty se tvoří z jakého důvodu? Co je vlastně tou hlavní příčinou?
2: Já už jsem to nakousl, v těch žilách dolních končetin, když sedíme, nehýbeme se nebo ležíme při dlouhé operaci, je to, že ta krev tam teče velmi pomalu, jako voda ve slepém rameni Odry, dejme tomu. A pak se tam aktivují některé ty systémy krevního srážení a snadno se stane, že ta drobná sraženinka vznikne a pak roste a za určitých okolností může narůst a být křehká a uvolnit se a pak vzniká taková takzvaná plicní embolie.
1: Teď jste mi vlastně odpověděl i na otázku, proč lékaři někdy po docela závažných operacích nutí pacienta velmi rychle stát z postele a ještě v nemocnicích chodit po chodbách. Je to tak? Je to ten důvod?
2: Je to přesně ano, ta časná mobilizace, my tomu říkáme mobilizace, ale je to tady to hýbání se a může to být na lůžku to cvičení a v letadle, že letuška říká, jako hýbejte nohama a tak dále. Je to proto, že se rozhýbe ty svaly lýtkové a vede to k takovému rozproudění té žilní krve a sníží se to riziko. Tak při těch operacích dostanou bandáže, dejme tomu, že končetin, zase to zrychlí ten krevní tok a pak se mají hýbat co nejdřív, jak to jde.
1: Nicméně většina z nás velkou část života prosedí v práci. Já jsem zrovna ten konkrétní příklad. Asi se nedá říct, že třeba desetihodinové sezení u počítače je nutně už základem pro vznik trombózy.
2: Ty faktory, které vedou k trombóze, těch je moc. A většinou se poskládá taková mozaika různých věcí. Může tam být akutní nějaká infekce, nebo vrozená vloha taky, anebo obezita a další faktory. A pak se ty kameny v určitém okamžiku dají dohromady do obrazu trombózy.
1: Ale nikdo z nás v podstatě neví, pokud neprojde specializovaným vyšetřením, co všechno v sobě nese a až teprve začne mít problémy, tak to vyšetření ukáže všechny ty souvislosti. Je to tak?
2: Je to pravda. No, ty faktory, obezitu člověk asi může vidět. To, že se nehýbe, to může vidět taky, či ten pasivní životní styl. Ale je tam celá řada věcí, které jsou skryté a které prostě musíme odhalit až úplně detailním vyšetřením, dejme tomu.
1: Dá se tedy říci, že trombózou jsou potenciálně ohroženi úplně všichni, i ti mladí, i ti staří, i ženy, i muži.
2: Je to pravda, jsou tam různé skupiny, v různých věkových skupinách to bývá různé. Mladí lidé, kteří mají ty trombózy, většinou to při nějaké závažné onemocnění nebo mají vrozenou vlohu. To je důležitý znak. Jinak ta ta krevní srážení se zhoršuje věkem ve smyslu větší krevní srážlivosti a rizika trombózy. Víme, že děti často krvácí z nosu a častěji než dospěláci, a dospěláci zase mají častěji ty trombózy. A v těhotenství zase, během těhotenství roste to riziko, vrcholí krátce po porodu, tam je potřeba dávat na to pozor. Čili v různých skupinách je to různé. Chlapi, když se hýbou, mají trombózy taky, ale takový je to tak jako plynulý nárůst během toho věku.
1: O trombóze je řeč v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, již druhou část vám nabídnu hned po písničce. To vám také bude dispozici telefonní linka k nám do studia 59 611 22 66. Tam můžete telefonovat své posluchačské otázky. Odpoví na ně Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Až k plicní embolii může vést uvolnění krevní sraženiny. I to už jsme se dnes dozvěděli v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava. V níž je řeč o velmi rizikovém onemocnění trombóze. Na mé i vaše posluchačské otázky je tady ve studiu připraven odpovídat náš host Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. A ještě přidám naše telefonní číslo 59 611 22 66. Pane primáři, vy jste mluvil o tom, že s trombózou se třeba mohou setkat i těhotné ženy. Mám to chápat tak, že trombóza může souviset i s hormonálními změnami, kterými během života žena prochází?
2: Je to tak. To těhotenství je specifické těch důvodů, kromě hormonálních změn. Je tam víc. Veliká děloha tlačí na ten žilní systém a tam méně zase proudí ta žilní krev z dolních končetin, tak to je jeden faktor. Ale mladé ženy zase užívají často hormonální antikoncepci s estrogeny a estrogeny zvyšují riziko trombózy. Neznamená to nutně, že bych chtěl ty ženy strašit, že nesmí užívat antikoncepci, to tak jako není. Ale jestliže v těhotenství prodělali trombózu anebo během už užívání nějaké té antikoncepce, tak je potřeba to probrat s lékařem, takže to je důležité. Potom během věku, jak ty dámy zrají, abych tak řekl, tak mohou dostávat v rámci před menopauzou takovou tu léčbu hormonální, kde jsou vysoké dávky a je to zase další specifická oblast, která zvyšuje to riziko. A častým problémem jsou takové ty umělá oplodnění, kde ta příprava je taky závislá na vysokých dávkách estrogenu. Lékaři to umí dělat, vědí, co mají pacientkám povídat a co je důležité, že v poslední době mluví i spolu, aby byli koordinovaní.
1: Tak pane doktore, máme tady první posluchačský dotaz, takže vítám ve vysílání koho. Dobrý den.
3: Dobrý den, já volám z Ostravy. Prosím vás pěkně, před 3 lety mi byl operován kardiostimulátor a od té doby mám povinnost užívat Eliquis 2x denně. Je to pořád nutné? Už je to 3 roky.
2: U toho kardiostimulátoru ten máte, protože máte nějakou poruchu srdečního rytmu velmi pravděpodobně a tam může být riziko trombózy, které vznikne v síni v levé síni srdeční a to pak hrozí tím, že může ten pacient dostat mozkovou příhodu nebo se kousíček utrhne a běží někam v těch tepnách dál. A tyhle ty léky, například to, co jste zmiňovala vy, výrazně snižuje riziko tady těchto komplikací.
1: Tak, děkujeme za dotaz i vám, pane doktore, za odpověď. Vrátím se ještě k tomu, kdo vlastně může onemocnět trombózou. Vy jste zmínil, že to může být do jisté míry dědičné. Když si dnes otevřete webové stránky, tak je tam spousta laboratoří, nabídek laboratoří, které vás otestují prakticky na cokoliv, co se dá dědit. Tak jak je to třeba s otestováním právě na trombózu?
2: To testování je možné více než 30 let. Známe takzvanou leidenskou mutaci faktoru 5, se kterou už umíme pracovat tedy s těmi pacienty, kteří jsou nosiči této odchylky. Ale to je potřeba vidět tak, že v každé naší aktivitě medicínské, ale medicínu, děláme něco pro to, aby to mělo pro nás nějaký užitek. V případě toho genetického testování to má být užitek proto, aby ten pacient věděl, jestli má dlouhodobě užívat ty léky, nebo není v riziku a nemusí to užívat dlouhodobě, případně u některých těch věcí, jaké léky by měl nejlépe užívat. Čili vždycky je potřeba víc toho pacienta, který je nemocný, který měl tu trombózu, z jakých okolností dostal, jestli v rodině jsou příbuzní, kteří by to měli mít, jestli dostal jen tak z čisté jasna, z modrého, bez mráčkového nebe, nebo po nějaké operaci, kde to bývá po náhradě kyčle, dejme tomu a tak dále. A pak, jestliže je skutečně podezření na to, že by to mohlo být vrozené, tak se to má vyšetřovat. Nemá se to udělat tak, že se udělá rozhodí síť genetických vyšetření, protože pak mnoho lidí vystrašíme. Mnoho lidí z nich uděláme nemocné. Oni pak jim pojišťovny nechtějí platit některá pojištění nebo v draze je musí platit a to není dobře.
1: Jak vlastně poznáme, že by mohlo jít právě o tu hlubokou žilní trombózu? Jaké jsou příznaky? Jak to vlastně laik rozklíčuje?
2: Jo, nejčastěji bývá díky té gravitaci a díky tomu, že chodíme po dvou na dolních končetinách, jak už jsem zmiňoval. A nejtypičtěji je to tak, že ta noha oteče a to bolí. Je to nový otok, jednostranný z pravidla, neustoupí přes noc. Prostě toho pacienta trápí. Úskalí toho je, že někdy ty příznaky mohou být drobné a mohou být přehlédnutelné. A dalším úskalím je to, že když máme tenhle ten otok, tak to neznamená, že víme, že má trombózu ten pacient. Tam je potřeba udělat další testy, abychom si byli jisti. A tu léčbou nějakou protisrážlivou, který on dostane, zbytečně nezvyšujeme riziko krvácení u toho nemocného a vlastně to nedáváme jakoby pro nic.
1: Když si představím člověka, kterému neotékají nohy, tak mě skoro nikdo nenapadá. V podstatě se to stane každému z nás, aspoň jednou v životě. Kdy už třeba mít ty obavy a určitě návštěvu lékaře neodkládat?
2: A když je ten, jak jsem říkal, jednostranný, bolestivý, narůstající otok, neodchází to a úplně nejstrašnější v tom smyslu jako varování je to, když najednou ten člověk začne mít slabost a rozkašle se, špatně se dýchá, protože to může být příznak té plicní embolizace.
1: Primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava Jaromír Gumulec je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. V povídání o trombóze budeme pokračovat opět za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: O tromboze právě teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mluvíme s hostem naší dnešní lékárny. Je jím Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava, který je připraven odpovídat nejenom na mé, ale také vaše posluchačské otázky na čísle 59 611 22 66. Pane primáři, už jsme probrali příznaky, třeba i genetické testování, ale zatím jsme se nedostali k té běžné diagnostice. Jak vlastně lékař trombo diagnostikuje? Stačí krevní test nebo jsou potřeba další zobrazovací metody?
2: To B je správně. Ten krevní test je užitečný. Říká se tomu D-dimery. To je vlastně produkt nějaké krevní sraženiny někde v organismu. My vůbec nevíme kde, ale je-li to výrazně zvýšeno a je-li to zvýšeno u pacienta, který má nový otok končetiny nebo plus minus tu dušnost, jak jsem říkal, v rámci teplicní embolie, tak s velmi vysokou pravděpodobností může mít trombózu. Ale ty D-dimery mohou být zvýšené taky při nějakém nachlazení nebo infekci nebo při nějakém poranění krvavé, protože tam taky vznikne krevní sraženina a ty D-dimery, takže to je potřeba rozlišovat. Takže to senzitivní, citlivé, ale není to specifické pro tu trombózu. A tam je potřeba vidět tu trombózu. Takže na dolních končetinách je to nejlépe ultrazvukové vyšetření, kdy ten zkušený lékař vidí tu žílu a vidí, že v ní neteče krev a že se nedá zmáčknout, protože je plná toho trombu. A pokud do plicní embolí, tak tam ultrazvuk nepomůže, tam do toho hrníku není tolik vidět. A tam je na místě udělat CT vyšetření dneska, to znamená počítačovou tomografii a vidět, kde zase v těch plicních tepnách je ucpaná která část a jak rozsáhla.
1: Vidím tady další posluchačský dotaz, takže dáme prostor dalšímu volajícímu. Dobrý den, kdo pak se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady je paní Marie.

0: Prosím vás pěkně, já mám takový dotaz. Byla jsem překvapena z toho, manžel byl na operaci se žlučníkem, vždycky za 3 dny třeba, nebo do týdne, všichni jsou doma, že on přišel, myslím, za 19 dnů. Když jsem zjišťovala, z jakého důvodu, tak mi řekli, že měl trombozu. Je to možné, že se jim to stává jednou za 10 let, ale že se to stalo? Jak je to možné, že u takové operace třeba, že se to může stát? Tak mě to tak jako zarazilo, teď je ten přístup k vám, tak bych chtěla vědět, co na to říká pan primář.
1: Dobře, je to tak. Při té operaci záleží, jak je dlouhá, u jakého pacienta. Skutečně ta, jak jsem hovořil o těch žilách dolních končetin, může ta krev tam tec velmi, velmi pomalu. Teď je to nemocný člověk, má nějaký zánět toho žlučníku, dejme tomu, nebo u jiného člověka nádorovou nějakou operaci, nějakého nádoru, tak tam je zase další faktory, které tu trombózu mohou způsobit. Dneska je standardem, že ti pacienti dostávají nějakou prevenci, dostávají injekce podkožní, mají zabandažované končetiny a přesto všechno někteří tu trombózu dostanou. Je to velká smůla, nedá se to vždycky odhadnout úplně 100%. My u některých pacientů máme nějakou představu, kde je ve vyšším riziku, proto k ním přistupujeme individuálně. Říká se tomu personalizovaná medicína, tak jako šitá na míru, ale vždycky to prostě nedokážeme odhadnout takovou tu křišťálovou kouli, kdo bude a kdo nebude, nemáme. Takže to tak může být. Důležité je to včas odhadnout, diagnostikovat a správně léčit.
2: A to se tady v tomto případě stalo.
1: Nepochybně.
2: Pane doktore, jak se tedy vlastně trombóza léčí, když už tady u pacienta je diagnostikována, jaké máte medicínské možnosti?
1: Úplně nejobvyklejší je, že se podávají takzvaná antikoagulancia, to znamená známá jako léky na protisrážlivé léky, protože snižují kontrolovaně krevní srážlivost.
2: Ano, já vás jenom doplním, že lidé jim říkají léky na ředění krve. My jsme si řekli, že to není úplně přesné.
1: Je to špatně, je to zažité, skutečně velmi jedno. Lidi to tak jako přijali, že to je srozumitelné, ale kdybychom skutečně tak naředili tu krev, aby pacienti neměli trombózu, aby snížili to riziko, tak by byli všichni chudokrevní a pak by potřebovali transfuze. To tak prostě nemůže být. Takže správnější je protikrevnímu srážení, kdy kontrolovaně tohleto ovlivňujeme, narůstá tím riziko krvácení, my si to uvědomujeme a snažíme se pohybovat na takovém bezpečném rozmezí, kdy současně bráníme nárůstu toho trombu, té krevní sraženiny a současně hlídáme, abychom toho pacienta nedostali do dobrodružství krvácivých komplikací.
2: Pokud si to vybavuji správně, tak takovým typickým lékem je warfarin, ale už se objevují i nové, řekněme přímější. Jaký je v tom rozdíl?
1: Warfarin je starý lék, asi pamatuju ještě kdysi dávno, že byl Neopelentan, který byl velmi, velmi nestabilní, podléhal i tomu, že se možná ten pacient zrovna ráno špatně vyspal, teď si dělám legraci trošičku. Ale warfarin je výborný lék, má komplexní působení, ale podléhá různým vlivům, potravinovým, lékovým, kdy může kolísat a musí se tím pravidelně hlídat. Hlídá se takzvané INR nebo QUIC, někdy se tomu říká samozřejmě ještě pořád. A v některých situacích je nenahraditelný, ale dneska máme boom nových léků, které mají předvídatelné působení, víme, jak fungují, nemusí se tudíž vůbec hlídat laboratorně, tak pacient má tabletky. Nevýhodou toho možná může být, že když ten pacient s warfarinem jednou za 4-6 týdnů zašel za tím doktorem, nebo s ním byl v kontaktu, aby zkontroloval to INR, tak s ním byl v kontaktu a tenhle ten pacient to dostane na 3 měsíce, pak se nevidí, nepozná se, že to třeba neužíval. To je pravda, ale každý musí být poctivý k sobě, když se chce vylečit, to je jasný. Takže tohle je výborné, ale umožňuje to velký komfort těm nemocným, nemusí dávat bacha na to, co jedí v takové míře, jak je to u toho warfarinu.
2: A k tomu se ještě dostaneme po písničce. Říká Jaromír Gomulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava, který je naším dnešním hostem v rozhlasové lékárně. Její poslední část vám nabídnu hned za chvíli.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny, v níž je řeč o trombóze. Na detaily se ptám našeho hosta, kterým je tentokrát Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. Pane doktore, my jsme před písničkou mluvili o tom, jak vlastně léčíte trombózu, že se používají léky proti srážení krve. A předpokládám, že to není jenom jedna jediná věc, že tam musí docházet nějaké ještě úpravě životosprávy.
2: Je to pravda. Ten člověk, který žil zdravě, tak ten té práce tolik na té úpravě životosprávy nemá, jako ten, který měl ten pasivní životní styl a dejme tomu se přejídal a nežil prostě aktivně. Takže to je důležité, to pacientům říkáme, řekneme jim, co by měli, zvláště u toho warfarinu, že by měli dávat pozor na to, co by měli jíst, na co by si měli dávat pozor, protože to může ovlivnit účinek toho léku, ale zároveň jim říkáme, že nechceme je úplně znásilňovat, abych tak řekl, že prostě ať žijou ten svůj životní styl, protože jinak bychom si z nich udělali nepřátelé a ani by nedodržovali to, co je potřeba, když je to v jejich vlastním zájmu. A snažíme se přizpůsobit tomu tu léčbu, ale někdy se na takové nějaké restrikce opatrné musíme domluvit.
1: Ono to v podstatě pro toho člověka, pro toho pacienta musí být nesmírně stresové, když se uvědomí, že má nemoc, na kterou může umřít.
2: Je to pravda, ti pacienti, kterým je opravdu ouhy v té akutní fázi s tou plicní embolí, kdy skolabujou a vykašlávají krev a podobně, nebudu to tady zase dramatizovat, tak to je trauma jako opravdu veliké a mnozí dělají velká ramena, že to prostě toto, ale ta dušička v nich je. Mnozí to zase mnohé to zlomí a mají strach, a pak je s nima větší práce, abychom je uklidnili, že tou léčbou to posuneme, že snížíme tím zdravým životním stylem a tou správnou léčbou, správně dlouhou léčbou, že snížíme to riziko, aby ty závažné komplikace znovu měly.
1: Vidíte, teď jste mě navedl na další otázku, když říkáte, že jde o dlouhou léčbu, jak velké je riziko, že i při užívání, pravidelném užívání poctivém léku, třeba při změně životního stylu, zvýšení pohybu, se ta tromboza opět vrátí?
2: To mohou být různé situace. Může se skutečně stát, že poctivý pacient to krásně užívá, ty léky, a z jakýchsi důvodů, které nemusíme na první pohled ani vidět, dostane novou trombózu. To je velmi varovný signál, protože víme, že to nastavení pro tu trombózu v tom organismu z jakéhosi důvodu je silnější než ten lék a jeho účinek. Tak musíme pátrat po nádorech, musíme pátrat po nějakých zánětlivých onemocnění, takových těch rematických, jako je systémový lupus, erytematóides a tyhle ty choroby, které předtím zůstaly utajeny. Často taková ta první trombóza, která vznikla jakoby z čisté jasna, může předcházet, dejme tomu i rok, nový nádor, který ještě nevidíme, který je tak drobný, že to prostě jenom ovlivňuje to své okolí v tom organismu, ale není diagnostikovatelný, tak tam je potřeba ty lidi poučit, že kdyby se dělo něco nového, divného, takže se mají ozvat v kontaktu a v upřímném kontaktu s tím pacientem ten doktor má být, to jinak nejde. A obou straně to musí být upřímné, nesmí si nikdo nic jako nalhávat a na druhou stranu mazat med kolem pusy.
1: Pojďme k těm běžným trombotickým stavům a řekněme k tomu nejčastějšímu výskytu. Jak tomu vlastně předcházet? Hýbat se?
2: To je důležité. To už jsme zmiňovali několikrát. Aktivní životní styl. Takové to, ta pasivita a to vidím o tom, že ten člověk třeba by mohl jít rychleji, ale táhne se a jde pomaličku. Tím nenabádám k tomu, že správně je takový ten uspěchaný životní styl. To není to samé. Ale taková ta aktivita, kdy to vidíte tomu pacientovi v očích, že to má jiskru a že chce něco dělat, tak to je něco jiného, než když to je člověk, který hodí flintu do života a řekne, že to nejde. U té trombózy je to jednodušší, než u nás na klinice, u těch hematoonkologických pacientů, to je jiná kapitola. Tam, když hodí flintu do žita, tak ať do toho investujeme kolik energie nebo peněz, tak to nemá ten efekt. U té žilní trombózy zaklepal bych to, ale bylo by to slyšet všude. To je trošku jednodušší.
1: Stačí obyčejná chůze?
2: Chůze je fajn. Chůze je fajn. Rychlejší chůze znamená, že se může rozproudit ta krev těch kolem kotníků velmi výrazně. Jo? Teďka letos, jak jsme začali chodit po horách, už třetí rok jako v rámci toho světového netrombozy, tak kolegové, kteří mají bolavá kolena, mi řekli, víš co, já nemůžu na ty hory, já mám koně doma, tak já budu proti té tromboze bojovat tím jezděním. A je to pravda, protože v těch lítkách, jak stojí v těch třmenech, tak ty se rozhýbávají ta lítka, ty lítkové svaly, tak já taky to rozproudí, takže nemusí hned chodit. Jakákoliv aktivita je fajn.
1: Viděla jsem teď taková různá cvičení pro seniory, kteří mají už omezenou hybnost, třeba na židli. To taky funguje?
2: Je to pravda. Špatně by bylo, když bychom toho člověka posílali někam do posilovny, aby hnedka po tromboze zvedal prostě 100-kilové činky, protože tím přetíží ty dolní končetiny a mohl by si ublížit. Ale prostě taková ta dynamická aktivita, ta je fajn.
1: Čas dnešní rozhlasové lékárny vypršel. Nezbývá, než abych poděkovala našemu dnešnímu hostu, kterým byl Jaromír Gumulec, primář kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. Díky, že jste přišel, pane primáře, někdy příště se budu těšit opět na viděnou.
2: Děkuji za pozvání.
1: A ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden v ní budeme mluvit o obezitě. Pro tuto chvíli se s vámi loučí a pohodový čtvrtek přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle je Věra Špinarová, skončila Lékárna Českého rozhlasu Ostrava, to další vám nabídneme zase příští čtvrtek. Každopádně končí nám dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, za nějakých 6 minut bude poledne a za 6 minut vám nabídneme další zprávy. Hned po nich už se můžete těšit na hudební poštu, tedy na jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami.
1: Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme severní Moravu a Slezsko i na internetu.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Žadatelé o připojení do elektrické sítě musí podepsat dodatek ke smlouvě do začátku listopadu. Radnice v Rožnově pod Radohoštěm zjišťovala u studentů, co by ve městě chtěli zlepšit. Vinaři finišují s přípravou letošního svatomartinského vína. Kvůli suchu ho bude letos méně. Zítra bude v našem kraji slunečno, teploty kolem 15 stupňů. Aktuální zprávy Alenka Blažejová. Dobré poledne. Do 1. listopadu musí zákazníci se žádostí o připojení do elektrické sítě podepsat dodatek ke smlouvě. Týká se to jak žadatelů, kteří elektřinu odebírají, tak i domácností a firem s projektem fotovoltaické elektrárny nebo bateriového úložiště. Pokud dodatek do začátku listopadu nepodepíšou, zanikne jim rezervace kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby se to týká desítek tisíc žadatelů v Česku. Firmy na vysokém a velmi vysokém napětí podle Kotrby navíc zaplatí nevratnou kauci.
2: Ta smlouva není jenom kus papíru, podle toho se plánují práce, začnou se dělat projekty a později se skutečně začnou stavět nová vedení. To jsou velice nákladné kroky. To opatření, o kterém hovoříme, má za účel, aby se na tom ti, kdo ten náklad vyvolají, částečně podíleli.
0: Bezdomovectví a lidé pod vlivem drog, to jsou podle mladých lidí největší problémy Rožnova pod Radhoštěm. Ukázalo to včerejší Mladé fórum, na kterém studenti navrhovali radnici, co by se ve městě mělo zlepšit. Na druhém místě se umístil návrh studentské kavárny.
3: Nápady studentů vítá nezávislý starosta města Jan Kučera.
4: Je to velká pomoc, kdy dospělí nevidí to město stejnýma očima jako děti a nám moc pomůže, když studenti žáci řeknou, toto bychom v Rožnově chtěli.
3: Podobné přání slyší po celé republice organizátor a koordinátor FOR Petr Herman.
5: To půjde všechno do rady a za 2 roky potom přijde opět taková zpověď pana starosty a ukáže, co se podařilo plnit nebo co je rozpracováno.
3: O konečném pořadí teď rozhodnou žáci a studenti ve všech rožnovských školách. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
0: Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu méně než běžně, může za to sucho a extrémní horko. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. Ve Studénce vznikla takzvaná dětská skupina. Radnice ji vybudovala v místě bývalého internátu. Určená je pro děti mladší 3 let, které ještě nevzali do školky. Detašované pracoviště mateřské školy má kapacitu pro 36 dětí a stálo 41 milionů korun, které téměř z 90% město pokrylo z dotace. Řekl to starosta Libor Slavík z místního nezávislého sdružení.
6: Je tam vlastně i kuchyň nebo jídelna, byť jídlo tak jako do ostatních mateřských škol dovážíme, ale vydávají se obědy, děti mají zahradu, děti mají prostor ke spaní, k hraní, k různým aktivitám, takže ano, je to jakoby jedna z plnohodnotných částí mateřské školy.
1: Počasí.
0: Noci bude v našem kraji oblačno, nejnižší teploty 5 až 1 stupeň, v pátek pak bude jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 13 a vítr bude slabý proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Opavská v Ostravě Pustkovci u odbočky do ulice Studentská došlo k požáru vozidla. Provoz je tam teď aktuálně omezený, je tam dlouhá kolona, projíždějte velmi opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
8: S Jsou 4,5 minuty popolední, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Ty další vám nabídne ve 13 hodin. Je 15. října a podle kalendáře má dnes svátek Tereza, takže přeji všem Terezám a hlavně Tereze Hajkové krásný svátek. Už za malou chvíli tady bude pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami, tedy hudební pošta. Připomínám telefonní číslo 596 11 22 66. A ještě předtím, než začne hudební pošta, tak tady bude taky naše mini rubrika Víte, že, abyste pak mohli machrovat, že jste chytří jak rádio. Tak tedy krásné dobré poledne na Moravu i do Slezska.

0: Víte, že nejvýchodnější obcí Moravskoslezského kraje a zároveň celé České republiky je Bukovec na Frýdeckom Místecku? Nejvýchodnější bod Česka leží v katastru Bukovce na českopolské hranici, je na něm vztyčený pamětní kámen a vede k němu z Bukovce asi půl kilometru dlouhá naučná stezka. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko. Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A na vlnách Českého rozhlasu Ostrava dnes začíná Hudební pošta s Vladimírem Šmehlíkem. Máte-li hudební přání nebo chcete-li do světa vyslat vzkaz prostřednictvím rádiových vln, tak není nic jednoduššího, než se k nám dovolat na 596 11 22 66.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Míříme za prvním hudebním přáním, tentokrát do Poodří, do Kujav, kde nás čeká paní Líba. Hezký dobrý den.
1: Já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Dneska má svátek Tereska Zajíčková, tak bych chtěla popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, božího požehnání. Terez, měj se fajn, to ti přeje Líba s Ilušem. A vám děkuji za písničku a nashledanou.
0: Rádo se stalo a krásný den do Kujav.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před malou chvílí jsme byli v Poodří a teď už pojedeme do Podbeskydí, konkrétně do Frenštátu, kde nás čeká Pepa. Dobrý den, tady je Hudební pošta.
2: Dobrý den, vážená redakce, posluchači Radio Ostrava. Přeju vám všechno nejlepší k tomu dnešnímu dni, ale tenhle hudební pozdrav posílám především svému synovi Pavlovi a jeho přítelkyni Ivě, kteří včera oslavili společně narozeniny. Děkuji za zahrání.
1: Rádo se stalo a blahopřejeme. Mějte se fajn ve Frenštátu.

0: Už jsme byli v Poodří, v Beskydech a teď zamíříme s hudební poštou Českého rozhlasu Ostrava i na Pražskou. Míříme do Kravařkoutu, kde nás čeká paní Julie. Hezký dobrý den.
1: Zdravím vás, pane Vladimíre, a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku do Kravařkoutu pro naši sousedku Ingrid Vendelinovou, která má v neděli narozeniny. Ingridko, přeji ti všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě a k tomu Boží požehnání, ať tě Matka Boží chrání. I přeje Julie s rodinou, sousedé, přátelé a známí a všichni, kdo tě znají a mají rádi. Vám děkuji, pane Vladimíre, za prostor ve vysílání, za vyhledání písničky a všem přeji krásný den a naslyšenou.
0: Rádo se stalo, taky přeju krásný den, mějte se hezky v koutech.

0: špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedoveliho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava.

Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je 12 hodin 35 minut. Posloucháte jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybrat sami. Stačí, když se k nám do studia dovoláte na telefonní číslo 596 11 22 66.

0: za dalším hudebním přáním dnešní rozhlasové hudební pošty se vydáme do Frýdku. Tam nás totiž čeká paní Alenka. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimírku, ještě jednou vás zdravím a chtěla bych popřát naší vnučce Teresce, která je z Místku, ale teď momentálně bydlí v Karviné. Ne, milá Teresko, chtěla bych ti popřát všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, hlavně od tvojeho milovaného Filipka a maminka, tatínek, sestra, Kristýnka s děvčatkama, Sofinkou a Bibiankou, Rostík, Jana s Markem a Kubíčkem, a to ti přejou babička a děda z Místku. Frýdku teda, pardon.
0: A my taky přejeme všechno dobré.
1: Jo, jo, mějte a vám taky krásný den, pane Vladimírku.
0: Vám taky. A písnička z Frýdku letí do Karviné.

0: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026.
1: Pátek přijde k nám do studia zpěvák s titulem Juder, kterého ale více než paragrafy vždycky zajímala muzika. Janek Ledecký vás mimo jiné pozve ke sledování dokumentu, který zachycuje jeho vystoupení na Hlučínské štěrkovně. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: 12 hodin a 44 minut a vy posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Naše vysílání se pořád, nebo se pomalu a jistě chýlí ke svému konci a my pořád máme volné telefonní linky 596 11 22 66. Máte ještě příležitost zhruba 10 minut tuto linku využít pro své písničkové přání.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Pro další písničku nemusíme nějak zvlášť daleko. Přesto vydáme se po státní silnici z Ostravy, silnici 111 na Slovensko. Přímo nad soutokem řeky Bystrice a Kysuce leží Krásno. A v Krásně nad Kysucou nás čeká Mária. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den. Tak. A nevolám z Krásna nad Kysucou, ale z Vysoké nad Kysucou.
0: Tak vidíte, tak jsem se sekl. Je to kousek.
1: Ano, kusok. Já bych som chcela pozdravit moju tetu, Teresku Hrachovcovou ze Zubří. Jej dnešním meninám jej prajeme všetko len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky, Božého požehnania a máme ju veľmi radi. Tá je sestra Hanka s rodinou.
0: Krásné přání a my taky přejeme všechno dobré. Mějte se fajn na Vysoké, naslyšenou.
1: Pěkný deň.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli na Kysucích a na Kysucích ještě zůstaneme, protože je tam právě na chalupě pan Jirka z Ostravy, který má své přání. Dobrý den.
1: Ano, děkuji, pane Vladimíre. Dneska bychom chtěli poslat hudební pozdrav do Řepiče paní Terese Zatopkové, paní Zatopkové a míst srdečně Zatopkové. Milé Teresky, s babičkou vám přejeme a celá naša rodina hodně zdraví, štěstí, spokojnosti. A Teresko, ať se ti ve škole daří. A ještě jedna Tereska, to bude Tereska Maležová do Kunina. Teresko, i tobě přejeme z Kysuc hodně zdraví. To ti určitě písnice se připojuje a i celá tvoje rodina. Děda z Kysuc, babička z Kysuc, Miluška. A všichni, co tě určitě všichni mají rádi. Pane Vladimíre, děkuji a srdečný den.
0: Rádo se stalo a přeju hezký den na Kysuce.

Občas hrajeme si každý vlastní hrou, ale pokaždé si přístav mezi vlnou.

Tereza Mašková uzavřela hudební poštu s datem 15. října. Za malou chvíli vám v našem vysílání nabídneme aktuální zprávy. No a já se pro tuto chvíli loučím. Vladimír Šmehlík vám přeje krásný den na Moravu i do Slezska.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kandidát v Ostravské Hrabové zpochybňuje průběh voleb u soudu. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení ze školy u problémových žáků. Ve věku 83 let zemřel spisovatel Rudolf Křesťan. Zítra bude v našem kraji slunečno s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava, Alenka Blažejová. Hezké odpoledne. Lídr neúspěšné kandidátky v Hrabové napadl u soudu výsledky voleb v tomto ostravském obvodu. Správní soud krajského soudu v Ostravě podnět ve středu přijal. Zatím o něm nerozhodl. Jan Dvořák, který vedl uskupení Hrabová pro lidi, napadá u soudu průběh voleb kvůli postupu úřadu při posuzování kandidátů.
2: Podle Jana Dvořáka úřad postupoval diskriminačně, když vyškrtnul kandidáta z jeho uskupení, zatímco stejný člověk na konkurenční kandidátce zůstal. Tvrdí, že voliče o tomto kandidátovi vůbec neměli hlasovat. Tajemnice úřadu Jana Teichmannová pochybení odmítá a říká, že se události odehrály úplně jinak. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Ministerstvo školství hledá způsoby, jak lépe chránit děti i učitele před agresivním chováním ve školách. Zvažuje například větší odpovědnost rodičů anebo možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky. To by bylo podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva Michala Černého až krajním řešením. Zároveň by škola musela zajistit, aby dítě ani během vyloučení nepřišlo o vzdělávání.
3: V této fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, samozřejmě, aby se nevrátilo stejný dítě, aby se vrátilo jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň. A stejně tak se musí pracovat s tou třídou, protože to dítě taky právě mohly být nějaký důvody, proč to dítě udělalo.
0: Podlová plánuje novou pěší stezku údolím Zimovůdky, která usnadní cestu mezi novou a starou částí města. Trasa podél místního potoka bude měřit téměř 2 kilometry a nabídne pohodlnější průchod také lidem s omezenou pohyblivostí nebo rodičům z kočárky.
2: Město chce zároveň návštěvníkům přiblížit místní přírodu prostřednictvím informačních tabulí a vybudovat zázemí pro odpočinek. Počítá s lavičkami, piknikovým setem, dřevěnými herními prvky i ohništěm s posezením. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000, dlouhodobě spolupracoval i s Českým rozhlasem. Patřil také k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Knižně debitoval sbírkou humorných básní a próz Kos a Kosínus. Později vydal 20 fejetonových sbírek. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miroslava Švandrlíka za nejlepší humorist. Knihu.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, nejnižší noční teploty 5 až 1 stupeň, v pátek přes den čekáme jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty zítra 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 13. A vítr bude slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Parování z Ostravy Hrabůvky v ulici doktora Martinka vyšetřuje policie nehodu autobusu a osobního auta. Dejte na to velký pozor, tvoří se tam dlouhá kolona.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Nosím černý bre.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gol, tak je to vlastně rozdíl po golovi. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poví, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě se ho byl gól, takže 3-1. Nemám rád Cristiana u té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Ideál do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkem slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprůměrný. Ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkem slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkem viděl. Ale hovorím, trenéři to nemali radi a keď som si urobil nejakú kľúčku alebo keď som dal nejakú prihrávku na tú dobu riskantnú do stredu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, proste.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a hádzať se do blata. Tak a to mi už ostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástol až priebehu 2 rokov celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vrástol a vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástnem, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký, ale nakonec jsem vyrástol, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně, no a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy, je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tam to prostředí, ale utěklo to celkom rychle.
0: Utěklo to celkom
1: tak rychle. Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke, tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, když to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil
1: jsem
0: doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned první zápas začal kričať Francúz, nevím, kde to vzali. A nakonec fakt krásné vzpomínky na tě 3 roky Bohemky.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, jako jsou dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generaci a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám
1: určitě.
0: Tehdy mohlo vyhovovat.
1: Tak to tam Dolíček bylo vždycky známý tým, že byl plný a ty fanouškové byli úžasný, keď jsem za ně chytal. Dneska to vnímám jinak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť do strany fanoušků. Hmm.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se plato, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne, to už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolí, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další, ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól. Tak samozřejmě, že to mě vypustí z hlavy len tak a zneistí a ten zápas bude vidět. A potom zase naopak jsou zápasy, keď chytíte skoro všecko, čo jde na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on přivedl, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohl jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0, 7-1 to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: za
1: zápas...
0: který jste mohl?
1: No tak jako, dostal jsem 7 gólov, no, čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů? Chtěl jsem domů.
1: Hmm. Fakt regulérně jsem chtěl domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcel vůbec naspět. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odjít, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odjít, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytat, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartman, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč Rusku asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak přes Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávie, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, že kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězích, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá se

0: sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, nebo respektive z těch dajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
1: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou? Ani jste smířen?
0: No úplně, já hovorím, že mě už to nějak nemá som nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem mal nějaký ponuky u nás první ligy, mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví, takže já jsem si dal pauzu od futbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
1: To je krásné.
0: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek futbalu.
1: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se postavit do brány?
0: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
1: Tak teď jste tady trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
0: To jste to krásně povedali. Ano,
1: trochu složitě.
0: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie, stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
1: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
0: Ne úplně, samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrať nohou, než chytat.
1: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu se brankáři, kteří nejsou úplně vysoký ještě v dnešním fotbale, ale je jich stále méně a méně a myslím, že se to vytratí úplně časom, protože dnes už v všetkých těch špičkových akademiách už ten výber už těch mládežnických týmů je taký, že tam se predikují pomocou, nevím, kosti alebo čoho, alebo rodičov nějaké rastových hormonů predikují vlastně centimetry budoucnosti a pokud někdo bude mít nějakých, povím, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dost málo, tak většinou je odsunutý někam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď může být vynikající brankár, dejme tomu, v tom veku, ale už takto mladom veku, vím, že prostě vrcholné týmy v Čechách, jako třeba Sparta Slavia, tak brankár jde preč, musí odjíst z akademie, protože...
0: Může do útoku třeba.
1: Bojím se, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale to mohl by to zkusit, keď je dobrý, proč ne?
0: Je to pozdě?
1: No, já si nemyslím si. Pokud dneska s tými dovednostami, vidíte, nevím, jak se to poje slovensky, tak brankáři tím, že jsou naučený hrát nohami, může to zkusit v útoku, proč ne? Ale myslím si, že do budoucnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy ho jeden... zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Ale většina trenérů. Hovorím, jsou takéto výjimky ještě stále, ale je jich stále méně a méně. Já hovorím, to je jeden, já nevím, povím, z 100 tisíc alebo z miliona, který se presadil... ještě jich pár bude, keď vezme v minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale jako brankár, keď nemá aspoň tých 185, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímání, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka se zvětšuje.
1: No branka je dost velká, má 7,32, vždycky malá. A je dost široká, vysoká je 2,44, takže... Brankář tě centimetry prostě potřebuje.
0: Tak, ale nejenom ty centimetry, ale určitě mršnost, nějakou odvahu položit se do té rány, nevím,
1: ano,
0: co ještě.
1: Ano, to je jeden základů, keď se brankár bojí lopty, nemá v té bráně čo robiť samozřejmě, takže bát se nesmě, odvaha je základ, no a potom samozřejmě, jak jste vravili, tě špecifické dovednosti, no. Musí být obratný, mršný, ideálně to rozhodování je správné a to je komplex věcí, které keď se zjídu, tak potom jsou z toho talenty.
0: Tak a co nějaké povahové vlastnosti? Liší se povaha brankáře od hráčů? Poli jste třeba, já nevím, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedy si se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A... Jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašně se to zovšeobecňuje, alebo kedysi se to tak dělalo, že prostě to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že já jsem se teda tak na to pozeral, proč už len to, že pověděl, že to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý jsme jiný, bohužel drtivá většina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplně všetci vzdělaní a proto se tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy jste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl jste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavně tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, já jsem to těž tak mal, že keď jsem se ponoril do toho zápasu, tak věděl jsem být zlý na těch svojich samozřejmě.
0: Čili jste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami jste to takto nazvali, takže klidně.
0: Kamil Čontopalský je naším hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, že to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobré.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodí vám na tú na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí ale pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no člověk...
0: Ta hyperkorektnost.
1: Musí... Tak, ano, no správně.
0: Tak bych to nazvala,
1: ano. Ano, hyperkorektnost, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano,
0: se?
1: Ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budou počúvať nějaký Slováci, tak si budou hovoriť, čo to je za hatalštinu, protože já se sice snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A já hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, sice ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávím tu na v Čechách za tu dobu, tak už to bohužel nedokážem vytěsnit.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak jako jsem trenér, takže mal bys príjemný to, že by som mal hovoriť česky. Já hovorím, začal jsem hovoriť česky, protože některý mladší mi nerozumeli a tak nějak se snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolí, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někde do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národným týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Někteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. Nikdy neskoušel?
1: To já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčo vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl, a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Vítězové komunálních voleb v Knově míří do opozice. Lídři států Evropské unie jednají v Bruselu o vysokých cenách energií i o přípravě víceletého evropského rozpočtu. Provozovatelé lanovek v našem kraji chystají pravidelnou údržbu. Jako první se zastaví lanovka na Bílé. Zítra bude v našem kraji slunečno s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Vítězná strana komunálních voleb Patrioti Krnova nebude ve vedení města. Koalici v Krnově nakonec poskládalo hnutí ANO v čele s budoucí starostkou Monikou Baladudovou a blok subjektů Demokraté pro Krnov, Krnováci a Za Krnov z KDU. Společně mají 16 křesel v 27 členem zastupitelstvu. Patrioti Krnova a současný starosta Tomáš Hradil jdou po 8 letech do opozice. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou a přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy.
2: Jedním z hlavních témat Evropské rady budou také možná řešení vysokých cen energií. Podle návrhu závěru, které má Český rozhlas k dispozici, se lídři chystají Evropskou komisi vyzvat, aby připravila cílená dočasná opatření. Ta mají zohlednit okolnosti různých členských států. Česko na summitu zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Před středečním odletem do Bruselu se znovu vymezil proti systému emisních povolenek, který podle něho dopadá nejvíc na průmyslové země, jako je Česko či Polsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Turisti v Beskydech a v Jeseníkách se musí připravit na odstávky lanovek. Provozovatele je před zimou musí ze zákona kontrolovat. Většina bude krátkodobě mimo provoz. Jako první se zastaví lanovka na Bílé, a to od 18. října. Na začátek listopadu plánují údržbu na Javorovém a taky na Pustevnách. Tamní lanovka nepojede od 2. do 20. listopadu. Potvrdil to ředitel společnosti Pustevny Petr Lesy.
3: To budeme dělat rentgen lana, to znamená, jestli tam nejsou zlomy, jestli lana je naprosto v pořádku. Budeme měnit závěsy na sedačkách a také se bude dělat pravidelná revize elektroinstalace a pravidelná mechanická revize. Sport.
1: Fotbalista Michal Fridrich podepsal v Baníku Ostrava novou smlouvu. 36-letý stoper se dohodl s klubem na podmínkách nového kontraktu do konce této sezony s opcí na příští rok. Klub o tom informoval na svém webu. Ostravský odchovanec Fridrich v Ačku Baníku působí už 12. sezonu a brzy by mohl završit 200 odehraných ligových zápasů. Na kontě jich má nyní v ostravském dresu 194.
0: Počasí.
1: V noci bude v našem kraji oblačno, nejnižší noční teploty 5 až 1 stupeň. V pátek přes den bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty v pátek od 13 do 16 stupňů, na horách od 9 do 13 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Obránců míru v Kopřivnici je aktuální nehoda dvou osobních aut a provoz je tam částečně omezený. Zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám příjemné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině. Startuje i dnes odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava s datem 15. října. Co nás ale čeká, kam se vydáme? Určitě začneme aktuálně, komunální volby ještě nekončí, alespoň pro justici. Krajskému soudu v Ostravě totiž přibývají návrhy na přezkoumání výsledků. Máme pro vás aktuální informace a přidáme je už za chvíli. Regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková se vydala do terénu. Tentokrát na trh vzdělávání a uplatnění zamíříme do Třince společně v polovině hodiny. A čtvrteční rubrika Příběhy z muzejního depozitáře znamená to, že určitě nahlédneme v druhé polovině této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava do Ostravského muzea a řekneme si něco víc o jedné plastice z bílého mramoru. Hana Zagorová, Václav Neckář a nebo kapela Kabát. Bude toho více i z muziky. Přání krásného odpoledne posílám vám všem. Od mikrofonu vás zdraví za všechny Iveta Dadamová.

Víte, že nejmladší obcí severní Moravy a Slezska z hlediska průměrného věku obyvatel je Pazderna na Frýdecko-Místecku s průměrným věkem necelých 36 let? Samotná obec ležící nedaleko Žermanické přehrady ale mladá není. Má bohatou historii, sahající až do 16. století. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Jak už sami víte, hned na začátku této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava slíbila jsem, že se budeme věnovat aktuálnímu tématu, protože na podatelně Krajského soudu v Ostravě začínají přibývat podněty k přezkoumání výsledku komunálních voleb. Strany mají na podání návrhu na přezkum 10 dnů. Lhůta začala běžet včera a skončí v pátek 23. října úderem 16. hodiny. Podrobnosti už má pro nás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková, kterou vítám. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Andreo, z větších měst v kraji upoutává pozornost určitě Karviná, kde SPD chce volby napadnout. Dali už podnět i k soudu?
1: Zatím ne. Oni to plánovali na dnešek, ale jak mi před chvílí řekl lídr SPD Ladislav Hamr, právníci návrh ještě precizují, aby, jak uvedl doslova, bylo to neprůstřelné. Já jen připomenu, o co jde. SPD se podle výsledku do karvinského zastupitelstva nedostala, ale podle propočtů strany k tomu chybí opravdu pouhé dva hlasy. Strana poukazuje na složitost sčítání právě u tohoto typu voleb. Zástupci SPD říkají, že případná pochybení nemusela být úmyslná, že prostě mohla stačit pouhá lidská chyba. Všichni víme, kdo jsme byli u voleb, jak to je, křížkuješ, můžeš křížkovat napříč těmi stranami, pak se to někam zapisuje, na to právě lídr SPD vlastně upozorňuje. On dnes, když jsem s tím mluvila, ještě akcentoval jednu věc. On říká, že mají stále více signálů a informací a podnětů z terénu, ať už od členů komisí z těch okrsků nebo přímo od voličů, že opravdu při sčítání nemuselo být všechno v pořádku, že to je podle něj špatně sečteno a doslova mi řekl, ty hlasy pro nás tam jsou. Já ten návrh chtějí podat tedy tak, aby ho soud přijal, bylo to neprůstřelné a neodmítl to třeba jen kvůli formální chybě. V Karviné, připomeňme, drtivě zvítězilo Sdružení současného pana primátora Wolfa. To teď čeká, jak soudní přezkum dopadne. Výsledek může hrát roli i při vyjednávání o koalici, kterou sice Sdružení primátora opravdu vůbec nepotřebuje, ono tam dominuje, ale možná, jak mi naznačili někteří, to chce vytvořit s hnutím ANO.
0: Andreo, to byla Karviná, víš ještě o jiných podnětech k soudu z našeho kraje?
1: Je to tak, návrh podalo třeba jedno z nezávislých sdružení ve Vratimově, i tam si stěžovali na chyby při sčítání, na podezřelé věci kolem toho propočtu, jenže oni ten návrh podali příliš brzy a soud ho zamítl, aniž vůbec se tím obsahem věcně zabýval. Ale faktem je, že to sdružení ho může podat znovu. A další návrh podal Jan Dvořák, je to lídr neúspěšné kandidátky v ostravském městském obvodu Hrabová. On tvrdí, že úřad postupoval diskriminačně, když vyškrtl kandidáta z jeho uskupení, zatímco stejného člověka na kandidáce jiného konkurenčního subjektu ponechal, tvrdí pan Dvořák. A podle něj to tedy mělo být, že vlastně o tomto člověku, o té kandidátovi vůbec voliči neměli hlasovat. Já jsem mluvila i s tajemnicí úřadu v Hrabové, paní Janou Tajchmanovou, a ta to takhle úplně odmítá, říká, že toto je interpretace pana Dvořáka, že opravdu musí rozhodnout soud a že se ty události odehrály jinak. A na závěr ještě jedna zajímavost. Krajský soud v Ostravě má totiž taky pobočku v Olomouci. Oni úplně nekopírují ty kraje, jako máme my. Takže já, když koukám do té databáze, na ty stránky soudu, tak vlastně vidím, co se děje i u sousedu. A tam je taková hezká věc. Například v Žalechovicích poblíž Uničova, to je taková obec, tak tam podal lídr nezávislého sdružení podnět k soudu kvůli podezření, že někdo podle něj vnikl do volební místnosti večer po jejím uzavření a navíc tam podezřele vůbec přestalo fungovat v ten moment veřejné osvětlení a další podezření podle něj se týkají narušení volební urny. Takže i tímto vším se bude justice tady v kraji zabývat.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Andrea Brtníková. Andreo, díky za aktuální informace.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Hlásí se hudební cyklus Zpěvem k srdci. V říjnové edici uvítám orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráž s primášem Dominikem Orságem. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska, Slovenska i Ukrajiny se k orchestru přidají i zajímaví solisté a skvělý dívčí sbor. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci Doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 27. října v 19 hodin 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A tentokrát míříme na Frýdecko-Místecko. Jakou střední školu si vybrat a co udělat potom? Odpovědi na tyto otázky dnes hledají školáci v Třinci. V tamní hale Stars se koná trh vzdělávání a uplatnění, kde se představují střední školy i zaměstnavatelé z regionu. Mezi návštěvníky nechybí ani redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak co všechno si tam mohou budoucí školáci vyzkoušet a zjistit?
2: Krásné odpoledne, tak já musím říct, že ten trh vzdělávání a uplatnění tady v Třinci je opravdu velký. A musím říct, že i školáci a studenti, kteří přišli se podívat, tak je vidět, že o svou budoucnost mají zájem, protože je tady opravdu plno rušno a všichni vypadají, že je zajímá, co se dozví. No a co všechno tady mohou vyzkoušet, nebo tedy co je tady čeká, tak to asi nejlépe ví pan Stanislav Cislar, který je jeden z organizátorů, tedy organizátorem město, ale jeden, který to má tady na starosti. Dobrý den.
3: Hezký den z Třince.
2: Řekněte mi, co tedy tady na studenty čeká a co se dozví?
3: Tak ta akce je zaměřená pro žáky 9. tříd základních škol a my jsme si tady do haly Stars pro ně připravili opravdu velké zážitky. Velké zážitky v tom, že tady získají obrovské množství informací. Získají tady ale i možnost si vyzkoušet určité činnosti, protože máme tady 58 vystavujících škol, institucí a i potenciálních zaměstnavatelů, takže oni se tady na stáncích škol mohou sejít jak s doprovodem, čili učiteli, tak ale i s těmi žáky. Můžu si s nima popovídat, jak to na té škole opravdu je. Získají informace, získají letáky a mohou si vyzkoušet různé činnosti. A to i na stáncích těch potenciálních zaměstnavatelů. Takže ti žáci si tady můžou vybrat jednak školu a jednak si můžou jít podívat, kde by potom z té školy mohli jít dál a kde by třeba mohli najít své zaměstnání.
2: Dokdy tady dneska budete? Přebavili jsme se o tom, že akce začala už dopoledne, byly tady školy, teďka tady je široká veřejnost, tedy hlavně rodiče se svými dětmi. A dokdy mohou přijít?
3: Mohou přijít dnes do 16. hodiny a mohou si vyzkoušet opravdu zajímavé záležitosti. Jednak třeba si tady mohou vyzkoušet zapojení elektrických obvodů. Můžu si tady zkusit vyrobit něco na malém soustruhu. Máme tady připravené záležitosti, které jsou spíše takové kvízové nebo soutěžní, takže kvíz o policii České republiky. Hodně tady frčí v uvozovkách virtuální realita, 3D brýle, zajímavé je třeba chemické pekseso, jo? To ani sám nevím, co to je, ale je tam pořád plno u toho stánku. Takže hodně si tady můžou vyzkoušet činnosti na vlastní kůži, můžou si to osahat a to je možná více než ten leták třeba, jo? Že si třeba opravdu můžou něco zkusit. Teda jsme tady do té 16. hodiny, máme tady opravdu plno, jsme rádi, že je takový zájem, možná i proto, že jsme si tady pro ty žáky připravili takovou zajímavou soutěž.
2: Ano, to jste mi říkal, tak můžeme možná ještě nalákat, co je čeká?
3: My jsme oslovili vystavovatele, zapojili se opravdu skoro všichni, dali různé dárky a ta soutěž je v tom, že je to taková výzva, najdi a sežeň 5 razítek a ti žáci chodí po těch stáncích a ty stánky a školy, které se zapojily do toho programu, do té soutěže, tak poté, když si něco vyzkoušejí, když jsou aktivní, když se zeptají, jak to na té škole funguje, tak získají razítko. Poté tady máme takovou krabici, do té krabice ti žáci ty soutěžní kupony hodí a budeme losovat. A těch cen máme obrovskou spoustu, takže možná i proto se tady někde ti žáci nezašívají někde kolem haly Stars, ale jsou tady, chodí mezi těmi stánky a opravdu jsme rádi, že to takhle zaujalo. A jinak možná, jak jste říkala na úvod, poprvé v historii od toho roku 1996, kdy se trh vzdělávání a uplatnění koná až na 2 roky covidové, tak poprvé tady tuto akci pořádá samostatně magistrát města Třince, který tady má i svůj stánek.
2: No tak já přeju, ať i váš stánek je ten, který bude velmi navštěvovaný a třeba budete taky rozdávat nějaká razítka. Moc děkuju a přeju, ať jsou všichni spokojeni a ať vše proběhne úspěšně.
3: Děkuji a zdravím posluchače z Třince.
2: No a pokud byste třeba doma měli nějakého studenta, žáka, kterého by to zajímalo a máte to blízko do Třince, do 16. hodiny můžete ještě do haly Stars dorazit a podívat se na trh vzdělávání a uplatnění.
1: A ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás přímo na místo pozvala redaktorka Petra Pivková. Petro, díky za všechny informace a loučím se. Naslyšenou.
2: Díky moc, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Říká se ve zdravém těle zdravý duch. V dnešní anketě Českého rozhlasu Ostrava jsme se ptali kolem jdoucích, jestli sportují a pokud ano, tak kolikrát týdně. Běh, plavání a také turistika, to znělo nejčastěji. Zároveň lidé zmiňovali i méně tradiční sporty jako skateboarding, squash anebo pilates. A co lidi ke sportu vlastně motivuje? Poslechněte si právě teď.
1: No, sportuju. Často, tak jednou, dvakrát týdně. Fotbal, hokej, squash, lyže, kolo.
2: Každé ráno. Teď relax, ale v mládí jsem aktivně sportovala. Atletiku košíkovou.
3: Každý den cvičím jogu a dvakrát týdně jednotně chodím plavat a pak cvičím další věci, pilates a tak. Nevím, seděla mi to prostě.
4: Já nešportuju.
5: Já pouze s pejskem chodím na procházky, takže denodenně.
6: Tak já chodím hrát badminton, protože mě to baví. Když se zadaří, tak třeba dvakrát týdně, někdy si jdu zaběhat.
7: Ok, třikrát do týdne. Je to rychle, akčné a rivalné, velmi. Milujem to.
8: Pro zábavu a často, třikrát týdně. Turistiku, kolo, procházky.
9: Jogu a snažím se procházky, ale nestíhám, ale jakékoliv cvičení nebo pilates, snažím se dělat cokoliv pro své tělo.
10: Já jsem skateboardista, teda snažím se být, ale jako je to rekreační šport. A ne, ještě hrajeme basketbal, to je taká kolektivná hra, loptová, čo má každý rád, tak třikrát, čtyřikrát do týdne.
11: Přes ten rok tak spíš ta turistika a v zimě rada lyžuju, protože to, mám se dáme zaměstnání, takže není nad to se trošku potom protáhnout.
12: Do fitka chodím. Já chodím pětkrát týdně.
13: Taky tak. Jo? Taky tak.
12: Sebezdokonalování. Posouvat své hranice někam dál.
13: Asi vypadat líp.
14: Trošku plavání, běhání. Jednou za týden, maximálně dvakrát.
15: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Začátek roku 1947 nepřinesl jen sníh a mráz. Ženka najde svou ztracenou kamarádku a taky nový směr života. Vzorem se jí stává nezdolná Anna Danielová.
2: UNRWA měla ukončit činnost už loni v prosinci, ale spousta zboží stále leží ve skladech. Komunisti se k pomoci ze západu stavějí stále zdráhavěji. Co je to za nesmysl? Rozčílila se Ženka. Přece musí vědět, jak moc nám ty dodávky pomohly. Ženko, co pak ty nevíš, že účel světí prostředky? Povzdechla si Anna.
1: Karin Lednická, Šikmý kostel, část třetí. Premiéra 8. dílu s Alenou Sasínovou Polarčik v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy z muzejního depozitáře.
1: A to znamená, že i dnes, tedy ve čtvrtek, se vydáme do Ostravského muzea v naší pravidelné rubrice na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. A kam zamíříme, co nás zaujalo, je z bílého mramoru, umístěný ve vitríně a 100% připoutá váš pohled. Klečící jinoch je jedním z nejznámějších, ale i nejvýznamnějších motivů belgického sochaře Mineho. Plastika, ta je součástí umělecko-historických sbírek Ostravského muzea. No a do Ostravského muzea se vydala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
2: Stálá expozice nazvaná umělecko-historické sbírky a jedna vitrína, kterou určitě návštěvník nemine, je podlouhlá a uvnitř skrývá sochu klečícího jinocha. Toto sochařské dílo popíše kunsthistorička Monika Pígerová, kdo je autor a jak vlastně ten jinoch vypadá.
3: Stojíme určitě před výjimečnou skulpturou a jedná se o dílo Georga Mineho, belgického sochaře, který tvořil v období na přelomu 19. a 20. století. Tato socha byla vyrobena z mramoru a určitě nás zaujme jistou formou napětí, kterou vyvolává. Vlastně postava mladého muže je stylizovaná, je protažená. Chlapec je dost uzavřený do sebe a vyvolává to v nás vlastně nějaké pocity vnitřního zneklidnění, hloubání, melancholie. Pokud si obejdeme tu vitrínu, tak si můžeme třeba ze zadní části všimnout, že ta postava je dost hubená a působí tak trochu nezdravě.
2: Je to vlastně obnažená postava?
3: Ano, jedná se o akt. Mm-hmm. Vlastně dalo by se říct, že Mine byl současníkem například Gustava Klimta nebo Egona Schillého, kteří ve svých obrazech také stvárňují vlastně postavy v takových jako prodloužených pózách, s takovým trošku jako expresivnějším výrazem, nebo oni dva zrovna s jako expresivním, ale Mineho bychom řadili mezi symbolistu. Ty jeho výjevy jsou vlastně zaměřené na nějaké vnitřní pohnutky, na nějaký vnitřní duchovní život.
2: Jak se dostala ta socha do sbírek Ostravského muzea?
3: Úplně přesně její cestu do sbírek neznáme. Každopádně mohla být součástí sbírky Oskara Federera, ředitele Vítkovických železáren, který byl židovského původu.
2: Takže je to vlastně spjato s ostravskými reáliemi touto cestou.
3: Mineho tvorba je charakteristická tím, že on měl pár témat, pár námětů, které dokola stvárňoval. A právě tady ten námět klečícího jinocha je ten hlavní a vlastně vzniklo několik různých verzí, v podstatě podobných nebo stejných, a nakonec to vyvrcholilo v roce 1898, kdy on tyto mladíky, všechny stejné, postavil dokola, vytvořil fontánu.
2: Takže toto téma se ho drželo, no za prostudování určitě stojí, říkám, je to vitrinka, kterou neminete v té stálé expozici.
3: Jeho sochy se nachází po celém světě, jsou například ve sbírkách MoMA Gallery nebo vlastně Rijksmuseum v muzeích v Německu a Goetheho muzea nebo Metropolitního muzea v New Yorku.
2: Tak máme světové dílo.
3: Máme.
2: Tak, přijďte se kouknout. Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ostravský rapper Ryko jde do vězení. Ne jak dlouho a proč, řekneme za chvíli. Podrobnosti uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Je pro vás bude mít Lenka Blažejová. Ta připravuje také zprávy celé dnešní odpoledne. Tak příjemný poslech. Z muziky už teď třeba Pavel Dobeš do 15. hodiny i Alphaville a přání krásného odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Ostravský rapper Riko jde do vězení na 5 let za loupež a vydírání. Zrychlení výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerů. Nové Heřminovy právě dokončili obnovu tamního fotbalového hřiště. Zítra bude v našem kraji slunečno. Teploty do 16 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Hezké odpoledne. 24-letý ostravský rapper Enrico Pešta, vystupující jako Hard Rico, půjde do vězení na 5 let. Olomoucký vrchní soud mu trest za brutální loupež a vydírání zvýšil o 1 rok z původních 4 let. Potvrdil mu také peněžitý trest 2 miliony korun. O rok z 5 na 6 let soud zvýšil trest jeho komplici. Druhý si odpiká ve vězení 5 let. Zvýšení trestu požadoval žalobce. Obhájci hudebníka naopak žádali dnes u soudu podmíněný trest. Zrychlení povolovacích procesů a tedy i výstavby si od novely stavebního zákona slibuje 60% developerských firem v Česku, ale jen 29% stavbařů. Vyplývá to z průzkumu mezi šéfy 56 developerských a 130 stavebních společností. Podle ředitele agentury CEEC Michala Vacka mají obavy hlavně z toho, jak stát zvládne přechod na novou soustavu stavebních úřadů.
5: Protože ty předchozí zkušenosti s tou nepovedenou implementací, ať to byla digitalizace nebo stavební zákon, který je platný od 1.1.24, nebyly dobré.
4: Problémem by mohl být i nedostatek vyškolených úředníků stavebních úřadů. Fotbalové hřiště v Nových Heřminovech na Bruntálsku je opravené. Sportoviště zničila povodeň v roce 2024. Trávník už obec opravila dříve, ale chyběly kabiny. Téměř celou opravu zaplatila dotace z Národní sportovní agentury, říká nezávislá starostka Nových Heřminov Michala Hermanová.
6: Zvolili jsme variantu modulárních kontejnerů pro výstavbu nových fotbalových kabin, protože se jedná o stavbu dočasnou. Fotbalové hřiště má být do budoucna zasaženo výstavbou protipovodňových opatření, takže už dneska pracujeme s povodím Odry na projektování nového fotbalového hřiště. Ty kabiny bychom potom přesouvali.
4: Silné deště v tureckém Istanbulu způsobily od středeční noci rozsáhlé záplavy, při níž zemřeli nejméně 2 lidé. Záchranáři pracovali celou noc na vyprošťování stovek lidí, které voda uvěznila na pracovištích. Podle městské samosprávy Istanbulu v některých oblastech napadlo nejvíc srážek od roku 1985. Za 12 hodin téměř 100 mm.
3: Počasí.
4: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, nejnižší noční teploty 5 až 1 stupeň. V pátek přes den bude jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty mezi 13 až 16 stupni, na horách 9 až 13 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Na silnici druhé třídy číslo 464 u obce Sedlnice na Novojičínsku dejte pozor na omezený provoz. Policie tam vyšetřuje srážku 2 osobních aut. Nehoda se obešla bez zranění.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: přeji vám příjemné odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava přidáme další témata a zajímavosti. Například od stávky lanovek v kraji se blíží většina areálu, tak omezí provoz. Podrobnosti přidáme už za malou chvíli. Samozřejmě chybět nebudou pravidelné rubriky ani zajímavé povídání s ostravským kronikářem Martinem Juřicou a z muziky kapela Krištof Katapult anebo třeba také kapela No Name. V nabídce i z muziky je toho více, já už k tomu přeji krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

Víte, že zakladatelem opavské větve Přemyslovců byl levoboček českého krále? Mikuláš I. byl nemanželským synem Přemysla Otakara II., ale jeho otec se k němu oficiálně přihlásil a papež ho legitimizoval. Následně mu svěřil Opavsko, čímž vznikla nová knížecí větev Přemyslovců. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: S příchodem podzimu čekají lanovky horských středisek tradiční odstávky. Provozovatelé v těchto dnech začínají řešit totiž povinné kontroly a také revize lanových drah, během kterých je lidé nemohou využít. Turisté v Beskydech, ale i v Jeseníkách se tak musí připravit na omezení provozu. Kde všude se lanovky zastaví, tak to zjišťovala reportérka Magdalena Zahradníková, kterou už vítám v ostravském studiu Českého rozhlasu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Magdaleno, kde a od kdy lanovky v kraji tedy nebudou fungovat?
1: Přestávku bude mít většina lanovek v regionu. Nezáleží na tom, jestli je dráha používaná celoročně každý den, nebo je její provoz omezený třeba na víkendy. Například lanovka, která vede na Pustevny, nebude v provozu od 2. do 20. listopadu. Během té doby bude provozovatel mimo jiné kontrolovat lana pomocí rentgenu. Správci by tak měli přijít na to, jestli má lano nějaké zlomy, nebo jestli je jinak poškozené. Podobné to bude s lanovkou na Javorovém vrchu. Tam odstávka začne 2. listopadu a potrvá do 15. listopadu. Pro turisty mám ale dobrou zprávu. Lanovka na Javorovém vrchu bude během odstávky fungovat o víkendových dnech.
0: No a co ty ostatní lanovky, jak to bude vypadat?
1: Tak třeba v Kopřivné začnou s údržbou 1. listopadu a znovu lanovou dráhu spustí až s otevřením celého ski areálu. Nedokážou ale dopředu říct, kdy to bude. Záleží na počasí a na tom, jak moc jim půjde svah zasněžit. Například minulý rok areál otevírali už na konci listopadu. Do 1. listopadu bude lanovka normálně fungovat, mimo lyžařskou sezónu ji využívají kromě turistů hlavně bajkeři.
0: Magdaleno, hodně vytížená je i ta na Bílé. Na co se tam mohou lidé nebo mají připravit?
1: Na Bílé s údržbou lanovky začnou už příští týden. Na kontrolu dráhy budou mít víc než měsíc. Mluvčí lyžařského areálu Ski Bílá Martin Kacíř mi potvrdil, že je to dostatek času na to, aby technici vše zkontrolovali. Slavnostní otevírací happening bude na Bílé 12. prosince. To ale nutně neznamená, že v ten den se areál rozjede. Podobně jako v Kopřivné bude záležet na počasí a tempu zasněžování. Bílá má lanovku s vyhřívanými sedačkami s krycí bublinou. Údržba, kterou na Bílé dělají tři technici, je tak celkem náročná. Například pouhé namazání všech koleček, díky kterým se konstrukce hýbe, jim trvá až 3 dny.
0: Je údržba povinná, anebo záleží na jednotlivých provozovatelích lanovek?
1: Podzimní odstávky lanovek nejsou ze strany provozovatelů jenom dobrovolnou údržbou. Jde o zákonnou povinnost. Lanové dráhy totiž z právního hlediska fungují jako vlaky. Tím pádem spadají pod drážní dopravu a platí pro ně přísná bezpečnostní pravidla. Před startem každé zimní sezóny tak musí všechny stroje projít takzvanou povinnou revizí. Technici při ní detailně kontrolují například tažné lano, brzdy, motory a všechny elektronické části. Součástí jsou často i zátěžové testy sedaček, kdy sudy s vodou simulují plnou kapacitu návštěvníků. Ve chvíli, kdy technici všechno zkontrolují a potvrdí, že je vše bezpečné, může areál lanovku znovu spustit.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava reportérka Magdalena Zahradníková. Díky moc za všechny informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Špičkový rakouský jazz míří do Českého rozhlasu Ostrava. Formace On Cue v unikátním desetičlenném obsazení a s nimi speciální host, saxofonista Kika Spranger z Nizozemska, zahrají ve studiu S1 v pátek 23. října od 19.30. Koncert nazvaný On Cue hrají Tiefenbachera a Vedovelyho si můžete vychutnat i v přímém přenosu na YouTube nebo ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Teď už ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátké zastavení v archivu města Ostravy, kde uchovávají tolik písemností, že by vyskládané do jedné řady zabrali více než 7 kilometrů. A mezi nimi i stovky obecních kronik. Výjimečná je třeba kronika z Hrabové z roku 1922, která udivuje písmem i osobitými malbami. Ale například kronika Moravské Ostravy z roku 1936 mezi ty umělecky hodnotné se určitě řadit nebude. S ostravským kronikářem Martinem Juřicou si historické kroniky prohlédla redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: My jsme teď s kronikářem Martinem Juřicou v depozitáři. Dívali jsme se nejdříve na tu teplotu, 18,5 stupně. Jsou tady staré, řekněme vzácné, důležité dokumenty pro Ostravu.
2: Jsou tady uloženy vlastně kroniky obvodu, předtím jako samostatných obcí, které tvoří dneska Ostravu, což je 34 obcí, takže tady mají svoje kroniky. Dnešní kroniky vlastně a dnešní kroniky města, které jsou vlastně tady úplně vidíte vpravo, to jsou ty městské kroniky a pak jsou dnešní obvodní kroniky, protože každý obvod má podle statutu města vést svoji vlastní kroniku. Těch obecních, obvodních a těch městských kronik je tady 351 zatím. Těch školních kronik je tady 632, oni se evidují postupně, takže přibývají, ale plus, minus, řekněme, je to takový počet. Nejstarší kroniky, ty jsou tam, ty jsou z 20. let, hned jak byl vydán zákon o pamětních knihách obecních, který se tak jmenoval kdysi, tak hned následně vlastně vzniklo několik kronik v těch samostatných obcích, které dneska tvoří Ostravu, Staré Bělé, Martinově, Hrabové později, to je vlastně nejkrásnější kronika, můžeme se potom na ní podívat, a tak dále, a tak dále. Možná zajímavostí je, že samotná kronika Moravské Ostravy, která byla samostatná až do roku 24, kdy vznikla vlastně ta Velká Ostrava spojení těch 7 moravských obcí s Moravskou Ostravou, tak byla psaná od roku 36, teprve 1936. A to ještě takový jako proti těm obecním kronikám, které se psaly takový chudáček. Vypadá to jako sešit poznámkový spíš. Jo, ten kronikář, který byl ustaven sice dříve, ale pak se toho vzdal, pak byl ustaven nový kronikář, tak to vypadá jako takový spíš poznámkový sešit oproti těm kronikám, které jsou starší a jsou výtvarně lépe zpracovány, řekněme.
1: I na tu útlou kroniku, jak vy říkáte, chudáčka, se můžeme podívat. No, ta historie sahá tedy do roku 1920. Mně to připadá trochu málo. Jak se předtím zaznamenávaly ty události, které se děly v Ostravě?
2: Tak samozřejmě jsou ve starších kronikách, ve farních kronikách třeba a spoustě dokumentů. My tady máme samozřejmě nejstarší dokumenty ze 14. století, listina Karla IV. Takže to je vlastně celá historie nejenom tady v ostravském archivu, ale v muzeu a vlastně v regionálních archivech, které doplňují samozřejmě tu historii od nejstarších do po současnost. Ale je třeba zdůraznit, že samozřejmě Moravská Ostrava v té době, když už se psaly ty kroniky, tak už byla významným městem, ale třeba Opava má svoji nejstarší dochovanou kroniku z roku 1829. V němčině je to krásná kronika, tak starou kroniku obecní, respektive městskou tady nemáme a ty obce, které byly, si samozřejmě psaly nějaké svoje možná kroniky, ale bohužel z té starší doby se nedochovaly možná. My můžeme předpokládat, že nějaká z nich se psala, ale fakticky ty nejstarší kroniky, které tady máme, jsou z těch 20. let 20. století.
1: Tak i tak můžeme nahlédnout na tu více než 100 let starou kroniku. Vy jste mluvil o nějaké té opravdu krásné, která je
2: z Hrabové. Já si s dovolením vezmu rukavičky, abych...
1: Ano, pan kronikář Martin Juřica si nasadí bílé rukavice, ať je všechno dodrženo, s úctou k těmto dokumentům.
2: Samozřejmě ty kroniky starší jsou všechny naskenované a vlastně se už skoro nepůjčují, protože jsou přístupné v elektronické badatelně. Hlavně proto, aby se nepoškodili, doufám, že se mi to nepodaří teď.
1: Je to docela objemná krabice, kterou jste vytáhl z regálu.
2: A tady vidíme asi naši nejkrásnější kroniku, výtvarně zpracovanou z roku 1922, se začala psát teda. A vidíte, že ten rukopis je jakoby nádherný, dneska nevím, kdo by tak dokázal psát. A kromě toho, že tady jsou lepené fotografie, což je trošku nebezpečné, aby se nerozpadly nebo nevypadly z toho tisku, tak jsou tady i obrázky, které si ten pan kronikář nechal udělat u jiného výtvarníka, ale vidíte, že tady je kostel svaté Kateřiny v Hrabové, fara, škola obecní a některé další.
1: Jedno písmenko jako druhé, když se dívám na to písmo, neuvěřitelné.
2: Jestli si všimáte, že tady není žádná chyba, že ten člověk se vlastně neopravoval, určitě já bych to nedokázal se opravit a vůbec psát vlastně ručně psanou kroniku, což někteří kronikáři do dneška dělají i v těch obvodech, píšou ručně kroniky v některých, takže je to obdivuhodné. A zároveň část, samozřejmě ta druhá, už píšete elektronické podobě s tištěnými listy.
1: Tisknete to pořád.
2: Tiskne se to.
1: Ať je to na papíře.
2: Ať je to na papíře. Je to i vlastně z toho zákona, který byl vydán v roce 2006, toho nového zákona o obecních kronikách, vyplývá povinnost, že se to musí prostě nechat svázat. Musí to být klasická, stále klasická kniha v tom konvolutu vytištěná na stránkách a potom předána do příslušného archivu. Takže vlastně to platí jakoby do dnešní doby. Ten styl psaní té kroniky v té podobě myslím tím

0: Dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Se vracíme do archivu města Ostravy, kde se starají o stovky kronik, které nabízí průřez dějinami města s detaily, které v učebnicích dějepisu nenajdete. Záznamy vynikají třeba kultivovaným jazykem, protože role kronikářů obvykle připadala učitelům nebo úředníkům. Jednou z nejhezčích kronik, které jsou uloženy právě v ostravském archivu, listoval i ostravský kronikář Martin Juřica, se kterým se setkala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Kronika z Hrabové, ta musí být i těžká, že? Docela. Když se na to dívám.
2: 6 kilo.
1: 6 kilo kniha.
2: Může to být.
1: Můžete ještě jednou otevřít, pane Juřico, možná kousíček jenom nějakého textu, o čem pan kronikář psal, co zaznamenal za událost. Já jsem to si všimla, že tam totiž mají nějaké tabulky zpracované a takové věci.
2: Ano. Tady mám vlastně historický exkurs. Oni, když začínali psát ty kroniky, tak se to i dneska doporučuje, že pokud ten kronikář začal psát třeba od těch 20. let, tak vlastně napsal historii té obce, samozřejmě pokud ji znal, pokud se dalo dohledat, a z jeho pohledu vlastně do té doby nezačal psát samotný ten zápis, jakoby ten roční. Takže tady jsou vlastně dějiny Hrabové.
1: Tady se dívám, že do 13. století zacházel.
2: Tady už vidíme, že se vrací k tomu roku 1922, kdy sehrál nějaký místní soubor 4.

0: divadelní představení, uspořádal 59 tanečních zábav, 19 plesů, 15 výletů a 4 veřejné přednášky.
1: Hrabové to žilo.
0: Ano, ano. A ještě si chcete se podívat na tu Moravskou Ostravskou?
1: Určitě, určitě. Chudáčka. V porovnání tady samozřejmě s Hrabovou. Ano, tak rozdíl na první pohled.
0: To je vlastně první svazek Kroniky Moravské Ostravy, která začala se psát v roce 1936. A jak vidíte, porovnání s tou Hrabovou, pan Erwin Tengler, který byl tehda kronikářem, skutečně to pojmul jako jakýsi zápisník s poznámkami, kde se hodně špatně čte. Dokonce tady jedna část je psaná tuškou, takže nejsme si úplně jistí, jestli to třeba nebyl nějaký koncept, který on chtěl potom přepsat. Nicméně v podobném duchu vedl i další roky tu samotnou kroniku, takže zřejmě to takhle bylo koncipováno.
1: Daleko menší formát, daleko méně čitelné písmo, dokonce tam i škrtal pan kronikář.
0: Zvláštní srovnání s tou kronikou nebo s těmi kronikami, protože i ostatní. Starobělská kronika je krásná, Chunčická je krásná. Není samozřejmě takhle výstavná jako ta Hrabovská, ale všechny jsou psané vlastně velmi pečlivě zkušenou rukou a jsou některé doprovázeny třeba nějakými obrázky, ale skutečně ta Hrabovská je nejkrásnější, řekněme.
1: Ono, kronikáři v minulosti byli třeba učitelé a tak podobně, že? Takže oni to měli v sobě, tu pečlivost možná, to hezké písmo.
0: Tak, byli to buď učitelé, nebo nějací úředníci, anebo třeba faráři na farnostech, kteří psali zároveň třeba farní kroniky a některé z těch kronik obecních. Ale je tady jedna výjimka, teď přesně nevím, v které kronice, kdy psal teda horník, a je to taky jako krásná kronika obecní, s láskou k té obci, k té části, kterou on měl teda rád. Myslím, že to byly Chunčice, ale nejsem si úplně jistý, to bych musel podívat.
1: Ještě se přesuneme tedy k dalšímu regálu s panem Juřicou.
0: To je úplně netypická kronika a sama je součástí historie. Je to kronika Nové Vsi, nejmenšího ostravského obvodu z roku 97. A když se na ní podíváte, tak pan kronikář prostě si vybíral události, které se i nestavovaly k tomu roku, ale všecko, co ho zajímalo o té Nové Vsi. Čili on tam má historické exkurzy, má tam nějaké mapky, má tam prostě vystřížené novinové články, má tam fotografie, dokonce nějaké originály dokumentu, což by nemělo být, ale hlavně, jestli se podíváte, tak ona je vlastně
1: zašloutlá, poškozená.
0: Protože ona sama prožila svou historickou událost. V roce 1997 ta kronika byla potopena trochu v báně, jo, protože Nová Ves byla zatopená, pan kronikář měl tehdy doma a jako byla sama tedy poškozená, takže náš pan knihař se musel starat, aby byla zachráněna aspoň z části. Jo. Vidíte tady ta plíseň, která se musela potom složitě odstraňovat. A tady je právě jeden z těch dokumentů, který on tam vlepil jako historický, což by vlastně neměl, jo, protože by to mělo být součástí jiného fondu. Ale takhle on tu kroniku psal s tím, co ho zajímalo o Nové Vsi. Nebylo to jenom k tomu roku, prostě co našel zajímavého, tak do té kroniky vrazil.
1: Nějaký protokol z roku 1915, že jo?
0: Takže to je taková specifická, jinak se ty kroniky píšou klasicky, vidíte tady ty svázané, řekněme, výtvarně nejsou tak zajímavé, je tam víc tabulek, je tam víc fotografií, které se potom oficiálně vydávají, ale skutečně taková ta krásná kronika, kterou jsme viděli tam, tady asi taková krásná není.
1: Možná za 100 let tyto budou zajímavé pro budoucí generaci.
0: Doufejme, že v ní nalezou informace, které budou potřebovat v takovém hrubém obrazu, jak ta Ostrava před těmi 100 lety vypadala.
1: Dodává Martin Juřica z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence, ta nám může poradit třeba s mastičkou na bradavice anebo vysvětlit některé složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale samozřejmě své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice také na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava řekneme něco víc o tom, jak mohou dezinformace narušit naše vztahy třeba s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Opavě budou jednat o vzniku nové povolební koalice, kdy konkrétně řekneme za chvíli. Podrobnosti za 3,5 minuty, více v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Po 16. hodině už čtvrteční humoriáda a hostem té dnešní by měl být Antonín Procházka. Tak příjemný poslech.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V neděli se bude v Opavě jednat o vzniku nové povolební koalice. Kopřivnice dokončila sanaci školky Pionýrská. Ostravská opera dnes uvede scénickou verzi Verdiho Requiem. Zítra bude slunečno s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Vítejte. Primátor Opavy Tomáš Navrátil z vítězného hnutí ANO svolal na nedělní podvečer schůzku zástupců všech nově zvolených stran hnutí a sdružení. Potvrdil to na sociálních sítích, jednat budou o dalším směřování města. Původně plánovaná debata o vzniku široké koalice, svolaná sdružením Zelená pro Opavu, se ruší. Ve volbách v Opavě uspělo 5 uskupení. Zatím se nepodařilo většinovou koalici dojednat. Mateřská škola Pionýrská v Kopřivnici je po sanaci. Radnice musela v budově vybrousit podlahy. Po rozsáhlé rekonstrukci se totiž z nich začal uvolňovat škodlivý etylhexanol. Sanační práce stály 2 miliony korun a město teď čeká na výsledky měření, dodává vedoucí odboru majetku Kopřivnické radnice Adam Ondrašík.
2: Odebrané vzorky jsou zpracovány v laboratoři a až vlastně po zpracování obdržíme finální protokol, který nám potvrdí, jestli sanace byla úspěšná. Další fází bude položení podlahových krytin a následné opětovné měření emisí.
0: Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou dnes podpořili poslanci. Většina nelegálních činů proti životnímu prostředí se zatím řeší jako přestupky. Novela zavádí nový trestný čin těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
3: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
0: Za nový trestný čin má hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu teď projedná ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny. První letošní premiérou ostravské opery je Requiem Giuseppe Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské dnes v 18.30 uvede novou scénickou verzi. Režisérský tandem Scooter v inscenaci kombinuje hudbu, scénografii a tanec.
4: Šedesátihlasý sbor na jevišti, 4 solisté a 2 tanečníci jako nositelé příběhu.
5: Takže se nám tam dostala taková jako mladá dvojice, která vlastně čeká dítě. Bude to takový jako videoklip na téma Requiem.
4: Říká jeden z režisérů Martin Kukučka. Po hudební stránce je podle dirigenta Marka Šedivého Requiem tím nejlepším z Verdiho.
6: Kdo se chce seznámit s Verdiho hudbou, tak bych řekl, že šáhnout po Requiem je nejlepší volba.
4: Verdiho Requiem je první zádušní mší na repertoáru ostravské opery. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno, teploty 5 až 1 stupeň, přes den bude jasno až polojasno, ráno mlhy. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici doktora Šavrdy v Ostravě Bělském lese je nehoda 2 osobních aut a provoz je tam omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
7: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den.
7: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: to byli Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Ano. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle U hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no, tak malý obsah.
0: Hvězdná sestava, ale no. Malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se, stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se. Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se.
3: Děkuji.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
2: No, po čem?
3: Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
2: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno je to
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp.
3: Ano.
2: Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukaj se večer na televizi.
3: A co mám co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko. Když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Ženík a Stavle zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo.
2: Dobrý den.
5: Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana,
2: odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic.
4: Prosím, Luhačovic.
2: Tak, ať víme, kam vám máme zamávat. Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: Volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, glicklicha reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: Je taky naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: Ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jet.
9: Jet? Prosím vás, jet? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru, naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, yeah. Jak jí rdousí, yeah. Nádhera. Yeah, yeah, yeah. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to... jestli to jde, tak...
9: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká, ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé!

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte se.
2: V jedné hře,
1: jo, v jedné hře
2: jsem hrál vynálezce. To bylo Kouzlo 4D, Plzeňané tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No. To si můžete domyslet, no.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře, nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucii Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně v podstatě, dá se
2: principálka.
1: Říct.
2: Principálka. Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
2: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxík, manželka. Mluvte.
4: Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: Jo. 19.
5: Moment. Opuchlý jsem muchloval s 19.
4: No.
5: No to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
5: No podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
5: No ty perverzní holce.
4: Tam žádná nebyla.
5: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
5: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
5: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl tak, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Tak jsem normálně vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů. A,
5: no,
4: pak jsem unaven po koncertě.
5: Ano.
4: A opilý úspěchem.
5: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
5: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
5: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
5: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky docáde. Cicárková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák. Kdo?
6: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
5: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nul. No dál, kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
5: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
5: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
5: O, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
5: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku jako.
5: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Ty se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
5: Krásně. A co její rodiče?
4: A ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
5: Ano. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
5: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
5: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokoládě? No. Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádný titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokoládu.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslel, že si rozumíme.
5: Nerozumíme.
4: Dobře, dobře, dobře. Tak nic nenapíšete, nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
5: Já jsem Cisvárková, Deník bleble.
4: Slečno bleble Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu.
5: Ono no. Se třeba teda ne... Moment. Pojď sem.
7: opluzený pocem.
4: Co?
7: Ty jsi genius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no. Nebo mladý, jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci, třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát, ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným, třeba už jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár, co vy a bulvár, máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal. Že
1: tak jo? Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi, můžeme se těšit.
2: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko s mladými lidmi, jsem tam většinou, pak jsem tam za školníka, jo, no, takže jo, mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
2: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v Humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hůr, Vínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, také od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ivona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si
2: mohl. Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková, Jana Chládková vám no, zaspívají. Zase. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracoval jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To už můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Tak nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního. Mhm. Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Je velmi živý.
3: No
4: velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže a pokračování.
2: Pokračování,
3: dobrý.
2: Děkujeme.
3: Zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, ale i na Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, naschle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel Šíp.
2: Hurvínka. No ale proti Lucie Bílé je Hurvínek.
3: A jo, takhle. Lucie Bílá a Hurvínek. No.
2: Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka. Tak mm-hmm.
3: Hurvínek.
2: Taky. To nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete. Nebudu. Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Halo, halo.
2: Halo, halo. Byla
7: krásná Plzeň.
2: Tady krásná Měřka. Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni. No.
3: Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.
7: No. Slyšet, no to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, a? Hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
2: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
7: Taky, opatrujte se. Je
3: taky, taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? Brno? Jsou Plzeňáci.
2: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
3: No, tak všichni ne, ale...
2: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
8: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem.

0: Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
1: Děkujeme pěkně.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblů, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
3: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
4: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
5: Proč se pije káva, pane Spejble?
4: Káva? Proč by se nepila?
3: Pro děti přece káva není, že ne?
4: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
5: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
4: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
3: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
4: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
5: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
4: Dneska, včera, kdykoliv, Máničko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte, rozumíte?
3: Co, tati?
4: Že někdo sedí u stolu a čte.
3: Ale cože čte?
4: No to je jeho věc, třeba noviny nebo knížku, žáno.
5: A jakou knížku, pane Spejble?
4: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandr Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
3: Kdo, tati?
4: Co kdo, co je to zase za otázku?
3: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
4: Ale prosím tě, jde na něj s paní jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
5: Jo, takhle.
3: Aha.
4: No, je prostě unaven, žáno. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu. No a za chvilku je po únavě. Může si číst dál, žáno. A proč?
5: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
4: Může si číst dál, Máničko, protože má káva povzbuzující účinky. A proto se ta káva pije.
3: A kdo na to přišel, tati?
4: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
5: No, ano.
4: To je správná otázka. Ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
5: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
3: Na pastýře ne, vždy slyšíš, že na to stádo.
4: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
3: Že jsou nažraný, tati. No.
4: Ale byly malátné, žano. Pak okousali kávovník, žano, a začali, co?
5: Spát, pane Spejble.
4: Ale spát, Máničko. Co by spali? Byly malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
3: Začali číst, tati.
4: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
3: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, žáno, takže...
4: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
3: Viděli.
4: Neviděli.
3: Viděli, viď, Máni?
5: Ano, viděli, pane Spejble.
4: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
3: V cirkusu jsme ji viděli, ano. Ovci, jak četla.
4: V jakém cirkusu?
5: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
4: Kůň a četl?
3: Ano. Šimano, tatí.
4: Na hlas?
5: Na hlas ne, ale potichu, viď, Hurvín.
3: Šimano, jenže on nečet, ale počítal ten kůň. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
5: Ano.
4: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být co?
3: Tak začalo být málo kávy, jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
4: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy potom kávovníku oživly, to abys řekl.
5: Jak to, že oživly?
3: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
4: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
3: Já bych teda hádal, že ten Alexandr Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jelikož, nebo co myslíš ty, Máničko?
5: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
4: Dumasa, Dima, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dima.
5: Vidíte?
3: Buď to skrz to, že nechtěla číst tři mušketýry, anebo...
4: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen zívali, že ano, a ploužili se. Asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
5: Byly prostě unavené, vidíte, pane Spejble.
4: Ovšem, že ano.
3: Takže tu knížku ani nedočetli.
4: Šmanko, te dočetli. A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
3: Šimano, tati, naschledanou.
5: Naschledanou.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Hurvínek, Máníčka řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sypal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humormezera A, Humormezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den, Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo. Pro tak koho?
2: Já bych dal to Hurvínkovi, protože to je třeba pro Roman.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupníte to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se.
1: Děkujeme pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovic.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: Já znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka Bojkovic. Pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Pašek z Rumburka, zdravím pánové, a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa. A jdeme sečíst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si zádankou na řadě ty.
8: Jej, Dananky. Já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No tak jí řekni, Mani.
8: Jenomže já jí zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň si.
8: Počkat, no? Jsem dostala nápad. Jo?
9: Nepovídej.
8: No?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý. A máme teprve listopad.
8: No dovol. No, mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Poledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej. Na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
9: No to je nápad tohle.
8: Co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Dananky, a proč?
7: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Spejble. A večer? Večer se to jí.
9: Jako, že se to už...
8: Jí.
9: Jako baštím.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne. Tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano. A večer to znamená, když to uzraje. Pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kde pak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešínku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní Humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště. Hezký podzim. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Dělníci pracují na opravě městského bytového domu v Havířově. Policie hledá 48letého muže z Ostravy, trpí vážnými poruchami paměti. V Knově přibudou další desítky nových stromů. Zítra bude v regionu slunečno, teploty do 16 stupňů. Hezký podvečer s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou tady aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Havířovská městská realitní agentura opravuje bytový dům v Mánesově ulici. Rekonstrukce objektu s více než 40 byty by v závislosti na počasí měla být hotová v listopadu. Práce začaly letos na jaře.
5: Stavební firma budovu zateplí, opraví také balkony, zmizí původní půdní a střešní část, kterou nahradí úplně nová konstrukce. Změny čekají také vozovnu výtahu. Rekonstrukce domu v majetku města vyjde na skoro 18 milionů korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Policie pátrá po 48letém Milanu Tichopádovi z Ostravy. Minulé úterý odešel z domova ve čtvrti Vítkovice a od té doby o sobě nedal vědět. Muž trpí demencí a má závažné poruchy paměti a orientace. Informovala o tom mluvčí ostravské policie Eva Michalíková. Pohřešovaný měří přibližně 175 cm, má krátké prošedivělé vlasy a modré oči. Z domova odcházel v černých teplácích, tyrkysové mikině a červených botách. Pokud máte o muži jakékoliv informace, volejte na linku 158. V Krnově přibude 44 nových stromů. Výsadba se týká například ulic Na Hrázi, Chářovské nebo Albrechtické. S novými stromy se počítá taky u jezu v Kostelci a v areálu Krnovského střediska volného času. Nejvíce stromů město vysadí v rezidenční čtvrti Nová kasárna. Řekla nám to mluvčí Krnovské radnice Dita Círová.
6: Zelení se zde dosud moc nedařilo. Nově vysazeným stromům proto budeme věnovat zvýšenou následnou péči. Další výzvou je mikroklima vnitrobloku, který se v létě výrazně přehřívá a nově vysazeným dřevinám tak klade další nároky na péči.
4: Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
7: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
8: Letos je toho tak o 30% míň.
7: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
9: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
7: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: V noci u nás v regionu oblačno, teploty 5 až 1 stupeň, zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy a nejvyšší teploty během dne od 13 do 16 stupňů, na horách 9 až 13.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V ulici Horní v Ostravě Hrabůvce u velkého kruhového objezdu havarovala dvě osobní auta. Je tam silný provoz a kolona, dejte na to pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Ano, také už za malou chvíli ten dnešní den v Moravskoslezském kraji shrneme stručně, jasně a přehledně. Zastavíme se třeba v Bolaticích, kde se koná Den zdraví. Na místě totiž máme regionálního stopaře. A v 17 hodin 30 minut také dnes senátní duel. Zpravodajský souhrn dnešního dne, ten přidáme s Lenkou Filipovou už po písničce. Teď kapela Turbo a přání hezkého odpoledne.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Vítěz komunálních voleb Patrioti Krnova nebude ve vedení města. Koalici v tomto městě poskládá hnutí ANO v čele s budoucí starostkou Monikou Baladudovou a blok Demokraté pro Krnov, Krnováci a za Krnov z KDU. Společně mají 16 křesel v 27 členem zastupitelstvu. Patrioti Krnova a současný starosta Tomáš Hradil jdou po 8 letech do opozice. Lídr neúspěšné kandidátky v Ostravě Hrabové napadl u soudu výsledky voleb. Správní soud krajského soudu přijal podnět, ale zatím o něm nerozhodl. Jan Dvořák, který vedl uskupení Hrabová pro lidi, napadá u soudu průběh voleb kvůli postupu úřadu při posuzování jednotlivých kandidátů. Mateřská škola Pionýrská v Kopřivnici je po sanaci. Radnice musela v budově vybrousit podlahy. Po rekonstrukci se z nich uvolňoval škodlivý etylhexanol. Sanační práce stály 2 miliony korun a město teď čeká na výsledky měření. Skončila modernizace školního statku v Opavě, potvrdil to Moravskoslezský kraj. Za více než 50 milionů korun se podařilo dokončit modernější posklizňovou linku a vybudovat nová sila pro obiloviny. Studenti střední zemědělské školy budou mít více možností pracovat s moderní zemědělskou technikou. Plánovanému dopravnímu terminálu ve Frýdku Místku musí ustoupit tamní park. Kritici proti kácení stromů sepsali petici a chtějí městu navrhnout jiné řešení podoby dopravního terminálu. Petici zatím podepsalo téměř 500 lidí. První letošní premiérou ostravské opery je Requiem Giuseppe Verdiho. Národní divadlo Moravskoslezské právě dnes v 18.30 uvede novou scénickou verzi režisérského tandemu Skutr.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Listopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A míříme na Opavsko. Jak pečovat o své zdraví a co všechno pro něj můžeme udělat? Tak odpovědi na tyto otázky dnes nabízejí v Bolaticích, kde se koná Den zdraví. Návštěvníci se tady mohou poradit s odborníky, dozvědět se více o prevenci anebo třeba ochutnat i regionální potraviny. Ovšem přímo na místě je i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou zdravím. Petro, dobré odpoledne. Tak o co je mezi návštěvníky největší zájem?
2: Krásné odpoledne. No já musím říct, že když jsem se tak kolem sebe dívala, tak myslím si, že třeba měření zraku anebo taková ta kondice zdravotní, tak na to jsou největší fronty, ale samozřejmě, že lidé se tady tak rozprostřou hezky do prostoru a najdou si přesně to, co je zajímá. A musím říct, že tady toho opravdu je mnoho. Je tady se mnou paní Herutková, která má tak trošku tady ten dnešek na starosti, myslím. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Když k vám zavítají na Den zdraví lidé z Bolotic a z okolí, tak co je tady čeká?
3: No jsou tady různé věci, nejenom lékaři, různí zdravotníci, různé zdravotnické služby a podobně, ale máme to i takový trošku regionální nebo lokální přesah do potravin i do zdravé výživy například a samé dobrotky.
2: Je něco, co jste si vy už stihla vyzkoušet nebo ochutnat a s čím jste spokojená?
3: No je pravda, že je tady med, ale samozřejmě nejenom výrobky z medu, což je třeba víčkovice, medovice, takže něco ostřejšího a zdravého, ale zároveň také to se tady najde.
2: Můžete nám říct, dokdy, kdybychom teda nelákali nejenom na medovici, ale samozřejmě i na všechny ty procedury, které tady lidé mohou vyzkoušet, kdyby chtěli přijít, dokdy tady budete dnes?
3: Akce probíhá až do 19 hodin, takže kdyby náhodou měl ještě někdo čas a měl to třeba poblíž, tak určitě neváhejte a dojeďte se podívat.
2: My jsme se bavili o tom, že to není jenom pro místní bolatické lidi, takže mohou i lidé z okolí nebo kdo prostě pojede kolem.
3: Samozřejmě nejenom pro bolatičáky a okolní, ale třeba i z té vzdálenější vesnice, dejme tomu.
2: Tak já přeji, ať jsou dneska všechny výsledky všech pozitivní. Ať mají na dnešní akci Dnes zdraví jenom dobré vzpomínky. Děkuji moc.
3: Děkuji vám.
2: Tak jste to slyšeli, pokud byste se chtěli zastavit, určitě můžete. Akce trvá až do 19 hodin.
1: Na Den zdraví v Bolaticích na Opavsku nás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava pozvala redaktorka Petra Pivková, která je přímo na místě a vše tam pro nás mapuje a vy to pak uvidíte třeba také na sociálních sítích. Petro, díky za informace a loučím se. Naslyšenou.
2: Děkuji moc a naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: také Bee Gees ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Den v kraji a pojďme si říct, jaké počasí nás čeká. To vše dnes proberu s Evou Richterikovou z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterou už vítám v našem vysílání. Hezké odpoledne přeji.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak vypadal ten dnešní den na Ostravsku? Určitě kolem poledne už i nějaké sluníčko se ukázalo.
1: Je to tak, bylo to od zatažené oblohy až do polojasna a nyní převažuje spíše ta polojasná obloha, více oblačnosti je v oblasti Jeseníku a teploty během dne vyšplhaly na 12 až 14 stupňů Celsia. Na horách v těch nejvyšších polohách bylo kolem 3-4 stupňů a vítr pofukoval pouze slabý, proměnlivý nebo severních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: 12 až 14 stupňů dnes, co nás ale čeká, jaká je předpověď pro noc a zítřek?
1: V noci bude oblačnosti dále ubývat. Očekáváme, že se v ranních hodinách vytvoří jen ojedinělé mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty díky té malé oblačnosti klesnou na 5 až 1 stupeň Celsia a místy počítejme i s přízemními mrazíky. Během toho zítřejšího dne pak očekáváme jasnou nebo polojasnou oblohu, to znamená mnohem slunečněji než dnes. V ranních a dopoledních hodinách se ještě ojediněle mohou udržet mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty budou zítra o něco vyšší než dnes, mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách mezi 9 až 13 stupni a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, tedy pátek, co sobota. S jakými vyhlídkami v počasí můžeme počítat?
1: A sobota ještě z počátku bude i slunečná, jasno nebo polojasno. V ranních hodinách už ale budou četnější mlhy nebo nízká oblačnost. A oblačnosti pak bude během dne zvolna přibývat. Později večer už očekáváme i zataženou oblohu a ojediněle se může vyskytnout slabý déšť. Teploty po ránu očekáváme mezi 6 až 3 stupni Celsia. Tam, kde nebude foukat vítr a bude málo oblačnosti, i kolem 1 stupně a opět četné přízemní mrazíky. Během dne vystoupají teploty ještě o něco výš než v pátek na 13 až 17 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo jihozápadní do 4 metrů za sekundu. Odpoledne se postupně změní na mírný severní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To byla první část víkendu, tedy sobota. Jak bude vypadat neděle?
1: Tam už očekáváme více oblačností, většinou bude oblačno nebo i zataženo. Teploty tím pádem nebudou po ránu klesat k bodu mrazu, budou nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia, ale maxima už budou jen mezi 10 až 14 stupni, tedy podobně jako dnes. Vítr povane slabý, místy mírný, severní, severovýchodní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Jaké počasí nás čeká v těch dalších dnech, to vše už víme. Díky moc za předpověď pro ty nejbližší dny. Tentokrát ji připravila Eva Richteriková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a loučím se. Naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, v 17 hodin 30 minut nabídneme další senátní duel. To už ale s Tomášem Pancířem. Příjemný poslech.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Váš oblíbený zábavný pořad Humoriáda vyráží do Havířova a vy můžete být u toho. Ve čtvrtek 12. listopadu od 18 hodin se na vás budeme těšit v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Bavit vás budou Naďa Konvalinková, Uršula Kluková, Aleš Cibulka, Vladimír Hron a Patrik Rozehnal. Své největší hity zaspívá Ilona Čáková. Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla nebo na našem webu humoriada.cz. Ke každé vstupence navíc obdržíte v den konání akce knihu z edice Humoriáda. Tak nezapomeňte, ve čtvrtek 12. listopadu v 18 hodin bude Humoriáda na cestách v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Těšíme se na vás. Veškeré informace na webu humoriada.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pojď dál!
1: Volby 2026. Senátní duel.
2: Český rozhlas nabízí i letos duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. U mikrofonu je Tomáš Pancíř a v následujících 20 minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 63 Přerov. Ve studiu proto vítám vítěze prvního kola, kandidáta ODS, KDU, ČSL, Hnutí Stan a TOP 09, vědce, podnikatele a dosud radního Přerova Jakuba Navaříka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A spolu s ním do druhého kola postoupil kandidát Hnutí ANO, dosavadní primátor Přerova a také poslanec parlamentu České republiky Petr Vrána. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den vám i posluchačům.
1: Volby 2026. Senátní duel.
2: Předesílám, že tento duel předtáčíme a to v úterý 13. října odpoledne, což znamená, že nemůžeme reagovat na případné pozdější události a informace. V obvodu Přerov letos do Senátu kandidovali 4 lidé. Jak už jsem říkal, první kolo vyhrál Jakub Navařík, získal 38,5% hlasů. Je to kandidát ve sněmovně opozičních stran a člen Občanské demokratické strany. Druhý byl v pořadí kandidát Hnutí ANO, Petr Vrána, ten dostal 37,62% hlasů. Pouhých 369 hlasů méně než ten první v pořadí. Byl to velmi těsný výsledek. Za vámi už byl potom podstatně větší odstup. Třetí v pořadí měl 15%. Váš duel je soubojem zástupce vládní koalice a sněmovní opozice. Vnímáte to jako jakési referendum o tom, jak jsou lidé spokojeni s vládnutím kabinetu Andreje Babiše, pane Navaříku?
3: Já bych to úplně do roviny referenda neposouval, protože myslím si, že senátní volby jsou hlavně o osobnostech a o tom vlastně, co chceme tomu regionu nabízet.
2: Kandidát Hnutí ANO to vnímá jako jakési referendum?
4: Já si myslím, že částečně samozřejmě lidé k tomu přihlíží. Už to, že je to takto polarizováno, že vlastně Kuba je zástupce opozičních stran a já jsou zástupce hlavní vládní strany, tak si myslím, že někteří lidé to mohou takto brát.
2: Jakub Navařík těsně před volbami v jedné z posledních výzev psal na sociálních sítích: Volte mě, pokud chcete v Senátu člověka, který žije stejný normální život jako vy. Máte pocit, že jiní senátoři a jiní kandidáti, včetně vašeho soupeře, nežijí normální život?
3: Tak abych to úplně nestavil, ale samozřejmě...
2: Tak proč jste to tam tak psal?
3: Samozřejmě bylo to myšleno hlavně tím, že i já vlastně v rámci té kampaně jsem se snažil ukázat, kdo jsem, jaké hodnoty reprezentuji, že vlastně jsem otec rodiny, podnikatel, vědec, žijí tady vlastně na Přerovsku. Celé Přerovsko je vlastně spojené s mým životem od dětství, mládí, vzdělání a tak dále, takže je to prostě pro mě domov a chtěl jsem hlavně ukázat, že jsem stejný člověk jako všichni ostatní. Zejména tím, že vlastně nejsem kariérním politikem a až donedávna vlastně jsem vykonával úplně jiné zaměstnání.
2: Ale teď jste byl v tom minulém volebním období radním Přerova, to už jsme říkali v úvodu. Pan Petr Vrána, kandidát Hnutí ANO, napsal po prvním kole na Facebook, že chce prosazovat

0: pocit v poslední době, že návrhy ze sněmovny opravdu jsou napříč spektrem podpořené?
1: V těch výborech si myslím, že ta diskuze je velmi věcná a korektní. Samozřejmě v momentě, kdy se to projednává v poslanecké sněmovně, tak už se to bere trošku optikou politiky a už dochází k tomu, že už se navzájem jednotlivé strany přehlasovávají.
0: Jestli tedy chápu dobře, vy chcete být v Senátu proto, abyste se snažil, aby ty zákony se nevracely do sněmovny. Na druhé straně, co s tím má společné Přerovsko, tak jak jsem četl váš citát, nepotřebuje Přerovsko v Senátu něco víc, než jenom nevracet zákony?
1: Já si myslím, že spousta zákonů se týká právě Přerovska. Můžu to teďka úplně jako rozvést, co se týká třeba dopravních staveb, co se týká sociálek a tak dále. To jsou všechno věci, které se bezprostředně Přerovska týkají. Náš region třeba neuvěřitelně rychle stárne, to se týká i Přerovska. V Přerově je třeba seniorů 65+ 25%. A samozřejmě tito seniori potřebují lékařskou péči, potřebují sociální služby. A právě ta propojenost, ať už poslanecké sněmovny Senátu s tím regionem, je nesmírně důležitá v tomto
0: pohledu. Já jsem mířil k tomu, proč chcete vyměnit dolní komoru za horní.
1: Protože chci, aby se nekomplikovala situace v Senátu, aby to, co vytvoří poslanecká sněmovna, aby procházelo Senátem. Samozřejmě jsou další pak možnosti, když to neprojde, tak se to přehlasovává. Tím se zbytečně podle mého názoru ztrácí čas. Já bych byl moc rád, kdyby Senát posuzoval zákony podle toho, jestli je dobrý nebo špatný, nikoliv podle toho, kdo ho vytvořil.
0: Co láká na horní komoře zástupce opozice, tedy sněmovní opozice, pana Navaříka?
2: Tak já si myslím, že Senát, respektive senátor, má takové dvě role. Ta jedna role je určitě ta kontrolní, kdy vlastně kontroluje vládu, tak jak už tady zaznělo, to znamená vlastně zákony, které přichází z poslanecké sněmovny, potom posuzuje Senát.
0: Jestli vám do toho mohu skočit, zastavím se u toho, protože o tom mluvil váš protikandidát a ten říkal, že zbytečně Senát komplikuje a zdržuje věci. Máte stejný pocit?
2: Tak já jsem právě zrovna toto chtěl říct, já se nedomnívám, že by to tak bylo. A myslím si, že právě senátor, dobrý senátor by opravdu měl posuzovat zákony ne podle toho, kdo je navrhl, jestli je v současné době v opozici nebo v koalici, to by pro senátora vůbec nemělo být důležité. Senátor by měl posuzovat zákon podle kvality. A já se domnívám, že obzvláště ty zákony, které teď byly hodně diskutované, tak a které se vlastně vrátily do poslanecké sněmovny, že ačkoliv přinášely některé velmi pozitivní změny, tak také přinášely nějaká rizika. A domnívám se, že v tu chvíli opravdu ten Senát zafungoval správně, tak jak fungovat má, na ta rizika upozornil, navrhl nějaké změny, navrhl nějaké úpravy a vrátil to vlastně dolní komoře. Dolní komora nevyslyšela tady tyto připomínky a Senát přehlasovala. To je samozřejmě její právo, v případě ústavních zákonů to udělat nemůže, v případě těchto zákonů to udělat mohla, ale myslím si, že Senát tam v tu chvíli zafungoval právě velmi správně. A ta druhá role, kterou jsem chtěl zmínit u senátora, je za mě právě to, protože Senát jako takový zasedá opravdu jenom třeba několikrát do měsíce, takže to opravdu není tak časově ten senátor vytížený a za mě by v tom zbytku toho času ten mandát měl využívat právě tak, aby byl neustále mezi lidmi, aby komunikoval s lidmi, komunikoval s místními samosprávami, řešil ty jednotlivé problémy, které tam jsou, protože i ten přerovský obvod je velmi rozsáhlý a velmi rozmanitý. Ta místa, kde lidé žijí, jsou každé jiné, každé má svoje specifika a ten senátor by za mě opravdu měl se naplno věnovat tomu regionu, aby měl čas vyslechnout všechny tyto problémy a potřeby.
0: Tím se dostáváme k tomu, co předpokládám je pro voliče důležité, to znamená vaše priority, co chcete v Senátu prosazovat. Kdybyste v bodech měli říct tři věci, které pro vás v tomto směru jsou nejdůležitější, které jsou to u Jakuba Navaříka, kandidáta ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09?
2: Já jsem toto vlastně už v rámci kampaně nějakým způsobem komunikoval a za mě jednoznačně vzdělání, protože si myslím, že vzdělání je možná i ta nejlepší investice, kterou vůbec stát může do svých lidí dát, protože tím vlastně posilujeme všichni, jak ekonomicky, tak samozřejmě i těmi schopnostmi a posouvá nás
0: kupředu. V bodech vzdělání.
2: Dobře, budu stručnější. Další je samozřejmě podpora rodin, kdy můžu jenom krátký příklad říct, že dnes si spoustu lidí volí mezi kariérou a rodinou. A to je špatně. ta otázka by takhle vůbec neměla ležet a mělo by

0: to být možné realizovat oboje současně.
1: Třetí priorita?
0: A třetí priorita jsou určitě dostupné služby, protože neměli bychom se dostat do stavu, kdy kvalita života záleží na tom, jestli bydlím blízko velkého města nebo právě třeba někde na okraji toho obvodu.
1: Tři priority kandidáta hnutí ANO Petra Vrány?
2: Tím, že jsem z regionu, z Přerova, vnímám ty potřeby regionu, takže za mě jednoznačně zdravotní a sociální péče, jednoznačně infrastruktura, jednoznačně podpora sportu a bytová výstavba.
1: Tak to byly čtyři, ale zase to bylo stručnější, takže to je v pořádku. Když se zastavíme u některých těch věcí zdravotní a sociální péče, co může senátor, jeden z 81 členů horní komory parlamentu, udělat proto, aby na Přerovsku byla dostupná zdravotní a sociální péče?
2: Tak samozřejmě zase je to o té legislativě, která jde z poslanecké sněmovny a Senát může také vyvíjet svoji iniciativu. A
1: ale je to komplikované.
2: Je to komplikované, samozřejmě.
1: Musí ale ten návrh schválit celý Senát?
2: Ale další výhoda v mém případě je to, že jsem poslanec a že jsem eventuálně, kdybych byl senátor, tak jsem z vládní strany. Já opravdu se můžu bavit úplně otevřeně se všemi ministry a dělám to i nyní a dělal bych to i jako senátor, protože samozřejmě ty podněty sbírám z toho regionu. A
1: jak máte pocit, že když přijdete za stranickými kolegy ve vládě jako senátor, že to bude mít větší váhu, než když tam přijdete teď jako poslanec?
2: Já se domnívám, že ta neformální stránka té věci a toho rozhovoru, když jsem představitel vládní strany, tak určitě je lepší.
1: To byl Petr Vrána, kandidát hnutí ANO. Kandidát ODS a dalších opozičních stran Jakub Navařík mluvil mimo jiné o tom, že by chtěl podporovat rodiny, tak aby se dala skloubit kariéra a péče o děti. Jak si to představujete? Co jako jeden z 81 senátorů byste v tomhletom dokázal udělat?
0: Určitě, jak už tady zaznělo, jedna strana je ta legislativa, která se tam nějakým způsobem připomínkuje. Samozřejmě i senátor může mít nepřímý vliv na tu vznikající legislativu právě přes ať už svoje stranické kolegy, ale přes vlastně komunikaci se všemi poslanci, se všemi členy vlády. Já si úplně nemyslím, že by bylo překážkou, že třeba nejsme ze stejné strany. Konec konců věřím, že nám v této zemi všem jde o společný cíl a že bychom měli spolupracovat. Ale já tam vidím ještě druhou rovinu a ta druhá rovina je, že senátor za mě, to je právě to, co jsem říkal, ta druhá role, když zrovna neprobíhají ta zasedání, takže senátor by měl využívat ten čas tak, aby komunikoval s těmi lidmi na té místní úrovni, jaké mají problémy, co potřebují
1: tomu
0: řešit.
1: Tomu rozumím, jen mi není jasné, jak tímhle způsobem zajistíte, že někdo lépe sladí práci a péči o dítě.
0: Tak pokud se bavíme konkrétně tady o tomto, tak tam jako konkrétní příklady určitě si myslím, že se dá komunikovat i se zaměstnavateli právě i na různých úrovních z politiky, aby byla větší podpora například různých částečných úvazků, aby byla větší podpora třeba práce z domova. S tím ale třeba souvisí kvalitní infrastruktura, kdy je v našem regionu ve spoustě míst velmi nekvalitní telefonní signál, internetový signál, což samozřejmě potom blokuje tyto možnosti. A senátor toto samozřejmě nemůže řešit přímo, ale může to řešit nepřímo tím, že bude dávat dohromady ty lidi, kteří mají problém a kteří problém řešit umí.
1: Jakub Navařík mluvil obsáhleji, dáme ještě prostor, jestli chce reagovat Petr Vrána z hnutí ANO.
2: Já, jak jsem říkal, samozřejmě pohybuju se v tom regionu. Vím ty problémy toho regionu a ta jedna z mých priorit sociální a zdravotní péče je, že opravdu ten region stárne a kapacita těch pobytových zařízení prostě nebude stačit a tady bude potřeba transformace, aby lidé prostě mohli být i doma, byly terénní služby kvalitní a to samozřejmě na to ještě ten systém není úplně nastaven a to je před námi obrovská výzva nejenom v rámci Přerovska a kraje, ale myslím si, že v rámci celé země.
1: Posloucháte senátní duel dvou kandidátů, kteří se ukázejí o post senátora ve volebním obvodu Přerov. Našimi hosty zůstávají kandidát ODS, KDU-ČSL, STAN a TOP 09 Jakub Navařík a kandidát hnutí ANO Petr Vrána.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Jako člen horní komory parlamentu bude jeden z vás v příštích 6 letech rozhodovat, které zákony projdou a které neprojdou. Zeptám se teď na několik konkrétních věcí, o kterých diskutují současní ministři, poslanci nebo senátoři. Zajímá mě samozřejmě, jak byste se k těm návrhům postavili. Poprosím opravdu o krátké odpovědi. Ideálně ano, ne, nebo spíše ano, spíše ne, nebo nejsem rozhodnutý. Začnu ústavním zákonem o celostátním referendu. U toho nemůže sněmovna přehlasovat senátory, takže v tomto směru je senát důležitý velmi. Vláda navrhuje, že referendum celostátní bude možné vyhlásit na základě petice alespoň 300 tisíc lidí nebo návrhu parlamentu, s tím, že aby byl výsledek závazný, muselo by pro vítěznou variantu hlasovat alespoň 35% oprávněných voličů. Takový návrh s takovými parametry byste v senátu podpořil, pane Navaříku?
0: Ano, ale ne pro všechna témata.
1: Pan Vrána?
2: Já bych to také podpořil, protože je to vlastně ústavní právo lidí vykonávat státní moc také přímo.
1: Další věc. Jste pro ústavní zakotvení české koruny a práva platit v hotovosti, Petr Vrána?
2: Já jsem jednoznačně pro, protože samozřejmě přijetí eura by bylo dost zásadní věc, o které by měla rozhodovat větší většina, to takhle říct, čili ústavní většina.
1: Jakub Navařík, kandidát ODS, KDU, ČSL a dalších opozičních stran?
0: Já se nedomnívám, že bychom do ústavy měli automaticky zakotvovat každou problematiku, takže zrovna u těchto případů se nedomnívám, že by měli patřit do ústavy, ale tím neříkám, že s tím nesouhlasím, s tím principem.
1: Měla by se snížit věková hranice trestní odpovědnosti, pokud ano, na kolik let, Jakub Navařík?
0: Tak pokud tady máme diskuze o třeba snížení věku pro volby, tak určitě je na místě snížení věku i v jiných záležitostech, třeba tady v tomto. Nedokážu teď říct, jaký věk a jestli jednoznačně ano nebo ne, to by také záleželo na diskuzi s odborníky.
1: Petr Vrána?
2: Já se domnívám, že ano, toto téma zvedl Jeroným Tejc, kdy se bavil o tom, že by se snížila tato hranice na 13 let u zvlášť brutálních násilných trestních činů a vražd. A já se domnívám, že 13-letý člověk, pokud se něčeho takového dopustí, tak musí být zodpovědný za své jednání.
1: Zvedli byste ruku pro zákaz mobilů ve školách na prvním stupni a v nižších ročnících víceletých gymnázií, Petr Vrána?
2: Já jednoznačně ano, protože určitě to má mnoho negativních vlivů na mládež. Jednak se mezi sebou nebaví, nekomunikují, je tam hrozba kyberšikany a spousta dalších patologických jevů.
1: Jakub Navařík?
0: Já nesouhlasím s takovým zákazem jednoznačně, protože se nedomnívám, že by zákaz tyto problémy řešil. Naopak se domnívám, že je potřeba děti učit, že i ten mobilní telefon je nástroj, který může být užitečný, a za mě je daleko užitečnější naučit je s tím pracovat správně, než to zakazovat.
1: Senát, do kterého kandidujete, letos slaví 30 let své existence. Setkali jste se v kampani s tím, že vám lidi říkali, stejně by bylo nejlepší ten senát zrušit, aby tam nikdo nekandidoval a že by se ušetřili peníze? A pokud ano, co jste odpovídali, pane Navaříku?
0: Já jsem se s tím setkal, ale opravdu jenom v pár případech. A pokud bychom chtěli senát zrušit, tak bychom museli řešit systém protivah jiným způsobem, to znamená například dát více kompetencí prezidentovi, tak aby pořád fungovala ta kontrolní rola.
1: Setkal se s názory, že by bylo nejlepší zrušit senát, kandidát hnutí ANO Petr Vrána?
2: Pochopitelně tyto hlasy byly. Já jsem říkal, senát v tuto chvíli je zakotven v ústavním pořádku České republiky a pokud senát bude fungovat, jak má, a rozlišovat zákony na dobré a špatné a nikoliv, kdo je předkládá, tak v tom případě jsem pro to, aby senát dál fungoval.
1: Máte pocit, že se za těch 30 let senát osvědčil jako pojistka demokracie, tak jak se říká?
2: Historicky asi ano, ale mám pocit, že poslední léta ten senát opravdu je polarizován.
1: To byl názor kandidáta hnutí ANO. Kandidát opozičních stran má v tomto směru jaký názor?
0: Já mám také jasno, že se určitě osvědčil jako důležitá pojistka a potřebujeme určitě mít nějaký systém protivah. Nedomnívám se, že by se v poslední době nějak měnil ten způsob jednání. Domnívám se, že stále senát rozlišuje zákony na dobré a špatné, ale co se týká polarizace, tak určitě bohužel máme polarizaci v celé společnosti a nejenom v České republice, na celém světě, a projevuje se to pochopitelně i v tom senátu.
1: Vám končí volební kampaň v tomto týdnu, k tomu samozřejmě byla i kampaň před komunálními volbami. Jaké z té kampaně máte pocity, pokud jde o politickou kulturu v Česku a její vývoj, pan Navařík?
0: Já musím říct, že aspoň já jsem teda nezaznamenal v tuto chvíli, že by ta kampaň byla nějak vyhrocená ani v Přerově nebo na Přerovsku v rámci toho Senátu. Ne určitě tak, jak to bylo někdy v minulosti, takže věřím, že snad se nám ta politická kultura a nějaká slušnost a vzájemný respekt do té politiky začíná pomalu vracet.
1: Petr Vrána, jaký měl dojem z hlediska politické kultury z kampaně, která končí?
2: Musím říct, že jsem měl skvělý dojem. Že lidé, kteří se mnou nechtěli hovořit, tak mě řekli děkuji, nechci. A jinak to bylo setkání s lidmi, spousta milých setkání, spousta věcných debat, takže já z toho mám dobrý pocit.
1: Kandidovali tady 4 zájemci, proč jich nebylo víc?
2: No, to nevím, jestli je otázka přímo na mě, proč jich nebylo víc.
1: To bude otázka na vás na oba.
2: Nevím, jestli lidé nemají zájem, nebo politické strany třeba k tomu jdou pragmaticky, když vědí, že mají třeba preference kolem 5-6% a jsou to ty místní sdružení, tak prostě do toho boje nejdou, protože ono samozřejmě i ta senátní kampaň něco stojí a pro takové místní, menší místní politické uskupení už to může být celkem zásadní výdaj.
1: Jakub Navařík, stejná otázka, proč jste byli jenom 4?
0: Taky asi nevím, jestli dokážu odpovědět za ty, kteří se nepřihlásili do toho volebního klání, ale domnívám se, že to může souviset i s tím, co už tady bylo zmíněno, a to je, že prostě ať už naše společnost nebo celosvětová společnost se do nějaké míry bohužel polarizuje a mohl to být i ten důvod vlastně, proč nakonec i těch kandidátů bylo méně.
1: Pokud v pátek a v sobotu uspějete a stanete se senátorem, budete se práci senátora věnovat na plný úvazek, Jakub Navařík?
0: Za mě platí jednoznačně ano a určitě to nebudu kumulovat s jinou funkcí. Jediné, co si takto umím představit, je zůstat například řadovým zastupitelem ve městě Přerově.
1: Petr Vrána, hnutí ano.
2: Já teda si musím rypnout tady do kolegy, takže za kumulaci se nepovažuje to, že má někdo úvazek třeba na univerzitě, nebo že je podnikatel, ale za kumulaci se považuje to, že jsem...
1: Ne, pardon, já se neptám na kumulaci, já se ptám na plný úvazek. Dobře. To znamená, že tam se to týká i práce vědecké.
2: Bych pracoval naplno, ale v případě, že budu primátorem i nadále, tak zůstanu i primátorem.
1: Takový byl tedy další senátní duel před druhým kolem senátních voleb. Našimi hosty byli kandidáti v senátním obvodu číslo 63 Přerov, konkrétně Jakub Navařík, kandidát ODS, KDU, ČSL, hnutí STAN, TOP 09. Díky, nashledanou.
0: Nashledanou a děkuji.
1: A Petr Vrána, kandidát hnutí ANO. Díky, nashledanou.
2: Děkuji za rozhovor, všem přeji pěkný den.
1: A doplním, že k tomuto duelu, stejně jako k ostatním duelům před druhým kolem letošních senátních voleb, se můžete vrátit na zpravodajském webu iRozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
3: Volby 2026, senátní duel.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT 2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Cenový strop nafty zítra vzroste, benzín naopak zlevní. Prodejny Albert vypnuli do odvolání zákaznickou aplikaci. Na vině je kybernetický útok ve Francii. V Ostravě chystají proměnu zanedbaného pozemku mezi domy v ulici Hudební a Lomná. V pátek v regionu slunečno, teploty do 16 stupňů. Začínají aktuální zprávy s Lenkou Blažejovou. Hezký podvečer. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzín naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléře za 1 litr. Tedy o 39 haléřů méně. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Prodejny Albert v České republice vypnuli až do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Jiří Mareček.
3: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé. A proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto nízké ceny jsou již dostupné.
1: Výpadek aplikace na zásobování Albertu nemá podle Marečka vliv. Ostrava Mariánské hory promění vnitroblok mezi ulicemi Hudební a Lomná. Pozemek získá od státu. Zelený vnitroblok je dlouhodobě zanedbaný. Radnice obvodu už má připravenou studii, jak lokalitu upravit.
4: Kromě zeleně mají ve vnitrobloku přibýt i lavičky a dětské hřiště. Peníze na revitalizaci už mají Mariánské hory připravené. Ještě před zahájením prací ale chce radnice s obyvateli probrat, jak má místo přesně vypadat. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Fotbalové hřiště v Nových Heřminovech na Bruntálsku je už opravené. Sportoviště zničila povodeň v roce 2024. Trávník už obec opravila dříve, ale chyběly kabiny. Téměř celou opravu zaplatila dotace z Národní sportovní agentury, říká nezávislá starostka Nových Heřminov Michala Hermanová.
5: Zvolili jsme variantu modulárních kontejnerů pro výstavbu nových fotbalových kabin, protože se jedná o stavbu dočasnou. Fotbalové hřiště má být do budoucna zasaženo výstavbou protipovodňových opatření, takže už dneska pracujeme s povodím Odry na projektování nového fotbalového hřiště. Ty kabiny bychom potom přesouvali.
2: Počasí.
1: V noci bude v Moravskoslezském kraji oblačno, nejnižší noční teploty klesnou na 5 až 1 stupeň Celsia. Zítra přes den bude většinou jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách na 9 až 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici D48 na 29. kilometru za obcí Libhošť ve směru na Příbor na Novojičínsku se tvoří dlouhá kolona. Stojí tam porouchané odstavené osobní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
7: Příjemný podvečer, máme 4 minuty po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Tady následující minuty patří ostravské rozhlasové rodince a druhá polovina této hodiny našeho podvečerního vysílání určitě hudebnímu klubu Harenda. Tak příjemný poslech a krásný podvečer s námi.

0: Víte, že nejnižším bodem severní Moravy a Slezska je soutok řek Odry a Olše na českopolské hranici u Bohumína? Cíp pevniny u tohoto soutoku má nadmořskou výšku 195 metrů. A zajímavostí je, že obě řeky tvoří těsně před soutokem českopolskou hranici. Český rozhlas Ostrava. Milujeme severní Moravu a Slezsko. Ostravská rozhlasová rodinka.
1: Ano, krásný podvečer vám všem. Pojďme si připomenout, kdo dnes slaví. Svátek má Tereza, tak milé Terezy i Terezky, všechno nejlepší k svátku a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 15. října a slavíte dnes narozeniny. A hned to první dnešní přání je ke krásným narozeninám. Milá rozhlasová rodinko, rádi bychom popřáli vašim prostřednictvím k narozeninám naší milé a hodné babičce a prababičce Jiřince Pařízkové z Ostravy Poruby. K jejím krásným narozeninám, které slaví právě dnes 15. října. Milá babičko a prababičko Jiřinko, jak ten čas letí. Ještě jistě k vašim narozeninám vám přijdou přát také všechny vaše děti, které budou děkovat za to, že jste, a přát vám hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta strávená s nimi. Za veškerou lásku a pomoc, kterou jim prokazujete, vám děkuje Gabka s manželem Pavlem a dětmi Patrikem a Natálkou, kteří u vás, milá Jiřinko, vždy najdou útěchu a pomoc. A vy tuto lásku opětujete. Také nechtějí zůstat v pozadí Helena a Tonda Přikrylovi z Valašského Meziříčí, kteří se ke gratulantům připojují a prosí o sílu, dobrou mysl, boží požehnání a ochranu Panny Marie po ještě dlouhá další léta. Milá Jiřinko, všichni vás máme moc rádi a těšíme se zase na blízké setkání. Opatrujte se.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Naše milá redakce rozhlasové rodinky. Moc prosíme o písničku, co sudičky přáli nám, a to ve čtvrtek 15. října. V tento den slaví svátek naše vnučka Tereska. Přejeme jí do dalších let hodně štěstí, hodně úspěchů ve škole, ať se jí daří v každém vztahu a na každém kroku v jejím životě. Prostě ať je šťastná a spokojená. Máme ji všichni moc rádi. Všechno jen to nejlepší přeje babička s dědou a přidává se celá rodina.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ostravská rozhlasová rodinka. Na malou chvíli dávám k dispozici ještě telefon 59 611 22 66.

0: Linku 59 611 22 66 jsem dala k dispozici a dovolala se paní Jana, kterou zdravím. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer. Tady Jana z Heřmanic, mám velikou radost, podařilo se, chci tuhle písničku poslat kamarádovi Karlovi, který měl včera narozeniny a že jsem ráda, že ho znám, ano.
0: Dobře, vybrala jste Leonarda Cohena, písničku už posílám a vám přeji krásný podvečer, naslyšenou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Pátek přijde k nám do studia zpěvák s titulem Juder, kterého ale více než paragrafy vždycky zajímala muzika. Janek Ledecký vás mimo jiné pozve ke sledování dokumentu, který zachycuje jeho vystoupení na Hlučínské štěrkovně. K mikrofonu ho pozvala Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Chcete vědět, co právě hrajeme? Co je v našem kraji nového? Nebo chcete poradit? Rady, tipy, informace, recepty, ale i čerstvé zprávy ze severní Moravy a Slezska. To všechno najdete na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Milujeme severní Moravu a Slezsko i na internetu.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Je tady Harenda, pořad o klubech, kapelách a hudebních osobnostech moravskoslezského regionu a okolí. Od mikrofonu vás zdraví Igor Vašut a se mnou ve studiu sedí Denis Krupička, manažer kapely Střepy. Zdravím tě, Denisy.
3: Dobrý večer.
2: Ty jsi takový úplně fungl nový element v kapele, že jo? Budeme si povídat o nových nahrávkách, o tom, co je v kapele nového. A ještě předtím, než jsme točili, tak jsme se bavili v přípravně, že vlastně kapela už tady nebyla 4 roky. Naposledy na natáčení live sessionu a od té doby jsme se neviděli, takže těch novinek bude zřejmě dost. A máme tady první písničku, která se jmenuje Nebe na zemi, ale ta úplně nová ještě asi není, nebo už je z těch úplně horkých novinek?
3: Tak ta úplně nová není, ale vyšla relativně nedávno a myslím si, že pro nás dost znamená a řadíme ji určitě k těm novinkám, takže si myslím, že na začátek nejlepší věc.
2: Takže jdeme na to, máme červenou, můžeme pěkně vyrazit.

0: Posloucháte Harendu s kapelou Střepy a hlavně s jejím manažerem Denisem Krupičkou. Denisi, pojďme se vrátit úplně na začátek toho možná, kdy ty jsi začal spolupracovat s kapelou, ale tak asi by nebylo úplně od věci říct, jak dlouho vlastně kapela hraje, co se za tu dobu tam událo, asi toho bylo nemálo, že jo? Tak je to tvoje.
1: Tak kapela vlastně letos na podzim oslaví 10 let a za tu dobu určitě se stalo spoustu věcí, trošku se pár věcí změnilo a to byl třeba můj příchod do kapely, já tam jsem nějaké 3 roky a od té doby si myslím, že to jde jenom nahoru, kluci dostali nový elan, který v tu dobu potřebovali, přišlo to ve správný čas a za mě je to fajn s klukama a uvidíme, co nám přinese ještě budoucnost společná.
0: Jasně, já teď trochu udeřím na tebe. Uh-huh. Jak ses dostal k té funkci manažera? Už jsi někdy něco takového dělal pro nějakou kapelu, nebo je to i pro tebe takový jako úplně nový začátek?
1: Je to vlastně nový začátek i pro mě a vyšlo to úplně nějak přirozeně, kdy vlastně Tomáš, náš zpěvák, tak se zároveň odstěhoval nedávno do Prahy a tady vlastně v Ostravě v Havířově jsem tak nějak zůstal já s naším bubeníkem a já jsem takový, že rád do těch věcí jedu sám, takže to potom Tomáš vlastně přenechal mě a věřím, že snad to dělám dobře.
0: Nedostatky v chodu kapely tě nenechávají klidným.
1: Je to tak. Myslím si, že kluci občas jsou na mě jako naštvaní, že umím být přísný, ale zpětně za to jsou asi rádi.
0: Než jsi do toho šel, tak nastudoval jsi třeba nějaké materiály, historie kapel, jakou funkci tam ten manažer zastával, co všechno obstarával a že to je vlastně jako nevděčná záležitost?
1: Nenastudoval, možná je to trošku chyba, protože potom přesně naskakovaly ty nepříjemné záležitosti, ale myslím si, že kluci jsou fajn a nenechali by mě v tom, kdybych se v tom fakt jako plácal, takže myslím si, že je to v pohodě.
0: Dobře, před námi jsou dvě písničky, ta první se jmenuje 21/8, co to prosím tě je za číslovky?
1: Je to 21.8, je to datum, kdy Tomáš napsal tady tu písničku.
0: 21.8 se udála spousta různých všelijakých záležitostí, to bychom tady byli ještě asi dlouho. No a ta další, Na Vánoce nikdo není sám, je to nějaká recese, anebo je to opravdu myšleno vážně?
1: Je to myšleno vážně, vychází to vlastně z reálného zážitku našeho zpěváka a snad nikdo nebude sám.
0: Dobře, tak jdeme do toho.
2: Řekla smůzy,

0: Posloucháte Harendu dneska s havířovskou kapelou Střepy, respektive s jejím manažerem, ale teď už i vlastně kytaristou Denisem Krupičkou. Denisi, dneska si hrajeme písničky, které jsou některé starší, některé už jsou z něčeho připravovaného, z nějakého, řekněme, alba nebo maxi singlu. Když bychom se měli vrátit zpátky, tak kapela už má za sebou celkově kolik těch alb?
1: Kapela má vlastně za sebou jedno EPčko a zbytek písniček vycházelo postupně jako singly, takže tohle to bude naše druhá věc.
0: Poslední 3 roky vznikají asi úplně nové písničky, protože kapela je v novém složení, to znamená, je tam jiná atmosféra, jiní lidi do toho zase jako zasahují, že jo? Tak jaké ty písničky jsou? Kdo je píše?
1: Tak primárně píše stále náš zpěvák Tomáš, já jsem se mu do toho trošku začal fušovat, takže pár věcí děláme spolu. Tomáš většinou přijde s nějakým nápadem textu, případně i s nějakou hudbou, já to potom dodělávám, často si to posíláme my dva mezi sebou, než vůbec za tou kapelou jdeme. A za mě ty písničky, které jsou nové, tak jsou mnohem lepší, protože Tomáš mi přijde, že píše teďka s mnohem čistší hlavou a s novým elánem v té kapele, takže určitě jsou za mě zajímavější a těším se, až budou venku.
0: Pro koho ty písničky jsou? Máte nějakou cílovku?
1: Myslím si, že úplně jako konkrétní cílovku nemáme, ale samozřejmě, co vidíme tak na těch koncertech, tak není to úplně to nejmladší publikum, které momentálně dost jede rapové a hiphopové záležitosti, ale myslím si, že lidi od 20 do 50 let jsou naše cílovka, takže ty to baví asi nejvíc.
0: Jasně, čili je tam potenciál toho, že by se z těch písniček mohly eventuálně stát rádiové hity.
1: To bychom byli rádi samozřejmě.
0: Ty jsi zmiňoval, že se snažíte prorazit přes sociální sítě. Máš nějaký tip a radu pro jiné podobné kapely, jak do toho jako vlítnout a stát se slavným pomocí těch nástrojů?
1: No, za mě je to jako velmi těžké, protože ta konkurence je tam velká a asi nebát se ty věci natáčet a důležité je samozřejmě vydávat to pravidelně, což nám se třeba moc nedařilo, ale snažíme se a víme, že je to důležité pro to, aby ta kapela rostla.
0: Dobře, tak dál si budeme povídat po dalších 2 písničkách. Ta první se jmenuje Cena útěchy a druhá Jedna noc, kapela Střepy. Na

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda, dneska s kapelou Střepy. Denisy, kapela samozřejmě je ráda ve studiu, na zkušebně, ale úplně nejradši, aspoň já to tak cítím, je na pódiu. Kde vy si nejraději zahrajete, kde máte největší okruh fanoušků?
1: Tak největší okruh fanoušků určitě máme tady u nás jako v Moravskoslezském kraji a za nás je to určitě náš havířovský jazz klub, kde naše kapela tak trošku u pivka vznikla. Takže cítíme se tam jako doma a myslím si, že i lidi nás tam asi nejlíp přijmají.
0: Jasně, ale nebráníte se výjezdu v podstatě kamkoliv?
1: Nebráníme se, máme to rádi po celé republice a jsme všemu otevření.
0: Zmiň třeba nějaké úspěšné koncerty, kde jste třeba letos všude byli?
1: Tak za mě jeden z těch úspěšnějších klubových byl určitě v Malostranské besedě, kde jsme sice hráli jako hosté, ale ti lidi tam byli úplně úžasní a vzpomínáme na to do dneška. A potom z nějakých festivalů, tak asi nejlepší tady Ostrava, slavnosti Ostravy, tak ty byli super, fanoušci Tersaly užívali si to, takže za nás určitě top 2 koncerty.
0: Jasně, čili to bylo, to je za námi. A co nás čeká teď na podzim? Nějaké zajímavé koncerty, na které bys nás pozval?
1: Tak na podzim vlastně chystáme oslavný koncert těch 10 let. Bude to probíhat teda u nás v Havířově, v Havířovském jazz klubu a bude to 28. listopadu.
0: Což je sobota nebo pátek?
1: Což je sobota.
0: Chystáte něco speciálního, nějakého zajímavého hosta? Bude seba tombola nebo si budou moct návštěvníci odnést nějaké CDčko nebo vinyl nebo nějaké fajn tričko?
1: Určitě chystáme nějaký nový merch. Máme tam vymyšlené, jak to udělat, aby to bylo zajímavější pro ty lidi. To si asi zatím nechám pro sebe. A hosté tam určitě budou mít standardně předskokaná The Mango a po nás bude afterparty s DJem Nikošem, takže bude to nabitý večer.
0: Tak to je parádní. Pokud by chtěl někdo vidět, jak kapela vypadá na pódiu, tak samozřejmě si může pustit náš záznam z Harendy zpřed 4 let, ale předpokládám, že tam na YouTube budou i nějaké videoklipy, že jo?
1: Videoklipy jsou, myslím si, že je máme fajn, protože vlastně bývalý kytarista je zároveň videomaker, takže jsme to měli s větší produkcí, takže určitě se koukněte na klipy na našem YouTube.
0: Paráda, já ti děkuji za návštěvu Harendy, no a s vámi, milí posluchači, se těším zase příští čtvrtek u nějaké prima muziky. Před námi jsou poslední 2 písničky, Sám si poradím a Peří kapela. Střepy, hezký zbytek večera, ahoj.
1: Ahoj.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením. A za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný, teda aspoň v jejich podání. Nevím, jak moji, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
0: Publikum tleskalo. Byl to úspěch. Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou. A musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok máme narvaný prostě všechny víkendy a nejenom jako romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu Pup, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6krát, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to možný?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I to máme v repertoáru.
0: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká úžasný muzikant, zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji. Hej,

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oroma Vakeren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího Spoděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Pak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit, tam můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějakým základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme přímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně místech, že se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s námi podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty. Takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek s Oromem Vakeren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
2: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
0: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
3: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
0: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívratský řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
4: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože jak v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déletrvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Nosím černý bre.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou súčasťou toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a sa to používalo skôr z takej povery, že keď nedáte šancu, dostanete z toho a tréner povie, no pozri sa na to, no nedáš, dostaneš, no.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no,
0: ano.
1: Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě se ho bol gól, takže 3-1, nemám rád Cristiana u té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Ideálně do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimerný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl. Ale hovorím, trenéri to nemali radi a keď som si urobil nejakú kľúčku alebo keď som dal nejakú prihrávku na tú dobu riskantnú do stredu ihriska, tak trenér mi nadával, čo ty, kopni to nahoru, proste.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už ostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám se, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástl. A vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástnem, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy, je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Teda jsem si trošku rypol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No ale já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke, tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil
1: jsem
0: doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, jako jsou dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám tehdy mohlo vyhovovat.
1: Tak to tam Dolíček bylo vždycky známý tým, že byl plný a ty fanouškové byli úžasný, keď som za ně chytal. Dneska to vnímám jinak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se nám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť do strany fanoušků. Hmm.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se plato, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne, to už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolí, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další, ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól. Tak samozřejmě, že to mě vypustí z hlavy len tak a zneistí a ten zápas bude vidět. A potom zase naopak jsou zápasy, keď chytíte skoro všecko, čo jde na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastíte a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkou obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tým jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový?
1: Nemal. Já si pamätám, že do troch měsíců jsem dal rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, co myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, co myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase mi nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohl jsem jim tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, lebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: zápase... Za který jste mohl?
1: No tak jako, dostal jsem 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Hmm. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcelo vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odjít, no ale hovorím, prvý rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odjít, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytat, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jazdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies. Prosinci 2015, jste už 11 let mimo?
1: To už je 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to

0: Co se počasí týká?
1: No právě, právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii hovorím, výborná zmena do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, nebo respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou? Ani jste smířen?
1: No, úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou nutnou motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem mal nějaký ponuky u nás první ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od futbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Zkoušel jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se mě, postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sáska, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Ne, nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitě.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je velký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie strednej dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viacmenej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu se brankáři, kteří nejsou úplně vysoký ještě v dnešním fotbale, ale je jich stále méně a méně a myslím, že se to vytratí úplně časom, protože dnes už v všetkých těch špičkových akademiách už ten výběr už těch mládežnických týmoch je taký, že tam se predikují pomocou, nevím, kosti alebo čoho, alebo rodičov nějaké rastových hormonů predikují vlastně centimetry budoucnosti a pokud někdo bude mít nějakých, povím, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dost málo, tak většinou je odsunutý někam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď může být vynikající brankár, dejme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku, vím, že prostě vrcholné týmy v Čechách, jako třeba Sparta Slavia, tak brankár jde preč, musí odjíst z akademie, protože...
0: Může do útoku třeba.
1: Bojím se, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohl by to zkusit, když je dobrý, proč ne? Jako
0: je to pozdě?
1: No, já si nemyslím si. Pokud dneska s tými dovednostiami, vidíte, nevím, jak se to povede slovensky, tak brankáři tím, že jsou naučený hrát nohami, může to zkusit v útoku, proč ne? Ale myslím si, že do budoucnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, který by nemal 190. Dneska ještě třeba v Arsenale je jeden, teraz ma napadlo, Raja, jako to je top brankár, má 173, ale to je fakt vyloženě výjimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale vy ho zavrhnete
0: jenom proto, že no, prostě nemá 190.
1: Ale většina trenérů. Hovorím, jsou takéto výjimky ještě stále, ale je jich stále méně a méně. Já hovorím, to je jeden, já nevím, povím, z 100 tisíc alebo z miliona, který se presadil. Ještě jich pár bude, když vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale jako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zvětšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetry prostě potrebuje.
0: Tak, ale nejenom ty centimetry, ale určitě mršnost, nějakou odvahu položit se do té rány, nevím,
1: ano,
0: co ještě.
1: To je jeden základů, keď se brankár bojí lopty, nemá v té bráně čo robiť samozřejmě, takže bát se nesmie, odvaha je základ, no a potom samozřejmě, jak jste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí být obratný, mršný, ideálně to rozhodování je správné a to je komplex věcí, které keď sa zídu, tak potom jsou z toho talenty.
0: Tak a co nějaké povahové vlastnosti? Liší se povaha brankáře od hráčů v poli? Jste třeba, já nevím, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici? Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a že si hovorili, no, to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašně se to zovšeobecňuje, alebo kedysi se to tak dělalo, že prostě to je brankár, no tak to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že já jsem se teda tak na to pozeral, proč už len to, že pověděl, že to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý jsme jiný, bohužel drtivá většina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplně všetci vzdělaní a proto se tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy jste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl jste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavně tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, já jsem to těž tak mal, že keď jsem se ponoril do toho zápasu, tak věděl jsem být zlý na těch svojich samozřejmě.
0: Čili jste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami jste to takto nazvali, takže klidně.
0: Kamil Čontopalský je naším hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, že to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobré.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodí vám na tú na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no člověk...
0: Ta hyperkorektnost.
1: Tak, ano, no správně.
0: Tak bych to nazvala,
1: ano. Ano, hyperkorektnost, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete,
1: ano, ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budou počúvať nejakí Slováci, tak si budou hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú trávím tu na v Čechách za tu dobu, tak už to bohužel nedokážem vytěsnit.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak jako jsem trenér, takže mal by spríjemný to, že by som mal hovoriť česky. Já hovorím, začal jsem hovoriť česky, protože některý mladší mi nerozumeli a tak nějak se snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: O, Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to dělka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novém štadioně. Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Někteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. Nikdy neskoušel?
1: To já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčo vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Šlo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic. Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrémem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Kavalír, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Kavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavím.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Kavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Kavalír. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Kavalír. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládaly se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí. Pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Kavalír se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Kavalírová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Kavalírové. Z nich se dozvídáme, že František Kavalír to zpočátku vůbec neměl lehké, nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Někdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro třech letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se dvěma společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Poněvadž nemám Kanady a

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tabilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky. Jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak bourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě, nacházíme se v Arši Noemově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady za svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Zbývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasivními podrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je svál.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Je zajímavý, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií, jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
3: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyššímu umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na Ochoz.

0: koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom proužkovanou krychli.
0: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
0: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
2: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše. Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročiti k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidle

ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODS má memorandum, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3-bodovému zisku útočník Lukáš Radil.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní Divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to, co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě? Jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metrů. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi a dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on to jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty, kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodil-li opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozklikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pámbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obraťte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
4: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Puděla nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér!
4: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřeli dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s marskou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat, to není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem.
4: Já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divo de mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Oto Kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? To pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal:
3: Já vám upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám,
2: tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy Oto Kace? To jsem já. Já byl arcibiskupa.
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se, povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorupskomanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No, nesvabyšku, nes to spíritu tvojbu, nesvabyšku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku, A několikrát za sebou opakoval.
3: Nedělej se, kamaráde, že ti tykám. Ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
2: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.
3: Pomínám na zlaté časy, když mě

0: mít už dospělého syna?
1: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
0: Pani, dejte mě první třídu.
1: Učinil pokus spustit si kalhoty.
0: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslí si, že zůstaneš zase něco dlužen jako posledně.
1: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
0: Mě už nemá nikdo rád.
1: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
0: Čulíci, líbe kamarád. Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
1: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
0: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
1: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
0: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
1: Počal se šacovat.
0: Je. Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
1: Máchl rukou rezignovaně.
0: Ať jedou.
1: Potom breptal.
0: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech vy jste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
1: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
0: Nymburk, umsteigen.
1: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela, uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
0: Budějovicích byl jeden tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor. Oh,
4: nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezálka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože, působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já. Jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána, no snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zavírat.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení, a potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být na blízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731 800 900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné. Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se. Nádech, výdech. A už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí. Odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinách, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji
0: neznala. No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: A srdíčku je pořád v těch těžkých chvílích, které teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuji a nikoho neponižuji. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně v angličtině zlato, tak prostě připínáme ano. jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Romu Tacinkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitář. Celý život byl sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého tatínek prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mě řekl, toho bychom nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednožil vyzal. On by měl víc jak 100. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden velký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pozraka. To jsem měla po tatínkovi asi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju ten do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak, opravdu operovali tam aj slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lidské životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že...
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel, 62.
0: Povídal ale... vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci, no, do situace koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho maminky, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, aby nás tady, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď s námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou největšími hrdiny ti, o kterých se nikde nepíše? Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z Pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jakou s nimi máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No, 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky? Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak, no.
0: No, to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, že vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nima asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nima zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. Je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují vzpomínky.
1: No, já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: zastavím,
1: no.
0: Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: Nemusí zachraňovat život ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou? Jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova. Zdravíme vás.
1: Zdravím, zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co to tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě toho hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super, tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel sanitkou, já nevím, proč mě to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří. Tak večer jsem nešel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tak je v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tak je, ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebrala si to paní talento, jako do noce na telefonu. A pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce a pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna a říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali doví, co všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda, dvakrát, třikrát, po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sova, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase těch všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na urgentní, no takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle říkám, víte, no, už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už to ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoct, takže ti dva, to už pan doktor, jo, a jinak tady doktoři z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
0: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
1: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, no už víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli strojírenský veletrh, jestli

0: letech v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle to zavolá, tak, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. On, jako je to o důvěře.
1: Mhm. To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě... Vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i se svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady, ano?
0: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
1: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3 hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a když se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rýmsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla, a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo, u okna bylo otevřené a v postilce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z třetího poschodí, ten dům někdy v třetí poschodí neměl, měl dvě poschodí, a jestli byste někdo chtěl v anále, ale už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb, a říkám, ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka, a když pan soudruh Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil, a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer, a když mám k tomu něco, tak volám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme, nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám v krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano. Takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před náma a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že jí sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za náma, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo, bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla ta Fordka tmavo-zelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijeli, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi. Já říkám moje ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pan Hlesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano. Takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu. A já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Karton dal bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hranáků, nebo džinsy, kámen klein. Tak možná, že to není.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíkyka, než terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti připomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Že mají ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování lidem, kteří se věnují kanisterapii. Určitě často přinášejí klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají, ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá Fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera. A říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela se vdala a odstěhovala se do Pršného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádii, v televizi byla s tou lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího, jestli jsem rozuměla dobře.
1: Třetího.
0: Řekněte, Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor i rodiny, ale prostě tak bez ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemami, my jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to straně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
1: Ano, děkuju moc mockrát, mějte se hezky, paní Bartošiková.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci, a pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti, dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No. Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke mně domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je tak nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, nějakou paměť, jako takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano, ale
1: sestřička milá. A dokonce ke mně docházel i pan bratr, jako jo, cvičitel mladýho. A pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: To, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano, naslyšenou. Děkuji, dobrou návod.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty, 12:30. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říkal, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom bohužel, tam byl jenom vrátný a on říká, jej, da, oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže jako no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se. To teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, ono úplně zůstalo stát v trnule, že no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila,
1: nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavil, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. Že a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohou volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším se na další příběhy, kež by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No, Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří si to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit, nebo vás odizne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
0: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 3:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někde objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm na pořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdeme ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka z lidí, co už nesou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jaký je to mě tato, když rodiče se rozešli, já jsem měl s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. A paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klín a bylo dobře. Prostě já jsem potřeboval vzít na klín a takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče. No a mé ženě, která nežije, to byla úžasná. Jsem vždycky spával v náruči, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval. A tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřeba má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeba, tak zase pohladila na mě, takže. Klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste bylo někde pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: Když... To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě rád, já mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, jo, můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Teďka máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumit. V podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo? Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšířil obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste objevoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Takže my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, a to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi. No.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říct si závěrem?
1: A jinak vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala. No. Jako, moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší. No.
0: I vám,
1: hlavně to zdravičko, abyste tady byla dost 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak, takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš, Jiřího Suchého, přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právě získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: paní Horlová?
1: A vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně. Ohromně vám to sluší. To váš vizážista? Nebo vy sama? Tu náušničku v nose? Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takovej humor. Ale posaďte se přece. Máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
0: Aneta Hniličková.
1: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
0: Já vím, paní Horlová. Přišla jsem...
1: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného Jägermeistra, výborného.
0: Minerálku.
1: Ne. Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvýš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
0: Mě neurazíte, paní Horlová. Já prostě nepiju alkohol.
1: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy je.
0: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Horlová.
1: Jsem napjatá.
0: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
1: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
0: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... rozvěd.
1: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
0: Paní Horlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
1: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
0: Paní Horlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
1: Prosím?
0: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
1: A tak?
0: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
1: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... požádala?
0: Ano, přesně tak.
1: Tak tomu říkám chlapský přístup.
0: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
1: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
0: Chápejte... Co pak za to můžu, že se myšák do mě tak zamiloval?
1: Jak?
0: Prosím?
1: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
0: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a On je můj myšák.
1: Prostomilé, skutečně půvabné myšičky moje.
0: To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
1: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
0: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
1: Ne.
0: Nevšimla jste si?
1: Ne.
0: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
1: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro, ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
0: Voliéro?
1: Ano, voliéro.
0: To jako...
1: Ne jako, to bylo realistické označení.
0: To si teda nedovedu vůbec představit.
1: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
0: No, nechme toho, paní Hodlová. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
1: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
0: Myslíte to vážně?
1: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá.
0: Takže vy opravdu... A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
1: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
0: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
1: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
0: Prosím.
1: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
0: Notýsek?
1: Bude toho víc. Máte tušku?
0: Mám papír.
1: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem hodla měla zpátky.
0: Květa? Jaká Květa?
1: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on hodl... Dovede být vděčný. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec. On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
0: Co? Jaké panenky?
1: S tím se vám hodl nesvěřil? S tím se vám nesvěřil, Anetko? Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
0: Prosím vás.
1: No, mně to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
0: Ale to...
1: A divím se, že vám to ještě neřekl. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
0: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co by tím chcete namluvit?
1: To je další věc, kterou musíte Hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
0: Chcete
1: to mám zjištění. Jo?
0: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
1: To vám taky neřek.
0: Během vašeho manželství?
1: To vám taky neřek, vy jste v pořadí 630. Ne, počkejte, promiňte, jsem se nějak zamyslela. Ne, promiňte, 37. 630. byla Monika třetí.
0: Třetí?
1: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
0: A prosím vás.
1: No to víte, holčičko, je to pěknej mužskej. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
0: No dobře.
1: Jo, to s Hodlem. S Hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
0: No já...
1: No zrovna včera.
0: Počkejte, on přece...
1: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
0: No to nevím, to... Ach, pravdu.
1: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
0: Promiňte, já ani nevím,
1: no,
0: že
1: to
0: jsem...
1: nic, no to vám z rozčílení vyschlo, víte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
2: Je, podívejte se, ty chlapi, ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
0: No, podívejte se, paní Hodlová, je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
2: Ale to
0: jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
1: Jistě.
0: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
1: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
0: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
1: Jak chcete?
0: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
1: Takhle si ovšem Hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl Hodl váš první.
0: Co je vám potom?
1: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano, ano, ano.
0: Vy jste ale cynická.
1: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi Hodl vrátí jako vždycky a to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
0: No.
2: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že bychom byli tak okouzlující.
1: Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a budou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou?
2: Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
0: To jsou moji bodyguardi.
1: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
0: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
1: Ne.
0: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
1: On mě zná.
0: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
1: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on
2: No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No řekněte, slečno Hniličko. No. On si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No řekněte, Anetko,
0: Víte, že jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
2: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, aby jsme si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
0: Mejdánek?
2: Co?
0: Já nevím. Jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
2: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
0: Jo.
2: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
0: No, jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
2: Jo, ty jeho panenky. I s kraječkama. Jo. Mám na ty tvoje bodíky kývnout já, nebo ty sama?
0: Já a sama.

0: budeš mi líbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let nám láska slouží, anebo my sloužíme jí.

stáhne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už vypad z vázy.

svých úst. Kdo bez hříchu je, ten ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst,

deset let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás.

že ať se štěstí točí zády k nám. Já stále mám tě ráda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte, Šumín Šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, strašně mě zdržuješ. Musím rozfoukat semínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šereda, šeredna. Voušata, bratříčci, větříčci, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím, žabloudil jsem. Honil jsem se s Brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko, kdybys nelez po střechák, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš. Vítr, cloumák, nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťou chlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejšem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš komíníka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého si mě ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemrač se, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji lístkům jarní bříži.
4: Opovaž se. Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň.
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív se ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Bude se ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždá se ti o té šlečně, co vyhlíží támhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a sladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albínku.
3: Na Vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: Nakonec ti ještě uvěřím. Kluku povětrná.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, jsme tužež vědaví na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větry špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku v leších Šustošupských.
2: Šepotavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
4: Čekám na tebe celou věčnost.
3: Vždycháš jako melužína. Co je s tebou?
4: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
3: Slíbilš mi šťastný koneč a zatím se mnošíš jenže mé těžkosti. Pořád se mračí ta tvá bílá šlečna.
4: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ní moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ní udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
3: Taky pušť z hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat habaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
4: Mám rád albínku.
3: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i žešrče.
4: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
3: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nespravedlivý hněv je ta největší věc, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nic nešvedem.
4: A kdo je švištivec?
3: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když zafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
4: On je tady?
3: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
4: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
3: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
2: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
5: Tak kde to je?
3: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
5: Vy šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
3: Pořadil Bernardína. Ty jsi ale nešika. A taky jsi polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čemže teď budu houpat?
5: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
3: Ne, ne, nechuštat! Tiši, ale kožišvět, šlíbilš mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šlečně a hned až půjdeš špát.
5: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
3: Což je šlíbí, to se má dodržet. Počkej, až žaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. Uletím ti.
5: Větrovou slovo, slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky, jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda
2: Pavla Jurkoviče.
1: Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná. No,
2: a je skoro lidová.
1: A je skoro lidová.
2: No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky. Třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbu dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: S Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby. Víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, foršt, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.